90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety cabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
5: A myslíš za týden, nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už za dva dny v kinech.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Elňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitáne z Evropou 2.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celý léto na Evropě 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety carbonara.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
5: A myslíš za týden, nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už za dva dny v kinech.

0: Nuže, akce! A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
1: Daj fuku!
0: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
2: Perfektní!
0: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Potřebuješ refresh? V kavárnách Chibo jedou mačamánii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Chibo Coffee, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Chibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Chibo, že si posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Superletní osvěžení z Chibo. Celý týden na Evropě 2.
2: Nedostalo se vaše dítě na osmileté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zsorbis.cz.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Český dvůr Kuběsova.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná. Hejte se, máte u vás koně?
2: Máme.
0: Já jsem se chtěl zeptat, a je možno si půjčit koně?
2: Jak myslíte půjčit si koně?
0: No já pro svého kolegu pana Vareše bych potřeba si půjčit koně.
2: No, půjčit. Může si k nám přijít zajezdit, ale koně nepůjčujeme.
0: A nešlo by to, že by jako takhle, já bych potřeba, aby on s tím koněm byl sám.
2: Proč?
0: No, to není důležitý, prostě, jenom no, jako jestli jako je možno třeba na hodinku, aby s ním byl sám.
2: Ne, v žádném případě.
0: Hejte se, víte co, já to nevydržím, rozumíte, já už nemůžu, já bych potřeboval, abyste mu půjčila koně prostě.
2: Já nemůžu půjčit koně.
0: Hejte si, on by nic neudělal, jenom páran bičem, to přeci ne, nic
2: ne, není. Ne, neexistuje, koně nepůjčujeme, jestli chce, může přijít sem a s doprovodem může jet, ale...
0: A kolik by stálo teda zbičování nějakého koně?
2: Jak zbičování koně?
0: No jako bič a prostě zmácení, no, kolik by to stálo?
2: Nepřipadá vůbec v úvahu.
0: To nejde, jo?
2: Ne.
0: A nešlo by teda nějakého zaměstnance aspoň zbičovat tam?
2: No možná tak leda vzít bič na vás, to by možná bylo nejlepší.
0: To právě já dostávám furt a mě už to nebaví, já bych chtěl nějaký zbičování koho jinýho.
2: No tak to zkuste, zajděte si na naše politiky, vemte bič a vymleďte všechny.
0: A vy byste nechtěla třeba pár rán přes záda?
2: Já teda určitě ne, mějte se hezky, naschledanou.
0: Naschledanou, díky.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Českorakovská pojišťovna Růžičková, dobrý den.
0: Mrázek ústředná, dobrý den. Sečno, prosím vás, vy jste Českorakovská pojišťovna?
3: Ano.
0: No a můžete mi vysvětlit, co to je za bordel na těch hranicích?
3: To já vám nemůžu vysvětlit, to se zeptejte Rakušanů.
0: Tak prosím vás, chci pojistit svůj traktor, kterým teďka hned vyrážím na hranici. Ale jestli mi tam někdo bude stát v cestě, tak ho rozšmelcuju prostě.
3: Vydržte chvilinku.
0: Vydržím.
4: Česká rakouská pojištěna Matějovská, prosím.
0: Vidím, že si mě tam přehazujete jako knedlík.
4: Co jste potřeboval?
0: Já potřebuji pojistit traktor.
4: Traktor potřebujete pojistit?
0: Ano, protože jedu na česko-rakouské hranice, abych to tam rozjezdil.
4: Ježišmarja, aby se to tam rozjezdil, jo?
0: Já to tam rozjezdím, já to tam roznosím po těch polích, to uvidíte.
4: A to máte soukromý traktor, nebo?
0: To je soukromý traktor. Je to Zetor, dohor jede.
4: Jo.
0: Orat Brambor.
4: To vám já tady odsud nepojistím, protože já jsem na přepážce, jo.
0: Vy jste na přepážce.
4: Já musím ten traktor vidět.
0: Hejte si, kdybych udělal nějakou nehodu, jo, počítáte s tím.
4: A protože každý klient může mít škodu během roku, to se netýká jenom bloka, ta škoda může být, že přijedete srnku.
0: Proč bych přijel srnku, prosím vás?
4: No teď mě zrovna volal jeden klient, proto vám to říkám.
0: Jestli bude srnka blokovat hranice, tak musíte taky pádlem.
4: Takže, zavolejte syna.
0: Mám zavolat syna?
4: Ne.
0: Jindro!
4: Ježišmarja, já vám dám číslo.
0: Jindřichu! No!
4: 22, máte číslo?
0: Čeho?
4: 22.
0: Hlava 22.
4: 22, 71, 77, 11, tam si zavolejte.
0: 13, 16, 12, ano?
4: Jo, máte číslo napsané?
0: Máme číslo napsané. Helejte se, dejte mi nějaký povel, abych mohl vědět, já takhle bez rozkazu, jako...
4: Vůbec nevím. Kde?
0: Kde jo? No tak já jdu.
1: Evropa 2. Evropa 2. 80. Potřebuješ refresh? V kavárnách Čibo jedou matcha manii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Čibo Coffee s kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Čibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Čibo, že si posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení s Čibo. Celý týden na Evropě 2. Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.

0: Stále ještě 6:00.
1: Evropa 2 zprávy.
2: Dobré ráno, prezidentská kancelář dnes dopoledne zveřejní vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády, která hlavu státu v pondělí nezařadila do delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Pavel dříve avizoval, že pokud kabinet jeho účast na vrcholovém fóru odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Letos se na letní dovolenou podle průzkumu chystá zhruba 87% Čechů. Přestože část Čechů za dovolenou utrácí rok od roku více a dopřává si kvalitnější služby či dražší destinace. Většina z nás se snaží náklady na letní pobyt co nejvíce omezit. Podle průzkumu provedeného ve 26 zemích jsou Češi v šetření na dovolené druzí. Více už šetří jen Poláci. Teď předávám slovo Lucii.
3: Studenti z Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze budou soutěžit na mezinárodních závodech v úsporné jízdě. A to s vozidlem, které váží asi 25 kilo. Auto má díly vytisknuté na 3D tiskárně a karbonový podvozek. Závodu se zúčastní podruhé. Cílem je ujet co největší vzdálenost na 1 litr paliva nebo na 1 kWh. Letos se závod koná od 24. do 28. června v Polsku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Česká tenistka Markéta Vondroušová zůstane 4 roky bez tenisu. Wimbledonská vítězka z roku 2023 dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. Obdržela tedy stejný trest jako v případě pozitivního testu. Při obhajobě se Vondroušová opírala o skutečnost, že se komisařka nelegitimovala a neukázala pověření. Ta ale ve své zprávě tvrdila, že všechny náležitosti splnila.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Kolona je na dálnici D11 u Sadské směrem z Hradce Králové do Prahy. Na 24. a 5. kilometru se dojíždí do kolony. Na místě pracují silničáři. Zatím je to na 5 minut.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes je v uvozovkách nejchladnější den celého týdne. Odpolední maxima 24 až 29 stupňů, jen na jižní Moravě čekáme teploty kolem 30. Ráno bude jasno, dopoledne se začne zatahovat, na Šumavě se objeví i bouřky, večer se obloha opět vyjasní. Zprávy jsou za námi, po nich je tu úterní ranní show na Evropě 2.
4: Ranní show Evropy 2.
5: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost už 20 let. Automička Express.

0: 23. červen. Ranní show na Evropě 2.
1: Jo, ono už je 23. Aha.
0: Ty jsi to teďka řekla.
1: No, já jsem nějak myslela, že včera začalo léto a teď mi došlo, že už začalo předevčírem, no nic.
0: Já vlastně nevím, kdy začalo léto. Ty to víš?
1: V neděli, 21.
0: Jo.
1: Takže už jakoby to jede.
0: Už to jede. Takže to
1: takže vlastně v plném proudu.
0: Že to počasí, co je venku, to už je léto.
1: Ale dneska, jak jsem říkala ve zprávách, pozor, nejchladnější den z celého týdne.
0: To jo, ale já si pořád pouštím tu tvojí předpověď počasí, jak jsi zpívala. A ta podle mě vyšla.
1: Nevyšla.
0: Ne jo.
1: Ne. Ne,
0: jak
1: já
0: to?
1: Jsem na to právě myslela, že v té předpovědi, kterou jsem tady zpívala, a teď já nevím, to bylo v pondělí? Nebo to bylo už minulý týden?
0: Jakože včera?
1: Jo.
0: Myslím, že včera.
1: My jsme dobrý tým.
0: Myslím, že včera to nebylo.
1: Včera to asi nebylo.
0: Podle mě jsme normálně praštěný lopatou.
1: Jo,
0: jako.
1: Já jsem zůru teda od dvou, se tím můžu přiznat.
0: Aha, ta taky jsi praštěná.
1: Jsem taky praštěná totálně, no.
0: Tak podíváme se na tu tvoji předpověď,
1: no,
0: jo.
1: A řekneme si.
0: Jo.

0: středu, ve čtvrtek a taky v pátek bude 25.
1: Tak co nevyšlo?
2: Nevyšel ten konec toho týdne, středa, čtvrtek, pátek, 25. Bylo by to milosrdné, ale opak je pravdou. Je tam 33.
1: Tak jsme si pokecali o počasí a můžeme začít.

0: Svět podle Koháka.
1: Dámy a pánové, probíhá poslední týden před prázdninami a máme tady i Jakuba Koháka.
2: Ano, dobrý den.
1: Jakube, dobré ráno.
2: Dobré ráno, chci říct taky.
1: Podívej se na Katku, jak vypadá.
2: Ježíš, jako z růže květ.
1: Je to tak.
3: Vážně.
2: Nebyla ty si nějaké omlazovací kůře?
3: Byla, ale je. V místech, které nejsou vidět.
2: Tak, a můžeš naznačit?
3: Nemůžu.
2: Ono se to přeneslo i do obličeje.
3: Že jo.
2: No. A co to bylo?
3: Ti pěkně děkuju.
1: Tak krásné ohambí.
3: Ne.
2: To nějaký bělení bylo, nebo co?
3: Nebylo, nic nebylo, nic nebylo.
2: Takže
3: nic, já jsem legraci jenom.
2: No takhle.
3: Já jsem to tady chtěla trošku rozvířit.
2: Jo, ale máš vytrhaný obočí.
1: Obočí máš vytrhané, jo.
2: Máš trošku.
3: To jo.
1: Já mám taky vytrhané obočí. Moje žena mi vytrhala obočí o víkendu.
2: A kolik kilo toho natrhalo?
1: Kila. Počkej, já mám Brežněva, takže prostě normálně říkám.
2: Mně to povídej.
1: Ona říká, hele, budeš teďka dělat tu superstar, musíme ti vytrhat obočí.
2: Fakt, jo.
1: No. Takže dcera dělala asistentku, jakože prostě, paní sestřičko, budeme operovat, takže paní matka byla doktorka,
2: aha.
1: Dcera moje sestřička operovala.
2: A ty jsi ležel? Jako?
1: Já jsem ležel.
3: A takhle ti slzy, nebo jsi byl statečný?
1: Mě to strašně bolí.
2: Jo.
1: Strašný to je.
2: A nedá se to nějak, víš, že by ti píchli takovou tu,
1: dá se říct, jo,
2: umrtvovací věc?
1: To by se dalo, a to nemáme doma.
3: Ne, a vosk?
1: Já nevím, ale mohli mě se to vzít celý a bez obočí taky se mu to moderovat.
2: Takhle, celý pryč a trošku namalovat. Jak domalovat zase.
1: Jo, pásky. Fixou.
2: No ne, tak to se dělá nějakou
3: dělá,
2: tuškou.
3: No, dělá, no, dělá se to.
1: No. A to by netrhali nikdy obočí?
2: Ne, mě ještě
1: to není
2: zatím
1: poznat.
2: Ne. Zatím ne.
1: No a říkej, tak a chodíš ale na nějaký jako omlazovací
2: ne, za, ne, já chodím.
1: A vypadáš čím dál líp totiž.
2: Na ostrašovací chodím.
3: Jak se to dělá?
1: A ty zabíraj teda.
2: Musíš vždycky v baru tam být první a odcházet poslední.
1: A funguje to.
2: Jo.
1: A ty máš příští rok 70, tak říkaj. Kde to budeš mít?
0: Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2. Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
4: Nedostalo se vaše dítě na 8leté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zsorbis.cz.
0: Pošle tvý léto o level vejš. Zahraj si každý den s e-shopem Avenberg.cz o 5000 na novej grill, praktický vychytávky nebo vystajlovaný letní nábytek. A nebo si počkej na pátek. To hrajeme o luxusní ratanovou sestavu s nadýchaným polstrováním za 11 000 korun. Vybav se na léto s Avenbergem. Od pondělí do pátku ti tuníme léto na Evropě 2.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
12: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
14: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
15: Motorkář. Nejzranitelnější bytost na silnici. V Česku jich jsou desítky tisíc a stovky řidičů už vědí, že přehlédnout motorku není zas tak těžké. Myslete na to na každé křižovatce, při každém předjíždění, v každé chvíli, kdy řídíte svůj vůz. Ačkoliv motorkář zaviní nehodu vysokou rychlostí, řidič auta nepozorností. A vy, motorkáři, jezděte opatrně a opatřete si vše, co vás může na silnici zviditelnit. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod. Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika. Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

0: 6.21, posloucháte ranní show na Evropě 2. Tohle byl Miraj a Eva Farna. Přátelé, včera jsem byl s Evou Farnou celé dopoledne, celé odpoledne, celý večer a dnes v 12:30 ráno jsme se potkali úplně zdrchaný na schodech ateliéru, kde se začala natáčet Superstar. To je ta odpověď, proč jsme spolu byli celý den. A já jí říkám, je, ty jsi ještě tady, a ona, jo, a ty, a já, jo, už pro mě přijel taxík, jedu, a ona, já taky.
1: A co ta Eva celý dny dělá poslední dobou, o ní není vidět ani slyšet,
0: přesně,
1: jak se má?
0: Přesně, já jsem včera přijel na natáčení Superstar první den a říkám jí, ahoj Evo, jak se máš, zpíváš ještě? Takže jsem ti chtěl říct, že prostě jsem byl celý den s Evou Farnou. Mm-hmm. A je to vlastně zvláštní, hrozně.
1: Jako v čem?
0: No, já nevím, to je jako kdyby si byla celý den s Madonou.
1: Co? Jo, máš pocit hvězdnosti. Padnul na tebe trošku ten její hvězdný prach.
0: No, ale potom zase, jak je to tak jako normálně, každý to zná jakoby ze své rodiny, jak se všechno jako okouká. Mhm. A jak jste spolu pak už hodiny a hodiny a hodiny, ať už jsi s kýmkoliv, tak prostě to znormální, mm-hmm. jo, znormální to, mm-hmm. jo. To znamená, že třeba já jsem mluvil s Michalem, s tvým manželem Katkou.
1: No.
0: A ten mi říkal, že konkrétně u vás, vy jste prej jediný, u kterého to neplatí, že Michal, když tebe vidí, opravdu hodiny, hodiny, tak jemu se to jako jedinýmu neděje.
1: Jo, ale jemu jinak se to jedinýmu nepřejí.
0: Ne, to je prostě u něj to furt roste, ale chápeš mě?
1: Chápu.
0: No ale pozor, samozřejmě byli tam soutěžící a já s nima dělám rozhovor jako moderátor.
1: Ano.
0: A ty samozřejmě vyndaný úplně, že to je neuvěřitelný pro ně.
1: Z Evči.
0: No jasně, že oni, no my jsme byli, prostě teď skáčeme pod pódiem, byli jsme na nedělním koncertě, skáčeme a teď najednou pár dní uběhlo a teď před ní zpívám, říká ta jedna holka. A ona mi říká, zajímáš mě jako osobnost, chtěla bych vidět nejenom, jak zpíváš, ale zase, co jsi za člověka a co za tím vším je.
1: Takže takový to, jak dřív byli všichni vyděšený nebo měli největší respekt z Pala Habery v té porotě, tak se to jako změnilo a ten největší boss a kápo je Eva?
0: Eva je teda skvělá, jako porotkyně, protože Palo je tvrdý.
1: Ano.
0: Normálně za těch 5 let, zase, Pala jsem neviděl roky. Tak jsem se na ní strašně těšil, říkal jsem mu, ahoj Palo, čau, čau, čau. A pak začal jakoby hodnotit a já, je, to mi chybělo, tohle mi chybělo. A Eva, jak sedí vedle něj, tak na něj pořád sahá.
1: Jo.
0: Jakože, Pavlíku, jakože v klidu.
1: Jsou to ještě děti.
0: Počkej, vypadala Eva prostě monstrozně. Měla hokejovej dres, představ si, bílej hokejovej dres, normálně jako s nálepkama. A v něm měla dva diamantový náhrdelníky, ale tloušťka těch náhrdelníků byla jako rytmus hadr.
1: Aha.
0: Dokážeš to představit? Mm-hmm. Takový ty, jakože vypadaly jak pásek od kalhot. Diamantový, jakože jenom kameny, takže a celý to vypadalo prostě fantasticky.
1: Aha.
0: Jak promiňte, že to popisuje jako zákulisí. Vtipný bylo, jak jsme tam samozřejmě dlouho, tak pak už kecáš hovadiny, že jo? Mm-hmm. A v prostorích najednou prostě Pavel, aby klasicky, chceš něco říct, jenom aby si to řekl, ne.
1: Ano.
0: Tak Habera tak jakoby, Palo tak jako seděl a kouká takhle na tu Evu a říká, kolko stojí takový melír? Prostě hovadina, že jo?
1: Že by se ještě na starý kolena zkusil jako změnu.
0: Ne, prostě klasika, prostě chceš něco říct. Jako,
1: kolik stojí melír?
0: Kolik stojí taký melír?
1: Dobrý icebreaker.
0: To už tam byl asi 7 hodin. No pojďme si Evu dát. ADHD pop.

0: Eva Farná, 6.29, posloucháte ranní show na Evropě 2. No, bavíme se tady o Evě, že jak má nový album.
1: Bavíme se tady o Evě už asi 14 dní v kuse,
0: ano,
1: a pokračujeme.
0: Ano. Jsme trošku jako, nebo takhle, asi já jsem si na tom ujel a díky tomu, že mám tady tu kompetenci, tak trošku beru vás a naše posluchače jako rukojmí. A já se za to omlouvám vlastně trošku, ale nemůžu jinak, protože mám pocit, že se to nikdy ještě v minulosti nestalo, nebo takhle, možná se to v minulosti stalo, ale už si dlouho nepamatuju, že by někdo takhle jako zikonizoval. A hlavně, tam je strašně důležitá věc, že většinou se stává, že někdo jako vyletí, že před nějaká kauza, třeba příklad, přijedou Pink Floydi, jo, a všichni poslouchají Pink Floydi, nebo by přijel, já nevím, Michael Jackson, to takhle vždycky bylo. Ale ta kombinace s tím, že má jako nové album, s novým materiálem, s novýma písničkama.
1: S fantastickým materiálem.
0: S fantastickýma. A že vlastně, to je ta strašně zajímavý, že vlastně každý, co se tak bavíme s lidma, si ujel na jiný písničce. Že to není o tom, že se hraje teda teďka furt jedna písnička, ale přesně, já tady hraju ADHD pop, ale třeba Eva Farná včera při tom castingu se zeptala nevinně nějakého soutěžícího, jaká je jeho oblíbená muzika. On, ten soutěžící, řekl, že má rád všechno. A ona říká, OK, tak co máš nejhranější písničku teďka na Spotify? A co myslíš, že řekl?
1: Řekl
0: Evu Farnou. Ale řekl, neříkej, co má se stát. A to já třeba vůbec neznám. Ty to znáš?
1: Jo, to je z té desky, no.
0: Tak pojďme si přehrát v ranní show celou tu desku klidně. Tohle ono, Eva Farná, neříkej, co má se stát. Já to teď uslyším poprvé, tak kouka.

0: dobře.
1: No je to prostě signifikantní, no.
0: Dobře, takže Eva stačí bude mít to. Dokument, bude mít vinyl a jo, a já jí říkám, hele, a z čeho teda vlastně jako vám chodí ty peníze? Teďka máš jako to nejvšude, píšu, jak je to nejhranější na Spotify a tohleto. Jako reálně se z toho jako to Spotify jako vám posílá jako nějaký peníze, jak to, no, to funguje? A bylo mi řečeno, že jo.
1: No, ale jsou to jako nějaký drobný, že jo? Ale
0: to jsem jim říkal taky. Jako, nebo takhle, naznačoval. A oni, že ne. Že, a Eva říká, no, Kellyn by mohl vyprávět, říká, aha, Eva, že při těch počtech takovejhle už je dobrý to prej.
1: Jo, jo, jo. No tak prostě halíře dělají talíře.
0: No tak halíře, zase, já nevím, oni mají ty počty shlídnutí jako v nesmyslu úplně, že jo? Já ani nevím, kolik to je, ale nějak strašně moc, ne? Jakože strašně moc, už. No. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Leuši, já se chci teda úplně mimo téma.
0: Mimo téma to je možná, jo, dobře, protože Eva Farnu jsme uzavřeli, nebojte se, ono se bude vracet jako bumerang. Co chceš otevřít za téma s námi?
2: Spíš jenom takovou smutnou zprávu, Leuši, já nevím, jestli se to k tobě už dostalo. Ty, když jsi měl ten dobroden, tak si peníze vlastně věnoval kolegyni z konkurenčního rádia Kiss, Báře Tlužhořový, a věděl si sám, že to bylo spíš na zkvalitnění posledních dnů a bohužel Barunka nás kolem půlnoci opustila. Takže nevím, jestli se to k tobě dostalo, chtěl jsem ti jenom tohle to říct a strašně poděkovat za ty peníze, co jsi věnoval, jo, protože tohle mělo opravdu nějaký smysl.
0: Bohužel se to ke mně už dostalo. Káťa tady to asi před 15 minutama četla. Je mi to moc líto. Je mi to moc líto a vlastně zase synchronicita vesmíru trošku malinko. Ty to říkáš v okamžiku, kdy pod náma hraje písnička, která se jmenuje We Pray. Já bych to líp neřekl. Tak modlíme se.
2: Jo,
0: ahoj.
2: Leuši, díky moc, ahoj.
0: Je mi to líto.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Včera proběhl podcast roku. Zaznamenal jsi?
0: Zaznamenal jsem. Povídej.
1: Chtěl bys si říct nějaké vítěze pro inspiraci?
0: Mě by to samozřejmě jako posluchače zajímalo.
1: Že jo?
0: Tak,
1: že jo?
0: Tak povídej.
1: Tak nabídneme tedy výsledky tady podle podcastroku.cz. Je tady hned několik kategorií.
0: Ano.
1: Zpravodajské a politické vyhrály Keci a politika.
0: Mm-hmm.
1: A jako mám pocit, že se fakt jako hodně hlasovalo, že třeba tady první místo 36 tisíc hlasů. Mm-hmm. To je dost?
0: Super.
1: Rozhovorové Agáta Hanichová podcast. Vítězka.
0: Takže vyhrála.
1: Vyhrála Agáta. No, třeba tady až třetí Čestmír, čtvrtá Lucie Výborná.
0: Jo, takhle, to je vlastně jako rozhovorové. Tak říkej, a je tam třeba desítka, nebo co tam je?
1: No, je tam desítka, tak ale tak ono těch kategorií je víc, tak, ale tahle je velmi zajímavá.
0: Rozhovorová je zajímavá, takže desátý místo.
1: Recast by Duklok, deváté Priority podcast.
0: OK.
1: Osmá Kamufláž, sedmička U kulatého stolu. Šestá je talk show Koťák Live.
0: Aha, náš kolega.
1: Náš kolega.
0: A člověk, který nás střídá v devět.
1: Pátý Brocast.
0: Ano.
1: Čtvrtá je Luce Výborná na Výbornou. Třetí Čestmír Strakatý. Druhý Hypecast podcast.
0: Ano.
1: A první Agáta Hanichová.
0: To čuměli, co, podle mě?
1: Asi jo.
0: Od dvojky dolů všichni čuměli. Plně vidím, jak čuměli.
1: Jo.
0: Seděli a říkali,
1: Pak tady máme společenské, tak můžu třeba od pátého místa.
0: Počkej, to je napínavý hrozně.
1: No, tak třeba to budeš znát.
0: Počkej. Vydržte, za chvíli jsme zpátky. Ranní show Evropy 2.
2: Ranní kapučo, potřebuješ refresh? V kavárnách Čibo jedou mačamánii, ledový mača drinky. A nebo vyzkoušej Čibo Coffee s kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Čibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Čibo, že si posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení s Čibo. Celý týden na Evropě 2. Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery, nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2. Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
3: Nedostalo se vaše dítě na osmileté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zs.orbis.cz.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
2: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod. Lední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
6: Poznáváte to?
7: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
6: Ale s tím bude konec.
7: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
6: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
7: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
6: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
7: Děkujeme za trpělivost.
6: Vaše hlavní město Praha.
8: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
10: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Zaparkovat se dá různě.
13: Jejde.
14: Nehledej volné místo v nákupním centru.
13: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
14: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
13: Nakupuješ?
14: Myjeme.
13: A ty se vrátíš k autu jako novému.
14: Zaparkuj chytře.
13: Automyčka Express.
15: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
3: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
16: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
3: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.

0: Mr. Know It All. To jde vždycky navléknout na cokoliv a na podcast roku určitě. Pojďme si říct, že v podcastech je nás mnoho těch mistrů a Mrs. a Miss Know It All, tedy chytráků, chytrolínů a vševědů. A dokonce mají všichni podcasteři i hitparádu a ceny svoje podcast roku. My jsme před reklamou mluvili o nějakých kategoriích a teď budeme pokračovat, že to je zajímavý, když se vždycky oceňujou nějaký lidi. Možná naši posluchači se podle mě klasicky dají shrnout do skupiny lidí, která o mnohých podcastech slyšela, i přesto, že je nikdy neslyšela. Mm-hmm. Jo, že ty víš,
1: že to existuje.
0: Že podcasty mají takovou speciální vlastnost, že o jejich existenci díky různým reelskům, krátkým shortům na YouTube a Instagramu víš o nich, píše se o nich v bulváru třeba, ale nikdy je nikdo neslyšel v úvozovkách. Jsou to prostě bubliny. A je to tak správně, to není kritika, jo? Protože vemte si, že jsou autonomní skupiny. To znamená, máte podcast, teď vás poslouchá reálně třeba 1000 platících lidí, nebo 1500. A to vás úplně zazdrojovává, jak v tom, že to dává smysl vaší práci, a dokonce vám to i vydělá pěkný peníze. A přitom je to skupina 1500 lidí, což v tom moři lidí, kteří žijou v téhle zemi, je úplně zanedbatelná skupina. Jsou to prostě ostrůvky, tu 300 lidí, tu 500, tu 1000, někdo má i víc samozřejmě, ale pořád je to vlastně strašně málo lidí. Ale zajímavý je, že vlastně o tom všichni slyšeli, že jo? Tak třeba slyšela jsi někdy celý podcast Česmíra Strakatýho? Jako celý, že jsi to fakt jako pustila?
1: Ne.
0: Ne, ale víš, kdo je Česmír Strakatý, ano. A občas si zachytila 20-vteřinový úryvek.
1: Jistě.
0: Takový je současný svět. Je to vlastně trochu degenerující. Je to jako kdyby neexistovaly filmy, ale existovaly jenom scény z těch filmů. Je to vlastně úplně na hlavu, že jo? Postavený. Že ty vytváříš produkt pro pár lidí. A přesto ti stačí, že prostě celá jako společnost zná jenom kousíčky, jenom jako střípky. Jako nedává to vlastně smysl.
1: Tak
0: představ si, že by si točila film, lidi znali, jo, a vidělo ho 1000 lidí. A jenom a jednu scénu, která vlastně jako je vytržená z kontextu, by viděli všichni. A ty bys říkal, jo, to je v pohodě. Tak pojďme si dát příklad, aby jsme se na ty ostrůvky podívali.
1: Páté místo, jsme v kategorii společenské.
0: Jsme v kategorii společenské.
1: A ještě podotýkám, že beru ceny posluchačů, tedy kategorie, kde hlasovali posluchači těch podcastů.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano, takže jsme v kategorii posluchačské, 5 nejúspěšnějších tedy podcastů.
1: Jo, společenský.
0: Páté místo.
1: Středověk.
0: OK.
1: Čtvrté místo, Čestmír a Daniela.
0: No.
1: Třetí místo, lepší už to nebude.
0: Jasně.
1: A druhý?
0: To jsme byli my. Jo, to jsme my. No? To jsme my. Lepší už to nebude. No? Jako barák tady
1: ano,
0: náš.
1: Ano, náš barák.
0: Tam byl Patrik.
1: Tam byl Patrik,
0: to je ono. OK.
1: Druhý, Spusy Club. Taky naše kolegyně, Ivana Fancy.
0: Jo, to je Ivana?
1: No.
0: Aha.
1: No. První, Chumelenice.
0: Chumelenice, tak. O podcastech jsem slyšel. Takhle, ještě jedna věc, totiž v tom hraje. Ono se to vlastně nedá uposlouchat. Takže to vlastně ani není vina těch lidí. Já si myslím, že ty lidi by i rádi jako poslouchali ty podcasty, ale podle mě jako vybereš si podle mě jeden, maximálně dva a ten teda posloucháš. Že to by si se z toho musela zbláznit.
1: Tak oni to natáčí každý týden ty lidi.
0: To se nedá uposlouchat.
1: Mě to snad baví nebo co?
0: Mě by to i bavilo poslouchat, ale to se nedá uposlouchat. To jsou hodiny, ještě to má vždycky 3 hodiny, že jo? To se nedá uposlouchat. OK, jaká je tam další kategorie?
1: Seberozvojové.
0: Seberozvojové jsou.
1: Seberozvojové podcasty.
0: Tak říkej.
1: Pátý, neurazitelný podcast Jardy Jiráka.
0: OK.
1: Detoxikuj život na čtvrtém místě. Příběh, který se opravdu stal.
0: To je třetí.
1: Ano.
0: Na druhém místě.
1: Pindy z Gindy.
0: OK. A první místo?
1: Zjistí víc.
0: Tak Pindy z Gindy jsem neslyšel nikdy, se přiznám.
1: Možná jako to... ani ten název, jo?
0: Pindy z Gindy ani neznám, ale možná bych si to vlastně pustil. Teď se o tom přemýšlel.
1: Rozčiš si bublinu
0: no
1: trochu.
0: No jistě, Pindy z Gindy. Proč třeba ty neříkáš nějaký Pindy z Gindy? To mě by to zajímalo. Víš co, řekni nějaký Pindy z Gindy.
1: Já se musím objednat. Pak něco přinesu.
0: Tady je písnička, která se bude selhání, ale neber si toho sobě. Jo. To je fakt náhoda. Činasky, ještě tam je jedna kategorie, ne minimálně.
1: Ještě pět.
0: Ježiš. Ranní show. Evropy 2.

0: Činasky, koukám se tady na našeho kolegu, nejlepšího svatebního DJ světa Martina Cihláře a blázna do činasky. Martin, jenom kývni, to je nová písnička?
1: Ano.
0: Dobře.
1: Ano.
0: To se hezky si kývnul.
2: Hezky si kývnul do mikrofonu.
0: Verbálně si kývnul do mikrofonu. Nová písnička Selhání. Mluvili jsme před chviličkou o jednom podcastu, který se jmenuje Pindy z Gindy.
2: Ano.
0: Můžeme nabídnout vstup s Martou Jandovou?
2: Na toto téma?
0: Na toto téma. To vlastně ten vstup, který jsme tady měli, by mohl být součástí podcastu již zmiňovaného. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Přátelé, chodí tady slavní lidé kolem nás a trousí historky, je škoda o to přijít. Takže přátelé, my si pozveme sem do studia Martu Jandovou, která je na chodbě. A přátelé, Marta Jandová, Marto, víme, zpěvačka Marta Jandová od Petra Jandy. Ale taky ahoj Marto.
3: Ahoj, no ještě jsem řekl Dalibora, protože i to občas slýchávám.
0: Jo, to je pravda. A to je tvůj strejda, ne ale?
2: Ználenej.
0: Žít jako...
3: Ne, já slyším hurikán furt.
0: Hurikán.
3: Říkal jsi hurikán, kluky jako ty. A pak samozřejmě, jak se říkají různý takový ty fámy o muzikantech, o hercích a tak dále, tak u Dalibora ty oči prostě sklouzávají dolů. Kontrola...
0: Jakože vážně.
3: Prověřuj, ale prověřuj.
0: Vážně sklouzávají.
2: Tak to je snad jasný.
0: A?
2: Tak kdyby si měl takovou pověst, jakou má Dalibor Janda, tak by si se nedivil.
0: A je to vlastně, myslíš, skoro nepříjemný pro něj?
2: Já myslím, že on je rád. On dokonce z toho dělal legraci v nějakém zahrádkářském pořadu nebo v nějaké reportáži říkal, že pěstuje okurky.
3: Že nepotřebuje kolík na sázení.
2: No, že pěstuje cukety nebo něco takového. Já jsem si říkala, je to borec, já se z toho srandu.
0: Tak no. Proto mě koukají lidi do očí. No, přátelé, Marta je tady kvůli jinému tématu, totiž Marty manžel. Víš, co dělá Katko Marty manžel?
2: Ne, netuším.
0: Tak?
3: No, taky sází okurky víceméně.
2: No tak to gratulujeme, ne. Ale...
3: Můj manžel je gynekolog. Aha. Kdyby si potřebovala, přijít za mnou, já ti jsem domluvím nějakou...
0: Ale pozor, teď to přijde, říkej.
3: No je to tak, že můj muž má svou vlastní ordinaci a jeho sestřička samozřejmě občas potřebuje někam odjet, třeba na dovolenou, nebo ona jezdí se školou, jako se školama v přírodě jako sestra. A když odjede, tak se pokusili před několika lety se mě zeptat, jestli bych nechtěla jako za ní zaskočit.
2: A to jde, že když budu nemáš jenom školy? Brát,
3: no, já jenom beru telefony.
2: Já myslela krev.
3: Ne, to, že a stěry. To vůbec ne. Ne, to, no, ježiš. Hele, jako zajímalo by mě to, ale je mi to trapný tam zajít, říct, dobře, můžu to vyzkoušet, to je takový blbý.
0: Takže přátelé, já tady jdu takhle po chodbě a Marta říká, dneska dělám sestřičku na gynekologii. A já, počkej, jak jako sestřičku? No, normálně u manžela, prostě není to poprvý už. A teď řekni příběh tedy z čekárny.
3: No to je hrozně vtipný, protože já nic moc dělat nemůžu právě, protože nemám žádnou školu na to, že jo? Takže jsem jako zvedám telefony, uvádím ty pacientky. Takže mám seznam vytištěných pacientek, v kolik mají přijít, tak si to zkontroluju, 10-20 třeba přijde, teďko paní Juráčková, otevřu dveře, mám tu kartu její v ruce připravenou a říkám, paní Juráčková, ona ano, já dobrý den, a paní Juráčková teďko jakože... A podívá se na mě, pak a pak řekla, já jdu za panem doktorem Wernerem, a já, ano, ano, jste tady správně, já jsem dneska sestřička, já vás uvedu, a ona, ne, to je nějaká skrytá kamera. A tak na mě koukají vlastně pořád a druhá mě pochválila, že mi to teda hrozně sluší, to byla hned jako první na řadě.
0: Ona, když vždycky osloví ty pacientky a já jdu za panem doktorem Wernerem, tak Marta říká, ano, manžel na vás už čeká.
3: Ano,
2: ano, je to skrytá kamera. A to je test na gynekologa normální, ne?
0: A co by si jako si řekla ty, kdyby takhle si byla v čekárně a Marta Jandová tě uváděla do ordinace?
2: No, já jsem si spíš říkala, že v případě, že bych takhle dělala na gynekologii sestřičku svému manželovi, že bych si hodně jako prohlížela ty pacientky, co k němu chodí, obzvlášť ty, co tam chodí často.
0: Proč?
2: No tak já nevím, tak je to trošku intimní vztah, ne?
0: Je to intimní vztah, jo, no. Myslíš, jo. Mně zase Marta říkala, že vyjde z té ordinace a já jsem si myslel, že bude říkat jako v tom vtipu, je tváře.
3: Ne, a to on opravdu dělá, on je hrozně rád. A,
0: co dělá? Kdo dělá opravdu
3: Když vyjde po práci, když přijde domů, má třeba 26 pacientek za ten den, tak přijde a zaprvé teda vůbec nechce mluvit, protože pořád říká to samý, že jo, a chce klid. Víš, a dívá se mi opravdu jenom do toho obličeje a teprve třeba o dva dny později, třeba o víkendu najednou ho začnu jako zajímat i tělesně.
0: Protože si bere práci na víkend domů.
4: Ranní show Evropy 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: zaparkovat se dá různě.
5: Jejde.
6: Nehledej volné místo v nákupním centru
5: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
6: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
5: Nakupuješ?
6: Myjeme.
5: A ty se vrátíš k autu jako novému.
6: Zaparkuj chytře.
5: Automyčka Express.
7: Tropické dobrodružství v Čechách. Chcete ho zažít? V jihočeské krokodýlí zoo v Protivíně uvidíte více než 100 aligátorů, kajmanů, krokodýlů, gaviálů i největšího krokodýla chovaného v Evropě. 5metrového golema. K tomu výstava bílých krokodýlů a aligátorů. Bílý gaviál. A dokonce se s nimi můžete vyfotit. To je prostě zážitek na celý život. Krokodýlí zoo v jihočeském Protivíně. www.krokodýlizoo.cz.
8: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
9: Piki Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na pigimama.cz. Pigimama je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.pigimama.cz.
10: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
11: Letní Shakespeareovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
12: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
13: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově Mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareál.cz.

0: No, to byla hymna FIFA World Cup 26, tedy hymna mistrovství světa. Tak můžeme možná přerušit podcast roku a podívat se na fotbal. Nechceš?
1: Tak jo.
0: Včera hrál Mesistán zase a vyhrál 2-0 nad Rakouskem tentokrát.
1: Mně by se chtělo říct jenom.
0: Jenom?
1: Já nevím, 2-0 nad Rakouskem, no, není ale zas tak jako...
0: Když hraješ sám...
1: A jak to, že hrál sám?
0: Ne, nehrál sám samozřejmě. Má skvělý spoluhráče, který o sobě ví. Nevím, jak to dělají, ale faktem je, že Argentina dala na mistrovství světa zatím 5 gólů a Messi dal na mistrovství světa zatím 5 gólů.
1: A když říkáš, že hraje vlastně Messi proti Rakousku, nebo že hraje Mesistán, znamená to, že on nepřihrává spoluhráčům, ne, nebo spoluhráči nepřihrává jemu?
0: No, spoluhráči přihrávají jemu, jinak by nemohl dávat góly.
1: Jo, takže spoluhráči prostě přihrávají jenom jemu.
0: No, to ne, to zase nejsme v Portugalsku, pozor.
1: No tak...
0: Pozor, to musíš u kolegy.
1: Jo.
0: To je u kolegy, tady je taky organičtější jako, jo? Aha. Tam v Portugalsku je to na sílu samozřejmě, velký tlak, všechno, ale tady neuvěřitelný. Já jsem to zase neviděl, bohužel, ani první, ani druhý zápas, takže vám závidím, milí posluchači, kdo
1: nestojí
0: to viděl.
1: Nestojí ti to za to prostě.
0: Ne, nestojí mi to za to, prostě. Prostě nemám na to kdy a hrozně mi to mrzí, no. Je to vlastně konec jedné generace, i když si myslím, že Messi bude hrát ještě za 4 roky.
1: Víš, co já ti poradím, až bude léto, až budou prázdniny, tak se to potom pustíš v klidu.
0: Jo, určitě.
1: No.
0: To bude dramatický.
1: Užiješ si to.
0: To bude dramatický. Jak říkám, Messi si myslím, že bude hrát ještě za 4 roky, takže to budu mít ještě jednu šanci to vidět. Ale teďka samozřejmě se píše neuvěřitelná kapitola a nedá se to prostě stíhat, no. Je to škoda.
1: A Češi?
0: Češi hrajou ne dnes v noci, ale zítra v noci. A jestli můžu nabídnout teda jako svoji analýzu, jo? Takový kudy běží Leoš, jo? Přátelé, Česko porazí Mexiko. Chci vám to říct.
1: Jo.
0: Já to tak cítím. Vyhrajeme. Nejsme prostě, nejsme... Úplně blbý zase. Oni to jako chápou, tu kritiku, dostalo se to k ním, jde o všechno. Já ti říkám, Katko, vsaď to za barák.
1: Myslíš, že si ty rady vzali k srdci?
0: Je to tak, je perfektní kurz, asi 4.
1: Aha.
0: 4-1. Takže když vsadíš barák, vyhraješ 4 baráky. Můžeš se přestěhovat blíž k Praze.
1: Může každý člen naší domácnosti bydlet ve vlastním baráku.
0: Lívška, chudák. A Džusík jedinej, musí pejsek.
1: Na to nezbyde.
0: Porazíme Mexiko, dámy a pánové, je to jasný, věřte mi, my to Mexiko porazíme, protože jestli Češi něco umí, myslím jako veřejnost, tak lynč, lynč to my umíme.
1: Jako tak, že myslíš, že oni se tak bojí veřejného lynče, že jim to nedá a prostě zamerou.
0: Ne, to ne, to ne, ale v té atmosféře toho veřejného lynče, kdy prostě je všichni zejtovali, ale všichni si myslím, že... Tohle my umíme. Když jako máme vyhrát, tak to je divný jako. Jo, přesně, Jihoafrická republika. Tak to je jasný, že jo. To je jasná výhra. Houby s octem. Ale teď.
1: Jako na just.
0: Na just. My je na just porazíme ty Mexičány. Ty Mexičany.
1: Mexikánce.
0: Ty Mexikánce. Co si jako myslej? Ne, tak Mexičani za to nemůžou. Ty jsou taky super samozřejmě. Ale vyhrajeme.
1: Tak jo.
0: Mám radost. Vyhrajeme a postoupíme. Ne, mám radost, že jsem se fakt bál, že už ne a nakonec dobrý. Jsem si odech.

0: úterý 7.14. Asi tušíte, že budou teď zprávy. A tušíte, co bude za 3 minuty. Tady teďka někdo volá a netuší to ještě, nebo se nepodíval na hodinky. Dobré ráno, je 7.14 teprve.
1: Dobré ráno, Leoši.
0: No?
1: Já mám blbej čas teda.
0: Máš blbej, ne, máš dobrý, v nějakým časovém pásmu je 7.17 už, ale ne v našem.
1: Tady ve Veselí už je 7.17.
0: Je, ty seš ve Veselí, tam bych chtěl žít ve Veselí. My tady máme taky ve Veselí, my jsme taky ve Veselí vlastně.
1: Ale ty jsi kousek.
0: No, ano, reálně i obrazně. Tak vydrž, prďka, vydrž, jak říká klasik. Čau. Vydržím.
1: Tak já budu držet na telefonu.
0: Takhle jsem to nemyslel. Pojďme zprávy, Katko.
2: Dobré ráno. Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dnes oznámí, jaké hvězdy přijedou letos na jubilejní 60. ročník. Yes. Festival od 3. do 11. července uvede přes 130 celovečerních hraních a dokumentárních snímků.
0: Tedy festival začíná od pátku za týden.
2: Ano. Uchazeči o studium na střední školy by se dnes měli dozvědět, jestli a kam byli přijati ve druhém kole přijímaček. Výsledky zveřejní jak školy, tak elektronický systém DIPSY. Teď už má slovo Lucka.
3: Kriminalisté se zabývají případem nezletělé dívky, která minulý týden po intoxikaci neznámou látkou skončila na jednotce intenzivní péče krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Podle policie látku dívce poskytla její kamarádka. Policisté apelují na rodiče, školy i veřejnost, aby věnovali zvýšenou pozornost tomu, s kým se děti stýkají, co si mezi sebou předávají a jaké látky mohou být v jejich okolí dostupné. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Belgický fotbalista Jeremy Doku se během mistrovství světa dočkal narození syna a porod v Londýně stihl i osobně. 24-letý záložník Manchesteru City nehrál kvůli nemoci nedělní zápas s Iránem a pauzu využil k návratu do Evropy, aby mohl být v důležitých chvílích s manželkou. K prvnímu potomkovi, který dostal jméno Praise, mu gratuloval i belgický fotbalový svaz. Evropa 2, kde to stojí? Nehoda je na dálnici D10 u Brandýsa směrem z Turnova do Prahy. Na 14. kilometru kolona začíná a pokračuje až na 7,5, kde je nehoda v levém pruhu. Zdržení je teď na 40 minut. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy pak čekejte kolonu od 119. kilometru. Na 111. pracují silničáři, zdržení 10 minut pro osobní auta, pro kamiony je zdržení delší.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
0: Tak je 7.17, ještě předtím, než si dáme počasí, vezmeme někoho do vysílání a řekneme halo, protože úterý 7.17 je tady. Halo! Halo!
5: Halo!
0: Ahoj! Ahoj, jak se jmenujete, děcka?
5: Ty vole, Lupi, jak já musím zastavit, pardon.
2: Tam je... Mají radost nebo ne?
5: Jo, máme, já musím ho zastavit auto.
0: Zastavte, vemte telefon si k uchu. A vy jste maminka s dcerou?
5: Ne, maminka a syn.
0: Maminka a syn. Tak zatím zastavte, Katka řekne počasí.
2: Mm-hmm. Připravte se na to, že dneska je nejchladnější den celého týdne.
0: To jo.
2: Odpolední maxima 24 až 29 na jižní Moravě, budou teploty kolem 30. Ráno jasné, dopoledne se začne zatahovat, na Šumavě se objeví i bouřky, večer se obloha zase vyjasní.
0: Tak, už jste zastavili?
5: Ano, stojíme.
0: Takhle stojíte, jo, i to hučí furt.
5: Bojím, já to nebudu chcípat.
0: Chcípni to.
5: Cítni to,
0: to
5: je dobrý.
0: Cítni to. No, počkej, to je jiný, ale to je úplně, počkej, ty máš takovýhle jako turbo, vyjedete v traktoru?
5: Ne, máme Bavorsk.
0: Cože?
5: Ne, máme BMW.
0: BMW, počkej, to je super, to dlouho neznělo
2: ale
0: takhle.
2: Ale vytuněný.
0: Počkej, to dlouho nezaznělo v éteru, podle mě nikdy, jak to jako zní, jak se to nese, hele. BMW. Jak jsi to řekla, víš? Neřekli, jak mám Bavoráka, říš? Mám BMW. A vy jste jako BMW, tak jakože lidi se rozdělují jako často, že je taková speciální skupina lidí, ty, co mají BMW, Bayerische Motorwerke, to jste vy. Máte to v rodině, jo?
5: Jo, jo.
0: Jo? Už jako dýr, jako tatínek to má rád. Nebo ty?
5: No, my tak jako celá rodina vlastně.
0: Celá rodina. Moc se říká, jak se to říká o lidech, co mají BMW? Že jak se to říká, tyjo? Nějaký se říká, že že nemontujou blinkry nějak do těch aut, že to nemá smysl. Že to,
5: ne,
0: že...
5: Nedávaj blinkry.
0: Oni nějak říkají, že ta automobilka, že to ani nemontuje do těch aut, že se to nepoužívalo.
5: Jo, protože to nemá cenu, jo.
0: Že to nemá cenu, samozřejmě, ale nepamatuju si ten fond přes nějaký. Nicméně, pojďme k tobě. Syn a ty si můžete přát, co budete chtít.
5: Tak já to nechám na synovi, ten výběr.
0: Tak jak se jmenuje?
5: Lukáš.
0: Lukáši, je to tvoje?
6: Divokej byl.
0: Divokej byl. Ty jsi miláček. A víš, že to je sprostý, ta písnička?
6: No.
0: Nevíš?
5: On tomu nerozumí.
0: On tomu nerozumí, ale ty tomu rozumíš jako máma.
5: No já jo, ale mně se ta písnička líbí taky, ale já jsem mu ji teda jako nepouštěla a on s tím pak přišel sám.
0: Jo. Víš, že tam je kouřila?
5: No, to ví, no.
0: Dobře.
5: No.
0: Máma to má ráda prostě.
5: Přesně.
0: Tak pro maminku.
2: Maminka je určitě na odvykačce.
0: No určitě, určitě.
5: Přesně, přesně tak.
0: Tak Lukáši, krásně jsi to vybral, miluju tě. Hele, a nastartujte to BMW zase, jo?
5: Už?
0: Už jedem, tak čau.
5: Tak děkujem, ahoj.

0: nevrátí. To jsme dlouho neslyšeli, tak pojďme všichni skákat. Jak na starých peckách. Takhle nějak to pojede už v sobotu v Mikulově. Hej, hej! Jinak neuvěřitelná předpověď počasí na Mikulov, ne?
1: No slunce.
0: No slunce, slunce, 35. Ono to vypadá, že jako bude horko, což bude. Ale vzhledem tomu, že to je jako večerní akce, že začínáš 7:30, tak to je takový to... Už jsem to tady říkal?
1: Ne.
0: Protože já jsem v sobotu to zažil v Chebu, já jsem vystupoval v Chebu. Přes den samozřejmě nesmysl, prostě nesnesitelný, já v kožený bundě, hrůza. Ale potom jsem hrál večer, přesně takhle v tom čase pecek. A to je to klasika, jak zapadne to slunce. A je taková ta, ten oranžový opar. A je jenom příjemně. S tím setměním nepřijde to ochlazení a ty prostě si zažíváš teplej večer. Já to zbožňuju. Proto jezdíme na dovolenou, že jo? Abychom to zažívali. Hmm.
1: Ty vlahé večer. Bude to vlahý večer.
0: Ježišmarja, ty až takhle budeš dobře zpívat, jo? Že bude... Z toho lidi.
1: Ne, ale mohl by si kropit lidi třeba hadicí.
0: To
1: víš?
0: Ne, to ne. Takže přátelé, v sobotu Mikulov počasí máme skvělé a bude to mejdan, bude to první mejdan prázdnin. V sobotu se moc těšíme.
1: Vždycky je nejdůležitější, jak to jako začne a jak to skončí, jako cokoliv. Koncert, vždycky se říká, že nejdůležitější první písnička, prostě dovolená je důležitý. Jak to začne?
0: Jo, to se mě teďka ptáš,
1: ne, jak to začne. Ne, já to jakoby říkám, jako, že to je taková myšlenka, že je důležitý dát se bacha,
0: jo.
1: Jak nějakou věc prostě odstartuješ, protože potom už se to jakoby s tebou táhne celou dobu. Takže jsem chtěla říct, že když prázdniny odstartuješ jako na nějaký hezký akci,
0: jo, to
1: když
0: myslíš.
1: Si vybereš něco, co
0: myslíš.
1: Ti jako nadefinuje ty prázdniny a bude to ano. Super, tak budeš mít super celý prázdniny.
0: Je to tak, takže v sobotu Mikulov 19:30.
2: Ranní show Evropy 2. Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automyčka Express. Čistá radost už 20 let. Automyčka Express.
0: Česká volba, přátelé, česká volba, pojďme na to. Na jakou otázku, pozor, tady jsem podle mě přečet špatný zadání, to je podle mě zítráš.
1: No, dneska je úterý.
0: No jo, že tady, oni nejsou tady ty volby pojmenovaný podle dne, podle dní. Tohle je dneska, jo. A Martin říká, že, aha, dobře. Protože včera, jak nebyla ranní show, tak je to hned tady ta první volba. Takže přátelé, dnešní volba je, co bývá podle Čechů nejčastějším důvodem hádek na rodinné dovolené? Teď jsme to vlastně otevřeli trošku. Co bývá podle Čechů nejčastějším důvodem hádek na rodinné dovolené? Představ si, že na pátém místě jsou až děti.
1: Jak jsou až děti?
0: No,
1: děti jsou až páté.
0: Děti jsou až páté. Tady ranní show, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Ale nazdar, teď o tobě zrovna mluvíme, že býváš pátým nejčastějším důvodem hádek na rodinné dovolené. Můžeš se nám k tomu nějak vyjádřit, prosím tě? Nevadí ti to, že prostě hádají se někdy rodiče kvůli tobě?
3: Ne.
0: Že ne? To jsem právě chtěl říct všem dětem. Jestli si myslíte, že to je kvůli vám, tak to není pravda. V žádném případě si to nedávejte za vinu. Kdyby se náhodou trochu zvýšil hlas tatínek nebo maminka, není to kvůli vám.
1: Tohle já dětem opakuju každý
0: to
1: večer.
0: To je strašně důležitý. To je strašně důležitý, že pátý místo škrtáme. Že
1: není
0: nikdy
1: to kvůli vám.
0: Děti, není to nikdy kvůli vám. To tak jenom vypadá občas, ale není to kvůli vám. Takže hlavně si z toho nic nedělejte. Jo? A teď, co jsi chtěl? Chtěl jsi mi říct, co jsi dostal na vysvědčení. Co dostaneš na vysvědčení? Že jo, tak říkej.
3: Asi samé jedničky.
0: No, já jsem si to
1: tak
0: myslel.
1: Tak to se nedivím, že se nám to chtěl zavolat.
0: Šprte, že se nestydíš. To jsem taky nemyslel vážně. což ale si pochopil, nebo pochopila podle toho, že jsi se zasmál, nebo zasmála. Všichni se zasmáli tam. Jo? A dělá ti, dělá ti něco radost nejvíc ve škole? Co ti dělá ve škole největší radost?
3: Výtvarka.
0: Takže novej zrzavý. Je to tady. Kandinsky, dovolal se nám Kandinsky. Znáš Kandinskyho?
3: Ne.
0: Dobrý to je, podívej se na to. Kandinsky. Tak čau. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side. In

0: 7.30 pokračujeme v české volbě. Co bývá podle Čechů nejčastějším důvodem hádek na rodinné dovolené? Páté místo jsme už přeskočili, čtvrté místo, to, že si někdo špatně zbalil nebo něco zapomněl.
1: Chtěla jsem říct nabíječka, tohle tam asi patří.
0: Jde si vůbec dobře zbalit?
1: Já se zabalím vždycky dobře.
0: Fakt?
1: A je zajímavý, že někdo v naší domácnosti si vždycky zabalí špatně a půlka věcí mu chybí a potom se bere třeba moje kraťasy místo plavek.
0: Moje kalotky místo slipů.
1: Ne, to se nám opravdu stalo, že prostě tady manžel nosil... Proč?
0: Manžel? Celou... Já jsem to nepoznal, že to byl manžel.
1: To já jsem to chtěla právě uvést na pravou míru, aby nedošlo k mýlce. Prostě nosil půlku dovolený moje lněný kraťasy do vody, protože si zapomněl plavky. Samozřejmě si zapomněl nabíječku, takže jsme se hádali o tu mojí. A já jsem si ji potom podepsala a od té doby ji mám podepsanou.
0: První tři místa za chvíli. Ranní show Evropy 2.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: A zásilka z Natártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
8: Notino, today is yours. Feel good.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů.

0: Česká volba na Evropě 2.
1: 7.39, posloucháte ranní show na Evropě 2. To byl Sombr. Udělám takovou suvku. Včera začala Superstar. Prosím vás, ne v televizi, jo?
2: Včera, jenom natáčí.
1: Včera se začalo natáčet. A protože se točí chronologicky, tak včera se točila první epizoda.
2: Ano.
1: To znamená, castingy se netočí teďka už tak, že se natočí prostě 7 dní zpěváků a pak se to rozhází do nějakých dílů, ale točí se fakt epizody. Mm-hmm. Takže dneska se v 10 ráno za 2 hodiny začíná točit epizoda 2.
2: Ano.
1: Včera se točila epizoda 1. Takže, jak jste zvyklí z různých těch talentových soutěží, tak skáče oblečení poroty, že jo, jak je to z těch různých dní, tady to tak nebude. No, takže včera jsem poprvé viděl jako porotce Kellyna. Mm-hmm. Musím vám říct, že Kellyn je ten nejmilejší člověk na světě.
2: Jo.
1: Počkej, on je boboš. Chytrej a strašně milej. Nesmírně, strašně zní divně, nesmírně milej. A i

0: jako má dobrý řeči a ještě to řeknu jednou, je neuvěřitelně milej a taky velký a svalnatý. A sedí v porotě, to vám řeknu, v bílém nátělníku. A on tam chodil v tom nátělníku a všichni jakože ten si to může dovolit. A pak mu dali bundu na ten nátělník.
1: Ano.
0: Jestli vás to zajímá teda.
1: No. Bylo mu chladno.
0: Ne, dali mu bundu, že to je moc, jako v tom nátělníku. Uh-huh. Že prostě sedíš v nátělníku, že jo. Uh-huh. A
1: Paolo Habera se prostě stěžoval.
0: A Paolo Habera je v tričku, že sedí v nátělníku. A já mu říkám, hele, normálně si to prostě sundej. Začni v té bundě a uh-huh. pak si to sundej. A on myslíš a já říkám, jasně. Ty si to můžeš dovolit, je ti 20, nevím, 8, nebo kolik mu je. Ty si to můžeš dovolit. Uh-huh. On má obrovský ramena, kérky, no prostě nesmysl. Počkej, on vypadá jak Apollon. Viděla jsi Troju?
1: Jo.
0: S Bradem Pittem, jo. Nebo vypadá, akorát on teda není tak blondětej jako Brad Pitt. Troja. No a takhle běží ten casting, celý den, trvá to asi 6 hodin, a byla nějaká pauza a já mu říkám, přišel jsem k němu, kejvnul jsem na něj a říkám mu, je čas. A on myslíš a já jo. Střih, podívám se dozadu a už měl nátělník. A pozor, taková vsuvka jenom, říká ti něco Lucie Bikárová?
1: Jo.
0: Jo, ta tam byla s jedným soutěžícím. Mimochodem strašně roztomilý příběh. Před 6 lety byla zpěvačka Lucie Bikárová, skončila na 6. místě, mimochodem byla ve finále. To byla doba covidová.
1: Já si ji pamatuju, ona, mám pocit, zpívá s Honzou Bendíkem.
0: Ano,
1: jo.
0: Ale v té superstar covidový skončila 6.
1: Aha.
0: A byl tam kluk, Carlos, který jí před 6 lety vezl na ten casting. A včera přivezla ona jeho, to bylo taky roztomilý. A stáli jsme v rodičovské místnosti, moderátor já a ona jako doprovod toho Carlose a koukáme na tu obrazovku, jak ho hodnotí ta porota. Střih na Kellina a Bikárová. To je na tomu Kellinovi ten nátělník, ale strašně sluší. Tak já vím, že tvůj manžel nosí nátělníky taky, takže prostě proto to jako zmiňuju.
1: Já se těším teda na Kellina. Vidíš, no. A já jsem ho nikdy v nátělníku nevěděla.
0: No a on má jako nesmysl tu postavu.
1: Fakt, ale vidíš, ale to je zrovna člověk, do kterého já bych to zas až tak úplně neřekla.
0: Má ramena jak blázen, já mu říkám, to je v hajzlu prostě. Já jsem si s tou bedleně, říkám, to je úplně směšný jako. Proč to říkám? Jo, už vím, já už to otvírám. My jsme hráli teďka zpěváka Sombra.
1: Mm-hmm.
0: A my máme superstar Sombra. A já bych na to nepřišel, protože já vůbec nevím, jak Sombr vypadá.
1: Ještě jednou, my máme superstar Sombra, co?
0: Vysvětlím, prostě, hele, teď jsme tady hráli v ranní show tohle. Slyšel jsi to? Sombr.
1: Ano.
0: A to je zpěvák, on se tak jmenuje. Sombr. S-O-M-B-R. A já, jak je to nová muzika, já vůbec nevím, že Sombr, jestli je to zpěvák nebo skupina, ale evidentně to je zpěvák, protože tam byl nějaký soutěžící a Kellin říká, znáš Sombra? Teď soutěžící, no nevím. Vypadáš úplně jako on a všichni se na tom jako shodli, že má stejný hlas a vypadá jako on. Tak jsem chtěl jenom říct, že ne, že bych věděl, co to znamená, ale je nějaký Sombr a Kellin to říkal včera. Tak jsem si to jako o tyby pamatoval, říkám, aha, to je nějaký fakt reálně pán. Že já bych věděl, kdyby řekl třeba, Češi, vypadáš jako Phil Collins, jo? A bych řekl, ale jo, docela.
1: A moderátora vybrali perfektně.
0: Perfektně, ale Sombr nevím. Jo, a pak tam máme, to ti ještě musím říct, pak tam máme Michaela Jacksona 15-letýho. To si nezažila.
1: Jakože tak vypadá, nebo tak tančí, nebo tak zpívá?
0: Tak zpívá. Tak zpívá, to počkej, já musím zadat I'll be there. Počkej, I'll be there. Hele.
1: No.
0: Prostě okay. Mám to tady, hele. Jenom si to představ. Já vím, že to nemůže být Michael Jackson, ten je jenom jeden. A mimochodem, nebudu to prozazovat. V prvním díle bude.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, 7.48, stále nám chybí dovyprávět příběh české volby. Tak teď to uděláme, ale budeme potřebovat vaší spolupráci. Schválně tipujte odpověď na otázku, co bývá podle Čechů nejčastějším důvodem hádek na rodinné dovolené. Máme před sebou stále tři nejčastější odpovědi. Co bývá podle Čechů nejčastějším důvodem hádek na rodinné dovolené? Třetí nejčastější odpověď, řízení auta.
1: Zřejmě asi nebezpečné řízení auta v takových těch serpentínách. Jak jedeš po takový té úzký uličce?
0: Kudy jedeš?
1: Já jsem poslala navigace.
0: Můžeš jet pomalejc, prosím tě.
1: Je pravda, že my, když jsme loni přiletěli na Korfu, tak nám paní, co nám půjčovala auto, říkala, hlavně nejezděte podle navigace. Dala nám takovou jakoby prastarou mapu a říkala, jezděte podle mapy, protože navigace vás prostě zavede do hrozných míst.
0: No. No? Můžeš jít prosím tě rychlejc? Dávám taky ty různý možnosti. Jako. Druhé místo, co bývá podle Čechů nejčastějším důvodem hádek na rodinné dovolené? Kolik co stojí? Kolik co stojí?
1: To nechápu. Jak kolik co stojí?
0: Nevím, kolik co stojí.
1: Jakože si to jako přepočítávají a hádají se, jako, že kdo to líp přepočítal, jo?
0: Počkej, tady David to řekne náš tady influencer, videomaker a teenager z generace Z. Davide, vy to chápete jak?
2: No podle mě takový to myšlený, když jdete do restaurace, tam večeři, že jo, jednou za tu dovolenou a ty řešíte, jestli ta pizza stojí 13 euro nebo 12 euro, anebo jestli ta voda stojí, že jo, 4 eura nebo 4 pade. Tak jo, to hodně se jako slýchávám.
0: Jako, takhle. Že se hádají ty partneři, jako, že proč si mě sem vzal, tohle nebudeme kupovat.
2: No přesně tak, tak no.
0: Aha. A první místo?
1: Práce.
0: Ne. Ne. Ranní show. Proč se nejčastěji hádají lidi na dovolený? Na rodinný dovolený. Haló?
3: Haló?
0: Tak říkej.
3: Tady Verča.
0: Verčo, říkej, proč myslíš?
3: No já se hádám kvůli chrápání.
0: Chrápání ti vadí, jo.
1: A to ti ale vadí i doma, ne?
3: No ne, protože doma se tak jakože nepopíjí, prostě není to takový jako uvolněný úplně.
0: Takže... A na dovolený se popíjí snad, nebo co?
3: A tak jo, tak je to takový...
1: Jasně. A tam se to v těch cimrách vydlaždičkovaných, tam se to nese.
0: V těch stanech se to nese. No. Tak děkujeme za tip. Děkujeme za tip. Jdeme dál. Není to první místo, haló?
4: Haló.
0: Povídej. Ahoj.
4: Ahoj. Mně přijde, že se nejčastěji hádají kvůli tomu, že každý chce jít někam jinam.
0: Přesně tak. To je první místo. Nejčastějším důvodem hádek je, kam se půjde, lomeno, co se bude dělat.
1: Pusu ti dám, ty půjdeš tam a ty tam, je to jednoduchý.
4: No.
0: Je potřeba se rozdělit.
1: Ať si každý dělá, co chce, když jste na dovolený.
4: Přesně.
0: Rodinná dovolená, každý prostě individuální program.
1: No.
0: Tak tipnula jsi to, nebo tipnul jsi to skvěle, díky, bac, ahoj.
5: Česká volba.
0: Ahoj, jak se jmenuješ mimochodem? Už jsme to nechali.
5: Pořadí na www.evropa2.cz.
6: Červnová mateří douška s Míšou.
5: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
6: Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
7: Vymoncem, vymontám všude, kam se podívám. Jupi, Mimoni jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
6: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
7: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
6: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
7: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
6: Mateří douška právě v prodeji.
5: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery, nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
8: Tropické dobrodružství v Čechách. Chcete ho zažít? V jihočeské krokodýlí zoo v Protivíně uvidíte více než 100 aligátorů, kajmanů, krokodýlů, gaviálů i největšího krokodýla chovaného v Evropě. 5metrového golema. K tomu výstava bílých krokodýlů a aligátorů. Bílý gaviál. A dokonce se s nimi můžete vyfotit. To je prostě zážitek na celý život. Krokodýlí zoo v jihočeském Protivíně. www.krokodýlizoo.cz.
9: Zaparkovat se dá různě.
10: Jejda.
11: Nehledej volné místo v nákupním centru.
10: A zaparkuj rovnou v automičce Express.
11: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
10: Nakupuješ?
11: Myjeme.
10: A ty se vrátíš k autu jako novému.
11: Zaparkuj chytře.
10: Automička Express.
12: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
13: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu a tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na lipnosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.
14: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
15: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
14: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio.talk.
16: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
17: Evropa 2. Evropa 2.
0: Posloucháte na ní show na Evropě 2 a my přerušujeme vysílání náhlou zprávou. Katko,
1: ano.
0: Povídej a prosím posluchače o pozornost, pokud se vyskytují v okolí.
1: Čelákovic, na Praze Východ. Byl tam totiž zaznamenán muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Informovali o tom před chviličkou policisté na síti X. Na místě zasahují aktuálně všechny dostupné síly a prostředky, včetně zásahové jednotky. A co se týče konkrétních informací, muž je údajně ve špatném psychickém stavu, pohybuje se v modrém voze Škoda Fabia registrační značky 5AB7197. Pokud byste ho viděli, volejte 158.
0: Počkej, já mám úplně husí kůži, takže pojďme si to říct. Čelákovice nebo Čelákovice, konkrétně Praha Východ. Pojďme se podívat, kde to je. Jestli jsou to teda tyhle ty Čelákovice.
1: Čelákovice.
0: Čelákovice. Ještě jednou, prosím tě, řekni ten vůz.
1: Je to modrá Škoda Fabia, registrační značka 5AB7197.
0: Tak koukám na to, vedle Čelákovic jsou lázně Toušeň, Nehvizdy, Jirny, Horoušany. No a je to teda mezi Hradeckou dálnicí a Mladoboleslavskou Libereckou. Jakože mezi, v tom trouhelníku prostě. Je dálnice na Hradec, dálnice na Boleslav a Liberec. Řekni to ještě jednou, prosím tě.
1: Je tam muž ve špatném psychickém stavu, je ozbrojen a měl by směřovat do místního učiliště, tedy v Čelákovicích.
0: A ještě jednou, prosím tě, to auto.
1: Modrá Škoda Fabia, značka 5AB7197.
0: Za chvíli jsme zpátky.
5: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
8: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Zaparkovat se dá různě.
10: Jejde.
11: Nehledej volné místo v nákupním centru.
10: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
11: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
10: Nakupuješ?
11: Myjeme.
10: A ty se vrátíš k autu jako novému.
11: Zaparkuj chytře.
10: Automyčka Express.
18: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
19: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
18: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
8: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
20: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižníčechy.cz.
13: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu a tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na lipnosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.
14: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
15: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
14: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio.talk.
21: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
14: Piggy Mama je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na pigimama.cz. Pigimama je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.pigimama.cz.
22: Zrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra Shakespeareovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus!
23: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
5: Evropa 2.
0: 8 hodin 2 minuty, posloucháte ranní show na Evropě 2 a my pokračujeme v mimořádném vysílání. Přerušili jsme naši ranní show. Je tady aktuální zpráva od policie ohledně incidentu, který se právě teďka odehrává v Čelákovicích. Muž se zbraní u školy v Čelákovicích, varuje policie, na místě je zásahovka. V Čelákovicích u Prahy zasahují policisté a zásahová jednotka kvůli ozbrojenému muži, který směřuje do místního učiliště. Muž je podle policie ve špatném psychickém stavu. Citace, na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky, a to včetně zásahové jednotky, uvedli policisté na síti X. Další citace, učiliště jsme vyklidili, nyní je zcela prázdné, dětem ani pedagogům nehrozí žádné nebezpečí. O které učiliště jde, zatím mluvčí policie nezdělil. Teď ale důležitá zpráva. Ozbrojený muž má jet podle policistů v modré Škodě Fabii SPZK 5AB 7197. Modrá Škoda Fabie 5AB 7197. Další citace policie. Pokud jste vozidlo viděli, neprodleně prosím kontaktujte linku 158.

0: talk about.
1: 8.07, posloucháte ranní show na Evropě 2. Katko, pokračujeme dál.
2: A v čem?
1: V čemkoliv. Teda takhle, hlášení jsme udělali, pojďme pokračovat v ranní show.
2: Dobře.
1: Co tam máš nového? Co tam máš nového?
2: Co tam mám nového? Tak co bych tak vybrala? Velká Británie má dneska takový zajímavý výročí. Je to 10 let, co bylo referendum o Brexitu.
1: Kolik?
2: 10 let přesně. A jestli se to jako někdo vybavuje...
1: Promiň.
2: Jestli se to někdo vybavuje nebo nevybavuje, tak tehdy to dopadlo celkem těsně. 52% voličů se rozhodlo a vyjádřilo pro Brexit. Takže Velká Británie začala připravovat kroky k tomu, aby po 3 letech dlouhého vyjednávání Evropskou unii po 47 letech konečně úspěšně opustila. Nicméně v současnosti většina Britů v průzkumech říká, že Brexit byl chybou a objevuje se nový termín, je roztomilej, jmenuje se Brejoin.
1: Ne.
2: Jo. Vzniká prostě taková klaka, která by se strašně chtěla připojit zpátky.
1: Tak můžeme zavzpomínat na tu dobu. Totiž myslím si, že tady máme vstup, který je z doby, kdy se to jako řešilo. Tak pojďme. Posloucháte ranní show na Evropě 2, je tady Svět podle Koháka. Dobré ráno.
3: Krásné ráno, chlapci, těšil jsem se, ne že ne.
4: Máme vám snad říkat hello?
1: Proč hello?
4: No, protože tady určitě tneme do žhavého tématu.
3: Já tuším.
4: Ano. A to je Brexit, že?
3: Ano, je to tak.
1: Téma Brexit, jak vnímá Jakub Kohák Brexit?
3: Mě to celá ta kauza, mě to prostě, když se na to podívám tak jako geopoliticky, že ano, a zabrousím trošičku do historie, mě to prostě ukázalo jednu zásadní věc, kterou prostě člověka, toto musí jako naplnit optimismem po zbytek života.
4: Ano.
3: Mě to ukázalo, že když něco opravdu, ale opravdu nejde, je to úplně neřešitelný problém, ono to opravdu jde. Vzpomeňte si, jak to prostě bylo neřešitelný.
1: Jo.
3: Hlasovalo se, tam ta Tereza Míjová, že ano.
1: Je pravda,
3: nic.
1: Že to vypadalo, že nikdy neodejdou.
3: Ne, nikdy.
1: A najednou,
3: kámo, čau, nazdar, mějte se pěkně.
1: Dá se to třeba přirovnat k nějakému vztahu?
3: Přesně o tom chci mluvit.
1: Že třeba někdo je v nějakém vztahu uvězněn a má pocit, že to nikdy neskončí, že se z něj nikdy nedostane.
3: Ano, ale podívej, stačí říct, má milá, táhni o dům dál. Patrik Hezucký.
5: Ranní show Evropy 2.

0: 8.13, posloucháte ranní show na Evropě 2. My jsme se dostali najednou k Brexitu. Elton John jako takovej šéfík, biznisovej, showbiznisovej, toho kousku planety, nám zaspíval Your Song. Tak ještě jednou, dneska je to 10 let.
1: Ano, 10 let, co Britové rozhodli o Brexitu, nyní toho většina lituje.
0: Tak, my se podíváme, jak to tenkrát bylo. Už jsme tady vzpomínali na Koháka a teď si dáme ještě zpátky do minulosti. Jak to tedy bylo?
2: Zpátky do minulosti.
0: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s Brexitem.
3: Čau.
0: Čau.
3: Jsem přemýšlel, člověče, o tom Brexitu.
0: Ano.
3: Hele, to je jak rozvod, tyjo, s 27 manželi, viď?
0: Já bych spíš řekl tak čtvrtinou manželů a několika nesvéprávnými spolubydlícími.

0: 8.18, Evropa 2 vysílá zprávy. A z toho má Katka.
1: Dobré ráno, na Evropu se žene vlna veder. Ve Francii, Španělsku a Itálii se denní teploty zastaví i na 40 stupních. Úřady proto preventivně přerušily výuku ve stovkách škol a vyzývají obyvatele, aby v odpoledních hodinách omezili fyzickou aktivitu a pobyt venku.
0: Takže ty nemáš dost ještě.
1: Já?
0: Že se na Evropu žene vlna veder. Doteďka to jako bylo co?
1: To byl amizbuš.
0: Dobře, předkrm.
1: No, ještě bude hůř. Já jsem viděla fotky, jak lidi skáčou v Paříži do Sény. Do té špinavé řeky, ale prostě...
0: A třeba není špinavá úplně.
1: Byla, nebo tak na fotce vypadala teda hodně špinavě.
0: Prosím tě, já jsem normálně viděl, šel jsem přes Mánesův most a tam seděl pán za tou sochou na tom, jak to říct, na tom... Ne na terase, jakože kolem té sochy zvenku, jako nad pilířem.
1: Jo, no, to nevím, jak se takový místečku
0: jmenovat. Jak se tomu říká, na tom parapetu, jakože...
1: Ochoz?
0: Na ochozu, děkuju. Na ochozu kolem sochy. No, má je to ale úzký, jo. A ještě to svažuje směrem k řece. Pan seděl, byl v tureckém sedu a měl sluchátka a meditoval. Tak tam byl a já říkám, já jsem na něj koukal z okna, potom ještě furt tam seděl a říkám, podle mě na něj zavolá někdo policajty. No, já jsem to dořek. Za 2 vteřiny najednou se rozblikali majáky a přijeli policajti a sundali ho. A nic, v pohodě. Frajer šel dál.
1: Meditoval, jo?
0: Půl hodiny tam seděl, minimálně, co jsem viděl já. Jo? Koukal na Karlův most, že to je hned vedle. Jako, lidi si pro tu smrt jdou? Jako, chápu, no to je krásný. Tam sedíš, jo, máš i sluchátka, koukáš na ten Karlův most. No, ale samozřejmě jsi jako krok od jíst, že pod tebou ještě ten, tam není voda, že jo, ani? To je vejška, tam je vlastně pod tebou je ten pilíř a ten jako vychází spoza toho mostu jako k tobě do cesty.
1: Takže když už meditovat, tak na Karlově mostě, tam je to lepší, jako jo?
0: No, tam samozřejmě náš jeden z nejslavnějších herců takhle meditoval, den předtím nezačal, nebo měl natáčet film na střeše a bohužel se mu stala ta nehoda a spadnul taky, že jo?
1: Pantříska.
0: S fatálními následky, takže někdo tam zmiňoval, že to bylo úmyslně, tak určitě to nebylo úmyslně. Prostě nehoda, no. Prostě ti to uklouzne a ještě ve sluchátkách, ještě to je úzký, ještě to je z kopce, může do tebe zadu někdo strčit, může se leknout, cokoliv, prostě blázni. To je jako kdyby si sednula na kraj baráku, že jo, na střechu. To je podobný, že jo, dáš si nohy dolů, koukáš přes okraj baráku dolů na silnici. No, nevím, prostě.
1: Je to nerozum.
0: Tak. Ranní show, dobré ráno. Já se tady rozohnil.
1: To je dobře.
0: Já to vnímal, jako, že to je můj syn třeba. Halo? Halo, halo? Povídejte. Halo, my vás posloucháme.
2: Ano, slyšíme se.
0: Vy nám chcete...
2: Ahoj,
0: vy nám chcete něco říct.
2: Jo, ty už jsi ten příběh řekl, ale já jsem... kolem pana Třísky asi hodinku šel a říkám si, co je to tady za člověka, který tu tak divně sedí na tom mostě a vlastně si říkám, že akor v tom velkém městě, že jsme někdy lhostejní, bojíme se říct jedno slovo navíc, zeptat se, kolikrát lidi jsou v těžkých situacích a možná, kdybych tenkrát řekl, chlapče, pojď si sednout někam jinam, tak třeba by se to nestalo, takže jenom zrovna s touhle situací jsem měl docela blízko k tomu. No,
0: no tak, jestli teda můžu nabídnout svůj úhel pohledu, myslím si, že on byl šťastný, když tam seděl. Jako to, on tam vlastně,
2: jasně.
0: On druhý den ráno začínal natáčení filmu na střeše, kde teda potom nakonec hrál pan, jak to vypadlo, má slavného syna herce Švehlík. Alois Švehlík to nakonec hrál. Místo pana Třísky, ale ráno měl natáčet, takže on tam vlastně jako si užíval ten dar toho života, že prostě je mu to dopřáno, že prostě žije, že je krásně, ráno má vysněnou práci. Takhle to dopadlo, no.
2: Tak to je smůla.
0: Strašná smůla, ještě ke všemu dole, ta část toho mostu je prostě fatální, to je jak, já nevím.
2: Zase je to dramatický konec, no.
0: Je tam strašná ještě smůla, protože mi říkali kapitáni těch lodí, že vlastně ještě opravdu speciálně tenhle ten pilíř a tahle ta část a tohle to, co bylo pod ním, že vlastně mohl vlastně dopadnout a přežít to, ale že zrovna prostě tam je taková část, že se to nedalo prostě. Smůla.
2: OK.
0: Tak ahoj.
2: Tak, tak se mějte a...
0: Tak ahoj. Ahoj. Tak čau, čau.
2: Ahoj.
3: Evropa 2, kde to stojí?
0: Doprava.
1: Kolona je před Brnem na D1 směrem z Vyškova od 2. 12. kilometru směrem z Prahy se zastavíte na kilometru 181. Na D2 z Bratislavy do Brna počítejte s kolonou od 7. kilometru a na dálnici D10 z Turnova do Prahy se konečně rozjíždí kolona kvůli dřívější nehodě od 16. kilometru.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
0: Počasí jsme si teda řekli, bude hůř.
1: Dnes je v České republice v uvozovkách nejchladnější den z celého týdne. Odpolední maxima 24 až 29. Jen na jižní Moravě čekáme teploty kolem 30. Ráno je obloha jasná, dopoledne se začne zatahovat. Na Šumavě se objeví i bouřky, večer se ale obloha opět vyjasní.
5: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automyčka Express. Čistá radost. Už 20 let. Automyčka Express.
0: Za chvilku ve zbytku ranní show nás čeká nová písnička Charlotte Gott. Podíváme se na novinku. Už asi jste zaslechli ten její první single a teďka má novinku. Jmenuje se I Could Be Mine. Přijde taky Jakub Kohák.
3: Evropa 2 pošle tvý léto o level vejš. Zahraj si každý den s e-shopem Avenberg.cz o 5000 na novej grill, praktický vychytávky nebo vystylovaný letní nábytek. A nebo si počkej na pátek. To hrajeme o luxusní ratanovou sestavu s nadýchaným polstrováním za 11 000 korun. Vybav se na léto s Avenbergem. Od pondělí do pátku ti tuníme léto na Evropě 2.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
13: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
14: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
15: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
3: Potřebuješ refresh? V kavárnách Čibo jedou mačamánii, ledový mača drinky. A nebo vyzkoušej Čibo Coffee s kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Čibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Čibo, že si posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení z Čibo. Celý týden na Evropě 2. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.

0: Podle Koháka.
1: Dámy a pánové, probíhá poslední týden před prázdninami a máme tady i Jakuba Koháka.
2: Ano, dobrý den.
1: Jakube, dobré ráno.
2: Dobré ráno, chci říct taky.
1: Podívej se na Katku, jak vypadá.
2: Ježiš, jako z růže květ.
1: Je to tak.
3: Vážně.
2: Nebyla ty se nějaké omlazovací kůře?
3: Byla, ale v místech, které nejsou vidět.
2: Tak, a můžeš naznačit?
3: Nemůžu.
2: Ono se to přineslo i do obličeje.
3: Že jo.
2: No. A co to bylo?
3: To ti pěkně děkuju.
1: Tak krásné ohambí.
3: Ne.
2: To nějaký bělení bylo, nebo
3: nebylo,
2: co?
3: Nebylo, nic nebylo, nic nebylo.
2: Takže
3: nic, já jsem legraci jenom.
2: No takhle.
3: Já jsem to tady chtěla trošku rozvířit.
2: Jo, ale máš vytrhaný obočí.
1: Obočí máš vytrhané.
2: Máš trošku.
3: To jo.
1: Já mám taky vytrhané obočí. Moje žena mi vytrhala obočí o víkendu.
2: A kolik kilo toho natrhala?
1: Kila. Počkej, já mám Brežněva, takže prostě normálně říká...
2: Mě to povídej.
1: Ona říká, hele, budeš teďka dělat tu superstar, musíme ti vytrhat obočí.
2: Fakt, jo.
1: No. Takže dcera dělala asistentku, jakože prostě paní sestřičko, budeme operovat, takže paní matka byla doktorka, dcera moje sestřička operovala.
2: A ty jsi ležel? Jako?
1: Já jsem ležel.
3: A tekly ti slzy, nebo jsi byl statečný?
1: Mě to strašně bolí.
2: Jo.
1: Strašný to je.
2: A nedá se to nějak, víš, že by ti píchli takovou tu...
1: Dá se říct strojek. To by se dalo, ale to nemáme doma.
3: No, a jo. Vosk?
1: Já nevím, ale mohli mě samozřejmě to vzít celý a bez obočí taky se mu to moderovat.
2: Takhle, celý pryč a trošku namalovat, jak domalovat zase.
1: Jo, fixou.
2: No ne, tak to se dělá nějakou
3: dělá,
2: tuškou.
3: No, dělá no. Se to. No.
1: A to by netrhali nikdy obočí?
2: Ne, mě ještě
1: to není
2: zatím
1: poznat.
2: Ne. Zatím ne.
1: No a říkej, tak a chodíš ale na nějaký jako omlazovací kury?
2: Ne, já chodím.
1: A vypadáš čím dál líp totiž.
2: Na ostrašovací kury chodím.
3: Jak se to dělá?
1: A ty zabíraj teda.
2: Musíš vždycky v baru tam být první a odcházet poslední.
1: A funguje to.
2: Jo.
1: A ty máš příští rok 70, tak říkej. Kde to budeš mít?

0: Dámy a pánové, je 23. června 2026 a my máme neuvěřitelný archivní vstup, který je starý přesně 10 let, tedy z června 2016. A my se ho pustíme a my vám teďka řekneme proč. Katko, ještě jednou tě poprosím, aby si zmínila desetileté výročí něčeho.
1: Ano.
0: Čemu je dneska 10 let?
1: Před 10 lety na den se konalo referendum ve Velké Británii o Brexitu, tedy jestli má Velká Británie vystoupit z Evropské unie.
0: Ano.
1: Referendum dopadlo pro Brexit.
0: Pro Brexit, to si asi tak nějak všichni pamatujeme. Tak, přesně před 10 lety bylo referendum o Brexitu. No, a my jsme před 10 lety samozřejmě vysílali.
1: Samozřejmě.
0: Samozřejmě jsme vysílali. No a ještě to má takovou hezkou ještě jednu paralelu. Totiž přesně před 10 lety, když bylo to referendum o Brexitu, tak probíhalo mistrovství Evropy ve fotbale. Jo?
1: Aha.
0: Teďka probíhá mistrovství světa, to jste nějak zachytili. Před 10 lety bylo mistrovství Evropy. To mistrovství Evropy, tady poprosím Davida, bylo kde přesně?
2: Ve Francii se dokonalo tenkrát.
0: Bylo ve Francii a naše česká reprezentace vypadla ve skupině po zápasech.
2: Po zápasech se Španělskem, který jsme prohráli 1-0, pak zápas s Chorvatskem 2-2 a poslední zápas, který jsme hráli o postup, jsme prohráli s Tureckem 0-2.
0: Tak, teď jak jste to slyšeli, tak úplně, když si to porovnáte se současnou situací, ne? Hráli jsme poslední třetí zápas o postup poté, co jsme prohráli a remizovali. Jako, sorry.
1: Drobná paralela by tu byla.
0: Drobná paralela, jako sorry. Před těma 10 lety jsme první zápas prohráli, druhý remizovali a hráli jsme o postup s Tureckem a prohráli jsme 0-2. No a zároveň byl ten Brexit. No. A my jsme vlastně obě ta témata propojili logicky tehdy aktuálně v tom vstupu. Takže užijte si to. Právě teď jsme na konci června 2016. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Je tady s námi Jakub Kohák. Dobrý den.
3: Dobro došli do studia.
4: Jak jinak než Kohák, že?
3: Dobro poželávat.
0: Jak jinak než Kohák? Já tam vnímám ten rým.
3: Já ho taky vnímám.
4: Já jsem ho nemyslel jako rým.
0: Jak jinak než
3: to Kohák. To je právě, to jsou ty záchvěvy geniality. Pan Hezucí, který
4: no,
3: vy oplýváte.
4: To děkuju.
3: Ani
4: no.
3: Nevíte, že,
4: já tvoří, ani nevím.
3: Že tvoříte umění.
4: Pro mě to natolik přirození, že vlastně...
3: A všim jsem si. Tak.
0: Standardní otázka,
4: tak, my
0: v pátek jsme to nevyřešili, Jakube.
3: Je.
0: Co říkáš na Brexit?
3: Ano tak, Brexit. Všechno zlé je k něčemu dobré a naopak. Hmm. Naopak to jak?
4: Všechno zlé je k něčemu dobré.
3: Ne, naopak to všechno dobré je k něčemu zlé. Tak, víte co, to je tak prostě jako manželství, že? Ono to je perfektní něco, ale najednou tam někomu něco začne vadit, tohle, tamhle, přijdeš pozdě,

0: neuklidíš si po sobě. Odpadky, pantofle a prostě a najednou jeden chce ven, a druhý říká, nechoď. A prostě ono to někdy je, co? Dobrý.
1: To je, ale moment, moment, tady se bavíme o manželství dvou lidí, tohle to je spíš mnohoženství. Tady je prostě 28 partnerů, jo, opravdu mnohoženství.
0: No tak to už je... To už, je... jako, to už je pořádný swingers manželství.
1: To je swingers party vlastně.
0: To je swingers manželství.
2: No.
0: Tak.
1: Myslíš, že Evropská unie je tedy swingers party?
0: Tak oni to nechtějí říkat nahlas, že ano, ale svým způsobem...
2: Probrečel jsi to, to vystoupení teda britskýho ostrova?
0: To jsem neprobrečel, ale spousta jiných vystoupení. Zvěříme na naši umělců nebo fotbalistů, se probreče.
3: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2.
4: Tady je fascinující další důkaz toho, jak se všechno stále vrací. Jak se události dějí v kruzích, ne?
5: No ale my nad tím Mexikem přece neprohrajeme. Teda nad tím.
4: To je pravda. My to Mexiko porazíme.
5: Tak jsem to chtěla říct.
4: Ale nedá se vyloučit, že ho porazíme, jo. Ale je to fascinující, jak se dějou ty události pořád dokola.
3: Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. Ranní show Evropy 2. Každá
6: princezna. Dělali vám Potřebuješ refresh? V kavárnách Chibo jedou mačamánii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Chibo Coffee s kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Chibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Chibo, že jsi posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Superletní osvěžení s Chibo. Celý týden na Evropě 2. Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2. Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
7: Dejte radost vysvědčením, udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
8: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
9: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
10: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře.
11: Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
12: Zpěvačka Kateřina Marie Tichá míří na Prague Open Air do Rýgrových sadů. Její osobitý hlas, poetické texty a nezaměnitelná energie slibují večer, který vás pohltí od první chvíle. Kateřina Marie Tichá a Benjis. Čtvrtek 25. června, Rýgrovy sady. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
13: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
14: V klidu, už je to zařízený.
13: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáhl paty.
14: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
13: Hliník a online? A co ty dílky?
14: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
13: Takže e-shop říkáš?
14: Jasně, hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
13: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
15: Zaparkovat se dá různě.
16: Jejde.
15: Nehledej volné místo v nákupním centru
16: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
15: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
16: Nakupuješ?
15: Myjeme.
16: A ty se vrátíš k autu jako novému.
15: Zaparkuj chytře.
16: Automyčka Express.
17: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
18: Tropické dobrodružství v Čechách. Chcete ho zažít? V jihočeské krokodýlí zoo v Protivíně uvidíte více než 100 aligátorů, kajmanů, krokodýlů, gaviálů i největšího krokodýla chovaného v Evropě, pětimetrového golema. K tomu výstava bílých krokodýlů a aligátorů, bílý gaviál. A dokonce se s nimi můžete vyfotit. To je prostě zážitek na celý život. Krokodýlí zoo v jihočeském Protivíně. www.krokodýlizoo.cz.
19: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
20: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareál.cz.

0: 8.49. Ano, to je finále ranní show na Evropě 2 pro dnešek. A slíbili jsme novinku mladé zpěvačky, která se jmenuje Charlotte Gott. Ano, stokrát chválím čas, že ta holka je. No, pojďme si teda říct, jak to je s tou její kariérou.
1: Tak jo, já tady si vypůjčím článek z Music Reports, který to jako shrnuje. Dubnový singlový debut zajistil Charlotte Gott velkou mediální pozornost. Nicméně ohlasy veřejnosti na tu její první písničku Into Deep byly spíše rozporuplné, jak píše autor článku.
0: Ne,
1: nyní přichází...
0: Jakože co? Jako rozporuplné.
1: Někomu se to líbilo, někomu to nesedlo.
0: Dobře, ale to má, takové reakce má přece všechno na světě.
1: Je to tak.
0: Takže proč to vůbec zbyďujeme? To jako by si říkala, letos je počasí takové rozporuplné. Jo, že... Jako svítilo sluníčko, ale přátelé byly i dny, kdy bylo hnusně. Jako a co? Jako?
1: Já si myslím, že autor článku to napsal kvůli tomu, aby, jo, tuhle novinku I Could Be Mine mohl více vychválit.
0: A nebo to napsal proto, aby prostě ten článek byl víc čtený. To jako zabíjí,
1: tak.
0: To jako je dobrý ten způsob.
1: No,
0: dobře. Pomiňme to, prostě měla první písničku Into Deep, tečka. Into Deep.
1: Ano, nyní přichází 20-letá zpěvačka s druhou solovou skladbou a ta se jmenuje I Could Be Mine. Tak, zatímco v první R&B baladě její vokál možná nevyzněl až tak přesvědčivě, aktuálně představený song tímto problémem netrpí. Píseň s příjemně uvolněnou náladou se hodí do období začínajícího léta a opět se může pochlubit zvukem srovnatelný s tím, co v současnosti vzniká v zahraničí. Ostatně Charlotte Gott opět nahrávala v londýnském East Coast Studios pod producentským vedením renomovaného Saši Skarbeka. Ani v případě I Could Be Mine nejde o nějaký jednoznačný hit na první dobrou. Nicméně po doznění se dostavuje chuť slyšet single znovu, což nakonec v popu hraje tu nejdůležitější roli.
0: Tak teď si nám to teda naservírovala. Tak jdeme na to. Charlotte Gott, I Could Be Mine. Za 3, 2, 1. Teď. I could

0: To byla Charlotte Gott. I Could Be Mine na Evropě 2. Tak a máme pro vás soutěž 8.54 finále našeho programu. Nepotřebujete náhodou refresh? To je řečnická. Ne asi. Pozor, v kabárnách. Ne v kabárnách. Co by se prodávalo v kabárnách?
1: Kabanos.
0: Když máš rýmu, říkáš kavárna, místo kavárna kabárna?
1: Počkej.
0: Asi jo, ne.
1: Ne, v není nosovka, tam není ten problém.
0: A kdy říkáš b?
1: D.
0: Kdy říkáš d?
1: Přetržené dítě.
0: Jo, máš přetržené dítě.
1: Jo.
0: Švadlena, přetržené jo. Dítě. Tak pojďme. Potřebuješ refresh, otazník. V kavárnách Čibo. Zamyslete se, jo. V kavárnách Čibo. Mimochodem byl jsem na kávě v kavárně Čibo. Seděl jsem na baru a koukal jsem z okna na ulici Spálenou. Strašně jsem si to užil. Nevím, proč to říkám.
1: A já od samceť mám plavky a jsou skvělý.
0: Teď? Dřív?
1: Jo? Jo,
0: pláš plavky Čibo?
1: Jo. Krásně drží prostě po prsí.
0: Jsi kakaová. Tak pojďte. V kavárnách Čibo jedou mačamány. Ledový mačadrinky. To jedou v kavárnách Čibo. A nebo můžete vyzkoušet Čibo Coffees. Kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a zároveň osvěží. A s Isikem.
1: Víš co, Isik?
0: Ne.
1: To je pro studenty, to nemůžeš vědět.
0: Já jsem...
1: To je pro studenty vysokých škol.
0: Já jsem nedouk. Že... ano. Já
1: mám... Ne, to za vás nebylo.
0: My ze základním vzděláním jsme Isik neměli. Takže s Isikem sleva minimálně 20%.
1: Tak se stav.
0: Tak se stavte, jako já, taková výzva. Co můžete vyhrát dneska tady?
1: Dnes vyhráváte zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 letních drinků v kavárnách Čibo.
0: No ale teď to přijde ještě, protože to není všechno. Bude na závěr dnešní ranní show, bude slevový kód.
1: Hust.
0: Lidi to mají rádi. Takže, děcka. Dobrá zpráva, dokonce i pro ty, kteří nevyhrajou. Stačí, když v kavárnách Čibo zmíníte, pozor, slevový kód je vlastně heslo, stačí v kavárnách Čibo zmínit jsem posluchač E2 a získáte 20% slevu na sezónní nápoj. Ono to zní trochu jako for, jo, že vám to jako říkáme, je to trochu trapný, ne?
1: Jako člověk se to vždycky připravuje a říká si, jak to mám říct, mám to jakoby uvést tím, teď mám tady slevový kód, zní to jsem posluchač E2, anebo tam jako rovnou přijdeš a rovnou to vychrlíš na tu prodavačku.
0: Aby se samozřejmě ten člověk nebál, že mu posluchačka, pardon, že mu prodavačka řekne a jsem posluchač E2 a no a co?
1: Já zase poslouchám.
0: Přesně. Tak přátelé, ranní show teďka zvedne někoho tady do telefonu. Ty mě to taky jde už, tyjo, takhle před devátou. Už je finále opravdu. Ranní show na Evropě 2.
1: Nemá žádný natáčení.
0: Dobré ráno, halo.
2: Dobré ráno, tady Kristýna.
0: Ahoj Kristýno, tak ještě jednou. Prosím tě, potřebuješ refresh jako já?
2: No, občas jo.
0: Takže já to řeknu ještě jednou. V kavárnách Čibo jedou mačamány, ledový mačadrinky. Máš to ráda?
2: Ale jo,
0: celkem. A nebo vyzkoušej Čibo Coffees, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a zároveň osvěží. To znáš?
2: To neznám, ale bude se to určitě hodit.
0: A s Isikem vždy se slevou minimálně 20%, tak se stavte. No. Máš Isik?
2: To už se mi bohužel netýká.
0: To už netýká. To je otázek, vejte, přece, když vyplňuješ nějaký dotazník. Takže, můžeš vyhrát zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 letních anebo jiných drinků v kavárnách Čibo, když nám odpovíš na otázku, ve které z těchto rostlin se přirozeně vyskytuje kofein? Za A kávovník, za B banánovník, za C aloe vera.
2: Tak já si typnu Ačko.
0: Nekecej. Tak jo,
2: tak normálně.
0: Je to kávovník. A teď ještě jednou ta dobrá zpráva i pro ty, kteří nevyhráli, stačí, když v kavárnách Čibo zmíníte sem posluchač E2, a získáte 20% slevu na sezónní nápoj.
1: Já to zkusím. A já tam přijdu, řeknu to.
0: Nebo vám přibouknou dveře a už vás tam nikdy nepustí. Kristýno, zvládla bys to tam jako přijít a normálně říct, podle mě ty lidi takhle chodí a dělají jaký to. Prosím vás, já jsem slyšela,
1: Přesně.
0: V rádiu, možná to bude znít divně, jako ujetě, ale nezlobte se, ale prý je nějaká jako věta, jsem posluchač E2.
1: Jaruško, prosím tě, tady nějaký pán a říkat, že nějaký kód, nebo co?
0: Že
1: jo, jo, to domluvili.
0: Stáňo, je tady nějaký posluchač E2, pojď si to vzít. A přijde paní zezadu a říká, tak to jste vy. Kristýno, gratuluje, měj se hezky.
2: Díky moc, ahoj.
0: Ahoj.
1: Pa. Ranní show Evropy 2. Evropa 2. Evropa
0: 2. Evropa 2. Přesně teď je 9 hodin. 9.00. Za chvíli jsme zpátky.
3: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
4: Potřebuješ refresh? V kavárnách Čibo jedou matcha manii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Čibo Coffee, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Čibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Čibo, že jsi posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení z Čibo. Celý týden na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
4: Tropické dobrodružství v Čechách. Chcete ho zažít? V jihočeské krokodýlí zoo v Protivíně uvidíte více než 100 aligátorů, kajmanů, krokodýlů, gaviálů i největšího krokodýla chovaného v Evropě, 5metrového golema. K tomu výstava bílých krokodýlů a aligátorů, bílý gaviál. A dokonce se s nimi můžete vyfotit. To je prostě zážitek na celý život. Krokodýlí zoo v jihočeském Protivíně. www.krokodýlizoo.cz Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
0: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
4: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
0: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
4: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Zaparkovat se dá různě.
6: Jejde.
7: Nehledej volné místo v nákupním centru
6: a zaparkuj rovnou v automyčce Express.
7: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
6: Nakupuješ?
7: Myjeme.
6: A ty se vrátíš k auto jako novému.
7: Zaparkuj chytře.
6: Automyčka Express.
4: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
0: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
0: Adame.
4: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkujeme.
4: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v jižních Čechách. Vše na jižníčechy.cz.
11: Zpěvačka Kateřina Marie Tichá míří na Prague Open Air do Rýgrových sadů. Její osobitý hlas, poetické texty a nezaměnitelná energie slibují večer, který vás pohltí od první chvíle. Kateřina Marie Tichá a Benjis. Čtvrtek 25. června Rýgrovy sady. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
12: Evropa 2.
0: Ranní show, dobré ráno.
9: Dobré ráno, Leuši, já chci teda úplně mimo téma.
0: Mimo téma to je možná dobře. Co chceš otevřít za téma s námi?
9: Spíš jenom takovou smutnou zprávu, Leuši, já nevím, jestli se to k tobě už dostalo. Ty, když jsi měl ten dobroden, tak si peníze vlastně věnoval kolegyni z konkurenčního rádia KIS, Báře Tlužhořový, a věděl si sám, že to bylo spíš na zkvalitnění posledních dnů a bohužel Barunka nás kolem půlnoci opustila. Takže nevím, jestli se to k tobě dostalo, chtěl jsem ti jenom tohle říct a strašně poděkovat za ty peníze, co jsi věnoval, jo, protože tohle mělo opravdu nějaký smysl.
0: Bohužel se to ke mně už dostalo. Káťa tady to asi před 15 minutama četla. Je mi to moc líto. Je mi to moc líto a vlastně zase synchronicita vesmíru trošku malinko. Ty to říkáš v okamžiku, kdy pod náma hraje písnička, která se jmenuje We Pray. Já bych to líp neřekl. Tak modlíme se.
9: Jo,
0: ahoj.
9: Díky moc, ahoj.
0: Je mi to líto.

0: 9 hodin 8 minut. Ranní show na Evropě 2 skončila, jsou tady zprávy.
1: Dobré ráno, český éter zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 37 let a po boji s nádorem mozku zemřela moderátorka Rádia Kiss Bára Tlučhořová. Svůj boj s nemocí Bára s fanoušky částečně sdílela na sociální síti. Naposledy se fanouškům ozvala loni v dubnu. Svou diagnózu zveřejnila v prosinci 2019. Následovala léčba, operace, ozařování a chemoterapie. V roce 2022 se Bára stala maminkou dvojčat. Oblíbená moderátorka odešla v pondělí před půlnocí.

0: Youngblood má v sobotu Bloodfest. Odpoledne bude možnost vyhrát na Evropě 2 vstupenky. Tak a my vítáme tady v éteru Ivanu. Nazdar, Ivano, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. My jsme vlastně zjistili tady s Katkou, že v sobotu je Bloodfest i staré pecky v Mikulově. Takže lidi mají tři možnosti. Buď půjdou na Bloodfest, nebo půjdou na starý pecky do Mikulova, nebo nepůjdou ani na jednu z těch akcí, protože je to nezajímá.
1: Teď se bojím cokoliv říct, já radši nepůjdu nikam.
0: No ne, to jistě, já to říkám, prostě klasický C-ško, prostě volníčko, prostě můžete mě všichni, můžete si všichni trhnout nohou klasicky.
1: Hele, až o tobě řekne Ozzy Osbourne, že můžeš být legenda, tak... Jo, tak půjdu na starý pecky.
0: Jo, chápu. Ozzy Osbourne, tvoje láska, řekl o Youngbloodovi, že je legenda a proto tě víc láká Bloodfest a já se ti nedivím.
1: No zkusím zvládnout nějak oboje.
0: Já nevím, Bloodfest je celý den?
2: Jo, tam je spousta kapel.
0: Tak to by se dalo přejet. Jo, že byste byli na takový ty méně významný kapely na Bloodfestu.
2: Přesně tak.
1: Co můžeš nabídnout ty?
0: A místo těch headlinerů, co můžu nabídnout já? Nic.
2: Kožich. Má být 35 stupňů.
0: Tak ano, kožich.
2: Otázka do pranice.
0: Můžu nabídnout kožich 35 stupních, jestli se chcete podívat na takovýho šílence. No, pojďme se na to podívat.
2: Dnes je nejchladnější den z celého týdne. Odpolední maxima pouze 24 až 29. Jen na jižní Moravě čekáme teploty kolem 30. Ráno obloha jasná, dopoledne se začne zatahovat. Na Šumavě se objeví i bouřky, večer se obloha opět vyjasní.
0: Tak je to tvoje, Ivano.
1: Až do 11 hodin.
0: Je
1: těším
0: tak,
1: se a děkuji za krásnou předávačku, jak se tak říká.
0: Je to tak. A

0: Posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky s Ivanou. Dneska vám můžu slíbit, že za ty dvě hodinky toho minimálně stihneme dva výherce. Doufám. Jeden výherce si určitě zaslouží krásný posezení nebo nějaký novej grilík na svůj zahrádku a druhej výherce si zaslouží to, že to, co mu dám, a ještě nevíte vůbec, co to je, budu tajemná, mu zachrání takzvaně zadek. Tak jestli alespoň něco chcete udělat pro svoji rodinu nebo pro sebe, tak poslouchejte Evropu 2. Už za chvíli třeba Switch Disco a nebo Robin Schulz. To všechno na Evropě 2.
1: Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
2: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
1: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2 od 9 večer.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Kniepass s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
9: Pozor! Velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
11: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
12: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
13: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
14: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen Stavební spořitelna.
15: Motorkář. Nejzranitelnější bytost na silnici. V Česku jich jsou desítky tisíc a stovky řidičů už vědí, že přehlédnout motorku není zas tak těžké. Myslete na to na každé křižovatce, při každém předjíždění, v každé chvíli, kdy řídíte svůj vůz. Ačkoliv motorkář zaviní nehodu vysokou rychlostí, řidič auta nepozorností. A vy, motorkáři, jezděte opatrně a opatřete si vše, co vás může na silnici zviditelnit. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
16: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
17: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
18: Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky na Evropě 2, dneska s Ivanou. Jestli jezdíte na dovolenou, tak víte, že vás tam může potkat hodně příjemných věcí a pak hodně nepříjemných, třeba žaludeční potíže, nějaký úrazy. Já vím, je to blbý o tom mluvit teď 9.26 na Evropě 2, ale musím, protože je to důležitý. Třeba úpal, jo, ten patří mezi nejčastější komplikaci na dovolený. Přičemž úplně léčba v zahraničí může stát několikanásobně více než celý pobyt. Stačí jenom několik desítek korun do cestovního pojištění investovat a vyhnete se vysokým nákladům i zbytečnému stresu. No a cestovní pojištění Unika, kterou máme rádi, tak kryje léčebné výlohy i běžné sportovní aktivity, které jsou součástí rodinných dovolených. Při rizikovějších sportech si navíc můžete jednoduše sjednat rozšířené krytí. To všechno umí Unika. A já vám dneska chci dát, víte co? Cestovní balíček v hodnotě 5000 korun. Když zavoláte teď, tak ho možná budete mít. A zkuste se dovolat jako třetí. Posloucháte Evropu 2.

0: Udělám vám radost i hned na začátek mýho vysílání na Evropě 2. Dopolední maximum muziky s Ivanou a já se vám řekla, že se můžete zapojit do letní soutěže s Junikou, s Junika. A teď, kdo se dovolil jako třetí, tak ten teda ještě musí odpovědět jednu otázku soutěžní. Halo, kdo je tam?
1: Halo, slyšíme se?
0: Slyšíme se, kdo je tam?
1: Zdravím, Martin.
0: Martine, mám podle mě velmi jednoduchou otázku, ale může být trošku triky, taková jako záludná. Tak prosím tě, jak rychle si podle tebe můžeš sjednat cestovní pojištění online s Junikou? Za A za několik dní, za B za jeden měsíc, za C za několik minut?
1: Za C za několik minut.
0: Hele, víš, že jsem si myslela, že to je tvoje i hned na začátku. Takže moc gratuluju, je to tvoje a myslím si, že tvoje dovolená bude úplně, jak to mám říct, snova. Gratuluju za Evropu 2.
1: Děkuju moc, díky.
0: Vyčkej mi chvíli na drátě a za chvíli se slyšíme. Pa, pa.
1: Ano, děkuju.
0: No a vy buďte jako Martina, buďte na těch dovolených rozumný. Žhavý novinky Evropy 2.

0: hlavě. Maximum nový muziky. Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
1: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
2: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy

Potřebuješ refresh? V kavárnách Chibo jedou mačamánii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Chibo Coffee, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Chibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Chibo, že si posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení s Chibo. Celý týden na Evropě 2.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky s Ivanou. Teď si potřebuju vzít do éteru někoho, kdo velmi rozumí hudbě. Je to Katka Říhová, ještě jednou ahoj.
1: Takhle, nikdo jiný tady s náma ve studiu není, takže chápu, takže, že volba padla na mě.
0: Skoro si zbyla, ale je to blbý to říkat. Ne, ne, nezbyla, protože já mám na tebe jeden kvíz.
1: Aha.
0: Protože ty jsi mi říkala před pár dnama, že jsem jedna z mála, doufám, že nebudou teď poslouchat tvý kámošky jiný, se kterou se můžeš bavit o hudbě.
1: Jasně, jako tak do hloubky, protože já vím, že ty máš ráda prostě podobnou hudbu jako já.
0: Ano, ale teď ti pustím ukázky hudeb, který...
1: Nádherně si to vyskloňovala.
0: Že jo, no. Děkuju. Který si myslíš možná, že vznikly někde, ale vznikly úplně někde jinde.
1: Aha.
0: Tak můžu?
1: Jo, jo.
0: Můžu dál?
1: No.
0: Pak.
1: Počkej, nesahaj mi na Britney.
0: No, za chvíli ti na ní sáhnu. Okay. A poslední věc, kterou ti chci pustit, která by to mohla celý jako dodělat, je... Protože tady ty věci si myslí všichni, jakože nějaký producenti z Ameriky vytvořili.
1: Jistě.
0: Ale vytvořil je normálně Švéd. Jakože není vůbec náhoda, že ABBA tam vznikla.
1: To chápeš? Jsem chtěla říct, jestli to teda byl někdo z ABBY.
0: Nebyl, byl to nějaký Max Martin, který tady ty věci udělal, když mu bylo 20 let.
1: Chceš mi říct, že prostě ředitel IKEA oskládal všechny tyhle hity?
0: Ano, tahá za tady ty velký hudební světový provázky.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026 vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
4: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
4: Muhammad Komar na spad.
2: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
5: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
6: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu a tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na lipnosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
8: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
9: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
2: Song za trest.
10: Jsem úplně vytočená, kluci.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
9: To je retard.
2: Na Evropě 2.
11: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu. Tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
12: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz

0: Já tady pořád přemýšlím, jakýže rok tady ten track vzniknul. Prosím vás, je to 2009 a teď jsem si vyhledala, že když tenkrát v Americe byla Superstar, tak ženy chtěly nejvíc zpívat tady ten refrén. Takový to těžký New York, je to strašně těžký. A já si myslím, že mám takový jako dobrý tip, co budou zpívat letošní soutěžící v rámci letošního ročníku. Co třeba... se to zná jednoduchý, ale není. A Eva to potvrdila třikrát v Edenu. A já už teď držím palce všem soutěžícím a strašně se na tu letošní Superstar těším. Posloucháte Evropu 2. A teď už posloucháte i zprávy s Katkou Říhovou.
1: Hezké dopoledne, letos se na letní dovolenou podle průzkumu chystá zhruba 87% Čechů. Přestože část Čechů za dovolenou utrácí rok od roku více a dopřává si kvalitnější služby či dražší destinace, většina se snaží náklady na letní pobyt co nejvíce omezit. Podle průzkumu provedeného ve 26 zemích jsou Češi v šetření na dovolené druzí. Více šetří už jen Poláci. Provozovatelé přírodního koupaliště v německém městě Halle zakázali vstup těm, kteří dostatečně neovládají němčinu. Odůvodnili to tím, že lidé musí dodržovat řád a pokud neumí německy, nemohou si ho přečíst. Někteří provozovatelé označují za rasisty, jiní rozhodnutí kvitují a podporují ho. Teď už má slovo Lucka.
2: Studenti z Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze budou soutěžit na mezinárodních závodech v úsporné jízdě. A to s vozidlem, které váží asi 25 kilo. Auto má díly vytisknuté na 3D tiskárně a karbonový podvozek. Závodu se zúčastní podruhé. Cílem je ujet co největší vzdálenost na 1 litr paliva nebo na 1 kWh. Letos se závod koná od 24. do 28. června v Polsku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Česká tenistka Markéta Vondroušová zůstane 4 roky bez tenisu. Wimbledonská vítězka z roku 2023 dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. Obdržela tedy stejný trest jako v případě pozitivního testu. Při obhajobě se Vondroušová opírala o skutečnost, že se komisařka nelegitimovala a neukázala pověření. To ale ve své zprávě tvrdila, že všechny náležitosti splnila.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Hořelo na dálnici D11 na cestě z Hradce Králové do Prahy na 15. kilometru. Provoz je tam zastaven a tvoří se kolona. Sjet můžete na 18. kilometru.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa 2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes je v uvozovkách nejchladnější den z celého týdne. Odpolední maxima vystoupí na 24 až 29 stupňů. Jen na jižní Moravě čekáme teploty kolem 30. Dopoledne se nám začíná zatahovat, na Šumavě se přidají i bouřky, večer se obloha opět vyjasní. Tolik zprávy, je úterý 23. června a na Evropě 2 pokračuje Ivana Kulhánková.
0: Která vám dá něco vyhrát, možná něco na zahrádku, na terásku, zkrátka něco, co se bude hodit, určitě toto léto na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Já ty

0: Posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky s Ivanou. Já jsem vám slibovala jednu českou značku, která vám udělá z terásky nebo třeba ze zahrádky nádhernou věc. Je to česká značka Avenberg a ta promění váš dům i zahradu v oázu pohody, kde se třeba můžete s chutí scházet celá rodina i přátelé. Vy si tam můžete vybrat z nabídky špičkových třeba grilů, doplňků a taky stylového ratanového nábytku. Takže takhle si můžete vybavit, když budete teď mě chvíli poslouchat, jo. Stačí, abyste mi zavolali a já pro vás budu mít už za chvíli nákupní poukaz za 5 000 korun na libovolný kousek právě z e-shopu avenberg.cz. Tak já bych vám doporučila teď volat. Posloucháte Evropu 2.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
4: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Za beatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
11: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen Stavební spořitelna.
12: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 ocestovní must-have balíček za 5 000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto to naplno. S Evropou 2 a Unika. Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

0: Posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2. My vám teď aktuálně chceme udělat terásky nebo zahrádky krásný, protože dnes soutěžíme, nebo právě teď soutěžíme o nákupní poukaz za 5000 korun na libovolný kousek z e-shopu avenberg.cz. Tak si můžete udělat radost. Doufám, že se to někomu teď podaří. Halo, je tam někdo? Halo? Halo? Halo? Ano, halo, ještě jednou, halo, halo, halo, kdo je tam?
1: Zdraví, Martin.
0: Martine, prosím tě, máš vůbec zahradu?
1: No.
0: To je jedno, stačí třeba květináč.
1: No, to jo.
0: To jo, tak to si ano. Myslím, že se ti bude určitě hodit tady ta skvělá poukázka na 5000 korun od avenberg.cz. Prosím tě, kdybys náhodou tu zahradu opravdu neměl, tak aspoň to hezky daruj. Slibuješ mi to?
1: Ano. Ano, určitě.
0: Vydrž mi prosím tě na drátě a moc gratuluju za Evropu 2.
1: Děkuju moc.
0: Měj se krásně.
1: Ahoj. Děkuju.
0: Čau. Martin je doufám teď šťastlivec a vy můžete být taky, protože tady ta soutěž rozhodně na Evropě 2 nekončí.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
4: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižníčechy.cz.
5: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
6: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
5: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
6: Vážně? vysokéškoly.cz? Super, jdu tam!
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylu, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
8: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
9: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už sobotu 27. června. Přímo před Náčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
10: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
0: Držíme ti flek i v Táboře. Evropa 2, 105,5 FM.

0: go back to the ball girl one time.
1: Evropa 2 uvádí 12 dní s Bloodfestem, 90 šťastlivců, 6 lupenů denně, o víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety cabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
5: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už za dva dny v kinech.

0: Tak si tady tak zrovna říkáme, tady s Pavlem. Ahoj, Pavle.
1: Nazdar.
0: Vlastně jaký animáky, nebo jestli vůbec nás animáky nějaký jako bavěj. A já si rozpomínám, jaký film první animovaný jsem viděla.
1: Ano, a to byl?
0: To ti řeknu až za chvíli. A dobře. Ty řekni, jaký ty?
1: No, u mě to byly, že jo, když jsem koukal na studio Kamará, tak tam bylo Jen počkej zajíci.
0: A nebo jak se jmenovali?
1: No, Jen počkej zajíci, já to bylo Zajíc a vlk, ne?
0: Počkej, se tak fakt
1: oni neměli jména. Zajíc. Jo, vlk,
0: Ježiš,
1: oni neměli. Potom byl Tom a Jerry, že jo, to už bylo jako americký, no.
0: Ještě jednou? A ty se jmenovali jak?
1: To nemůžu si vzpomenout.
0: A pak už byly ty Disneyovky, no.
1: No ale všichni. Počkej, ale český animáky si pamatujete? No přece Králíci z klobouku, že jo?
0: Bob a Bobek.
1: No anebo Potkali se u kolína.
0: To je kdo jako?
1: To neznáš?
0: Ne. Mám, že jo?
2: Pane, budeme si hrát.
3: Pojďte, budeme si hrát. Já udělám mašinku a vy budete dělat máček. Ne, obráceně.
0: A tohle bude dělat Pavel Cejnár až do 13 hodin.
1: Jako mašinku, jo? No tak jo.
4: Evropa 2. 80. Potřebuješ refresh? V kavárnách Čibo jedou mačamánii, ledový mača drinky. A nebo vyzkoušej Čibo Coffee, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Čibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Čibo, že si posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení z Čibo. Celý týden na Evropě 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
4: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
6: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
4: Čekuj sekci video na Evropa2.cz. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareál.cz.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. What a way to say goodbye.

0: chviličku už je tady 11. hodina, vás ladí Evropa 2, teďka Káťa Říhová má připraveny nejčerstvější zprávy, jdeme na ně.
1: Hezké dopoledne. Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel podle všeho podal v souvislosti rozhodnutím vlády neumožnit mu účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Před 10 lety britští voliči v referendu rozhodli o vystoupení Británie z Evropské unie. Po bezmála tříletém vyjednávání a výměně dvou premiérů Británie na konci ledna 2020 opustila formálně Evropskou unii po 47 letech. V současnosti většina Britů v průzkumech veřejného mínění říká, že Brexit byl chybou. A teď už se nám hlásí Lucka.
2: Studenti z Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze budou soutěžit na mezinárodních závodech v úsporné jízdě. A to s vozidlem, které váží asi 25 kilo. Auto má díly vytisknuté na 3D tiskárně a karbonový podvozek. Závodu se zúčastní podruhé. Cílem je ujet co největší vzdálenost na 1 litr paliva nebo na 1 kWh. Letos se závod koná od 24. do 28. června v Polsku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Belgický fotbalista Jeremy Doku se během mistrovství světa dočkal narození syna a porod v Londýně stihl i osobně. 24-letý záložník Manchesteru City nehrál kvůli nemoci nedělní zápas s Iránem a pauzu využil k návratu do Evropy, aby mohl být v důležitých chvílích s manželkou. K prvnímu potomkovi, který dostal jméno Praise, mu gratuloval i belgický fotbalový svaz.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolona je teď na D1 před Brnem, je to kvůli omezení na 196. kilometru a se zdržením počítejte v obou směrech.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes je v uvozovkách nejchladnější den z celého týdne. Odpolední maxima vystoupí na 24 až 29 stupňů. Jen na jižní Moravě čekáme teploty kolem 30. Nad Českem se začíná zatahovat, na Šumavě se objeví i bouřky, večer se ale obloha opět vyjasní. Ze zpráv je to všechno. Teď si na Evropě 2 užijte Pavla Cejnara.
0: Ano, zase nás čeká dnešní úterní krásný den, tak si ho pojďme zpříjemnit muzikou a třeba nějakou soutěží. Detaily už za chviličku. Evropa 2.

0: že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já ti zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A dnes a přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.
3: Ano, všední odpoledne nás teprve čeká. Teď je stále ještě dopoledne. Posloucháte Maximum muziky Evropy 2. No a já vám dlužím to, co vy můžete dneska ode mě vyhrát. A nebude to podle mě žádná taková jako lehoučká cena. Je to něco, co by bral všema deseti úplně každej. Takže pozor, mám tady voucher od Slevomatu v hodnotě 7000 korun na pobyty a zážitky podle vašeho výběru. Takže sami o tom ještě rozhodnete. No a jak se k tomu dostanete? Já si myslím, že zážitky, pobyty nejsou žádná zívačka, tak jsem zvolil právě zívání. Tak jakmile uslyšíte zívání někde mezi songy, takovéhle, tak to je pokyn pro vás, abyste volali sem do studia na 257-400-888 a pokusili se ode mne dostat tuhle tu skvělou cenu. Za chviličku si řekneme, jakým způsobem a kde vám můžou chytré hodinky ublížit. Ano, i ublížit dokonce můžou. Kde? Nechte se překvapit. Sombr, Matěj Smutný z dalšího Maxima muziky a vám přeju pohodové úterý s dobrou náladou a vaší Evropou 2.
1: Evropa 2. Evropa 2 pošle tvý léto o level vejš. Zahraj si každý den s e-shopem Avenberg.cz o 5000 na novej grill, praktický vychytávky nebo vystylovaný letní nábytek. A nebo si počkej na pátek. To hrajeme o luxusní ratanovou sestavu s nadýchaným polstrováním za 11 000 korun. Vybav se na léto s Avenbergem. Od pondělí do pátku ti tuníme léto na Evropě 2.
4: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
10: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
11: Mimoncem, mimontám, všude kam se podívám. Jupi! Mimoni jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
12: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
11: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
12: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
11: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
10: Mateří douška právě v prodeji.
1: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se Slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od Slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2. Potřebuješ refresh? V kavárnách Čibo jedou mačamánii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Čibo Coffee s kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Čibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Čibo, že si posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení z Čibo. Celý týden na Evropě 2. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Evropě 2. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Nože, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitáne s Evropou 2.

Ladí vás dnešní úterní, stále ještě dopolední Evropa 2, máme lehce před 11:30 a já tady mám takové téma, které by vás mohlo zajímat, my jsme to tady rozebírali přímo v rádiu. Je tady jedna věc, která vám může zkazit atmosféru v ložnici. Takhle o těch, ono, těch věcí, co vám může zkazit tu atmosféru, je samozřejmě hodně. Ale přemýšleli jste o takovejma chytrejma hodinkama, a takovýma chytrejma hodinkama, který analyzují spánek, pitný režim, krok za krokem měří denní aktivitu, hlídají krevní tlak. Jenže v ložnici je tady ten užitečný pomocník tak trošku překážkou. A teď pozor, jestli vás to schválně ruší nebo neruší, jo. Najednou vlastně ležíte, usínáte a najednou, počkej, něco mi přišlo a najednou koukáte, protože vám to zavibruje na ruce, jo. Potom najednou vlastně vám tam zahouká ještě pár kroků a máte dnes splněno, tak se jdete projít třeba někam na záchod anebo do koupelny a tak podob. Potom vám to zapípá, neruš, hlídám si tep, jo. Potom najednou vlastně budete mít hodinky položený někde vedle a najednou to udělá takový to vr, jo, a zbudí to toho vedle vás, jo. Potom se tam objeví najednou syndrom sledovaného ložnicového atleta, takže když jste zrovna jako v tom nejlepším, tak najednou začnete slavit, že jste splnili kroužky a tak podobně. Já nevím, jak to máte vy, tak důvodu je strašně moc. Za nás tady v rádiu rozhodně chytrý hodinky do ložnice nepatří, ale je to samozřejmě individuální věc a necháme to na vás. Prostě vy jste toho všeho strůjcem. Ale taková dobrá muzika, ta patří nejen do ložnice, ale hlavně do vašich uší. Tak tedy za chviličku Zane, Cyril a jenom připomínám, ještě nebyla soutěž. Maximum muziky. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
2: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balí. Potkáme se v jižních Čechách. Vše na jižnichechy.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
3: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a ne jakoby show.
4: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
5: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
3: No povídej.
6: To nejlepší rádio na světě.
3: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
8: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
0: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
9: Zpěvačka Kateřina Marie Tichá míří na Prague Open Air do Rieggrových sadů. Její osobitý hlas, poetické texty a nezaměnitelná energie slibují večer, který vás pohltí od první chvíle. Kateřina Marie Tichá a Benjis. Čtvrtek 25. června, Rieggrovy sady. Vstupenky na Prague Open Air.cz.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: Ladí vás Evropa 2. Slevomat je největší cestovní a zážitkový portál v Česku. Inspiruje miliony lidí k objevování nových míst, zážitků i radostí za skvělé ceny. Některé věci se zkrátka neodkládají. Ty se musí zažít se Slevomatem. Dnes hrajeme o voucher od Slevomatu v hodnotě 7000 Kč na pobyty a zážitky podle vašeho výběru. To se prostě neodmítá, protože někdo z vás, kdo vyhraje, může zažít něco, co ještě nikdy v životě nezažil, anebo si třeba nedokázal představit, že zažije. Je toho opravdu hodně a já si myslím, že takovýhle věci by se dít v životě měly. Od toho žijeme. 257-400-888, telefonní číslo sem ke mně do studia. Mám tady otázku, takže nebude to úplně jakože rychlý a zadarmo, tak jak jste někdy ode mě zvyklí. Ale stejně já si myslím, že je potřeba největší úspěch a výhra už je to, že se dovoláte. 257-400-888, tak komu se to podařilo dnes při úterku? Haló, tady Evropa 2, kdo tam je?
1: Zdravím, Jana.
0: Jano, já tě zdravím. Prosím tě, už jsi určitě slyšela o Slevomatu.
1: Ano, slyšela.
0: Bezesporu.
1: Určitě.
0: Máš nějaký věci, které by si chtěla ještě zažít, nějaký zážitky? Určitě
1: no,
0: ano.
1: No, určitě jo, ale to zrovna mě nenapadá.
0: Máš ráda adrenalin?
1: To moc ne, spíš jakoby takový klidnější.
0: Takže wellness, nějaká
1: určitě.
0: Dobrá masáž. Nějaký wellness víkend s nějakým hezkým klukem.
1: S manželem.
0: Ano, samozřejmě.
1: Ano, to by bylo
0: no
1: fajn.
0: Tak jo, tak prosím tě, aby si vyhrála od Slevomatu voucher v hodnotě 7000 korun. To si to s manželem fantasticky užijete. Prostě nabereš na bodech, až ho někam pozveš, on nebude vědět a prostě my to tak chlapi máme. My máme rádi jako objevování třeba nových věcí a nových míst. Tak já se ptám, co je podle Slevomatu nejlepší lék na stereotyp? Buď za A víkendový pobyt, nebo za B přeskládání šuplíku s ponožkami, nebo za C tříhodinová porada.
1: Tak, já bych řekla, že za A.
0: Jasně, nějaký skládání šuplíku, ponožky, viď, a tři hodiny na poradě. Ačko je správně, jasně. Jak se jmenuje tvůj muž?
1: Pepa.
0: Tak prosím tě, Pepu pozdravuj. Ať vyberete, co vyberete, chtěl bych vám popřát, ať se vám to líbí. Budeme rádi, když do toho všeho zahrnete i Evropu 2, protože my vás máme rádi a pro vás vysíláme denodenně, 24 hodin denně. No a na Slevomatu to pořádně vyberte, no a vy ostatní, mrkněte se na to a vyberte si tam taky, protože ty zážitky jsou v životě podle mě důležitý. Tak vydrž mi na telefonu, ještě jednou velká gratulace, pozdravuj Pepu a měj se hezký úterý, ahoj.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: tady úterní poledne, máme 2 minuty po 12. hodině, no a Káťa Říhová tam má pro vás čerstvé zprávy, jdeme na ně.
1: Hezké poledne, letos se na letní dovolenou podle průzkumu chystá zhruba 87% Čechů. Přestože část z nich za dovolenou utrácí rok od roku více a dopřává si kvalitnější služby či dražší destinace, většina z nás se snaží náklady na letní pobyt co nejvíce omezit. Podle průzkumu provedeného ve 26 zemích jsou Češi v šetření na dovolené druzí, více šetří už jen Poláci. Po prvních 2 kolech přijímacích zkoušek je na střední školu přijatých asi 98% deváťáků. Ve 2. kole bylo do 4letých a kratších oborů přijato 82% uchazečů. Asi 79% z přijatých se dostalo na školu, kterou v přihlášce uvedli na prvním místě. Teď už se hlásí Lucka.
2: Vládní škrty ohrožují budoucnost vzácných lokalit. Zánik hrozí například chráněnému místu na okraji Hradce Králové. Tady jde o unikátní přírodní území na plachtě. Po redukci státních financí na toto odvětví totiž schází peníze na nutnou údržbu. Podle ochránců se tak může stát, že lokalita s kriticky ohroženými kolíši váškami, ale i masožravými rostlinami do několika let úplně zmizí. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Provozovatelé přírodního koupaliště v německém městě Halle zakázali vstup těm, kteří dostatečně neovládají němčinu. Odůvodnili to tím, že lidé musí dodržovat řád a pokud neumí německy, nemohou si ho přečíst. Někteří lidé provozovatele označují za rasisty, jiní rozhodnutí kvitují a podporují ho.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolona je teď na D1 před Brnem, je to kvůli omezení na 196. kilometru a se zdržením počítejte v obou směrech.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes je v uvozovkách nejchladnější den z celého týdne. Odpolední maxima vystoupí na 24 až 29 stupňů. Jen na jižní Moravě čekáme teploty kolem 30. Nad Českem se začíná zatahovat, na Šumavě se objeví i bouřky, večer se ale obloha opět vyjasní. Ze zpráv je to všechno, teď si na Evropě 2 užijte Pavla Cejnara.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jeden na maximum.
0: Připravuju pro vás flashback, potom vám sdělil něco, co začne už brzy za pár dní, ale teď Deep End a Sam Feld z Maxima muziky Evropy.

Posloucháte dnešní úterní Evropu 2, teď Måneskin, Tom Morello a taky Gavin James. A potom si něco odkryjeme, co by vás nemělo minout. 10 minut po 12. jste stále s Evropou 2, dobře vy?

0: Ano, ladí vás stále a pořád Evropa 2 a já jsem vám slíbil, že si dneska řekneme něco, co brzy začne a nemělo by vás to minout. Prosím vás, od pátku vám přinášíme po celou dobu prázdnin soutěž s Moukou. S Moukou můžete vyhrát kávu na celý rok zdarma a k tomu nabitou palivovou kartu na 2000 korun. Ale pozor, už tento pátek, to znamená ještě párkrát se vyspíte, v pátek, kdy soutěž startuje v ranní show Evropy 2, vyhrajete kávu na celý rok zdarma a k tomu nabitou palivovou kartu na 10 000 korun. Tak neváhejte, soutěžte s námi a hlavně nezapomeňte, hlavně tento pátek poslouchat Evropu 2 někde mezi 6 a 9 hodinou. Prostě vstávat s ranní show Evropy 2, vyplatí se to, protože 10 000 korun, palivová karta a k tomu ještě káva na celý rok zdarma na Mouce, to vám jen tak nikdo nedá. To vám dáme pouze my, tedy Evropa 2. Za chvíličku flashback, do té doby Youngblood, Annabelle a pohodu, to vám posílá a přeje Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
7: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
8: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
9: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
10: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
11: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
13: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
14: Motorkář, nejzranitelnější bytost na silnici. V Česku jich jsou desítky tisíc a stovky řidičů už vědí, že přehlédnout motorku není zranitelné. zas tak těžké. Myslete na to na každé křižovatce, při každém předjíždění, v každé chvíli, kdy řídíte svůj vůz. Ačkoliv motorkář zaviní nehodu vysokou rychlostí, řidič auta nepozorností. A vy, motorkáři, jezděte opatrně a opatřete si vše, co vás může na silnici zviditelnit. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z Fondu zábrany škod. Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika. Zpátky k muzice. Evropa 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: je Flashback.
1: Pojďme zaspomínat po hudební stránce na rok 1999. Dáme si rodinný band, irský folkový rodinný band, který se jmenuje The Corrs. Dáme si právě hit z roku 99, který je nám velmi blízký, jmenuje se Radio. Takhle skvěle začíná a já si myslím, že mnozí z vás si vzpomenete. Album Unplugged, The Corrs, Radio a ještě jednou rok 1999. To je dnešní Flashback na vaší Evropě 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autojarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
5: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
4: To zní složitě a draze.
5: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
4: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
5: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
6: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
7: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře.
8: Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Česlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
9: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
10: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČEZ Lipno Sport Festivalu a tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na liprosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
12: Zrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra shakespeareovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus!
13: Generálním partnerem letních shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety cabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
5: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už za dva dny v kinech.

0: Hezké úterý vám přejeme, lehce před 13. hodinou, kdy si dáme čerstvé zprávy, přichází Jindra Ekl do éteru Evropy 2. Ahoj Jindřichu.
1: Ano, jsem tu, ahoj.
0: Tak mimochodem, Rihep a Eva Farná na ostří nože už za chviličku musí zaznít ještě, to je jasný. No a ty přichází se zprávou, že dneska se mírně, já se líbí, jak jsme to říkali celý ráno, dnešek je nejstudenější, ne, oni možná říkali nejchladnější den celého týdne, máme pouze 25 stupňů nebo 28 stupňů celziových.
1: To jsou věci.
0: Ale je pravda, že pozoruju tady u nás v Praze, když koukáme zven z našeho vysílacího studia, tak je to takový jako zatažený, takže tam venku je jak příjemně nebo jak je venku?
1: Je to v pohodě.
0: No tak to jsem rád.
1: Takže máte samozřejmě krátké tričko. A jde teda jednostopy vozidla.
0: No, jo, ty jsi přijel na motorce.
1: No jasně.
0: No tak jako, já se divím, já jsem si chtěl říct, jako, že jsi takový rozsuchanej, ty jsi sundal akorát přilbu.
1: No, to je právě jediný.
0: A je to přilba nebo helma?
1: Je to obojí, záleží, co, jak tomu chceš říkat prostě. To je třeba jako...
0: A ty říkáš jak?
1: Já jí
0: jak, říkám, jak se vyspíš?
1: Já jí říkám přilba.
0: Přilba.
1: To je přilba.
0: Přilba, ano. Takže Jindra, tentokrát už bez přilby, vás bude bavit mezi 13. a 15. hodinou. Mimochodem bude i kultovka.
1: Je to tak.
0: Bude i kultovka, já mám flashback, ty máš kultovku. Zdeňky mají dneska svátek, velká gratulace, no a těším se zítra. Lehce před 11. hodinou naschledanou. Tak ahoj.
1: Evropa 2.
2: Maximum muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
2: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
4: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
5: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendy. Legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
6: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
6: Muhammad Komar na spad.
2: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
7: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
8: La.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
9: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
2: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
10: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
11: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
12: Jo, jo,

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Jedna hodina odbíjí, pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
1: Dobré odpoledne. Policie pátrá po ozbrojeném muži ve středních Čechách a Praze. Hledaný muž, který byl se zbraní u školy v Čelákovicích, se pohybuje ještě dalším autem, které si půjčil. Jde o vínový Renault Megane. Policie po něm pátrá i na dalších místech. Podle policie byl 55-letý Petr Šimon naposledy viděn krátce před 8 hodinou raní v Brandýse nad Labem. Hlídky jsou i preventivně u rezortu školství a vnitra. Pokud hledaného nebo jeho vozidlo uvidíte, volejte linku 158. Živnostníkům v prvním pásmu paušální daně se od července sníží měsíční zálohy o 822 korun na 9162 korun. Je to důsledek snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň. Snížení se uplatňuje zpětně od začátku roku. Přeplatek za první pololetí si mohou živnostníci odečíst z nadcházejících zálohových plateb nebo o něj požádat po skončení roku. Uvedla to dnes Finanční správa. Katka má teď slovo.
2: Vsetínští zastupitelé schválili vyhlášku, která zakáže lidem bez domova spát či polehávat na veřejných prostranstvích v centru města, a to i přes den. Město tím reaguje mimo jiné na stížnosti veřejnosti na obtěžující chování některých problémových lidí. Vyhláška o čistotě města, ochraně veřejné zeleně a o zákazu bivakování, táboření a žebrání na veřejných prostranstvích začne platit v létě. Katka Říhová, Evropa 2.
1: České i zahraniční tenistky podpořily Markétu Vondroušovou, která dostala v pondělí od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Karolína Muchová označila na sociálních sítích trest za těžko pochopitelný. Za Vondroušovou se postavil i Český tenisový svaz.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: 15-minutová kolona je na D1 ve směru z Vyškova do Brna mezi Holubicemi a Rohlenkou. Hustý provoz je na příjezdu do Brna také ve směru od Prahy. A na D5 směrem na Plzeň na 55. kilometru pozor, na krajnici stojí porouchané auto.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Odpoledne bude polojasno až jasno, čekáme přechodně oblačno, zejména na Šumavě, tam může i zapršet a zabouřit. Večer se bude ale opět vyjasňovat a teploty vystoupají na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 30. Ze zpráv je to vše, teď už maximum muziky a Jindrek.
0: Ano, a krásná zpráva tedy pro živnostníky, 800 korun sleva.
1: No.
0: Už to bude jen 9200.
1: Ty koupíš něco na sebe?
0: To je samozřejmě fajn. No. Já si teda pamatuju, a jako jasně, no, je to trochu jako politická chyba, nechceš to mít jako zdokumentovaný. Kdy pan Fiala, že jo, říkal v tom jednom pořadu diskuzní, on se ho ještě ptal Rej Korantaň, že asi třikrát, a už ho to jako naštval, říkal, ne, prostě daně zvyšovat nebudeme a tečka.
1: Ano.
0: No, tak vidíte to.
1: Jak to? Co na to říct?
0: No nic, no tak prostě každý může přehodnotit někdy svůj názor, že? A svůj slib případně. Já samozřejmě ho nepřehodnotím, každopádně slibuju vám další maximum muziky, budu dělat všechno pro to, abyste si užili další část odpoledne s Evropou 2 a bude i soutěž, tak co více už byste chtěli. Hezký odpoledne, jsme Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, když přijdete domů, zujete se. Taková otázka možná se zdá být zbytečná v našich končinách, kde zvykem jako je zouvat se. Snad jsem někoho neurazil touhle otázkou. Co si myslíš? Myslíš si, že se u nás doma nezouváme? Takhle, ono je to docela taková jako samozřejmě kulturní záležitost a celkově otázka, protože jsou samozřejmě země, kde to běžný vůbec není. Si pamatuju, já jsem žil nějakou dobu v Americe, kde zrovna v tom místě, kde jsem vedl, tak tam byla zvyklost nejenom, že se nezamykaly dveře a podobně, ale nezouvaly se ani boty. Například. A to byste si řekli, že jo, pokroková země, stát Florida. Takhle. Ono má to svý samozřejmě úhly pohledu. Na druhou stranu teď na BBC udělali takový test, že vlastně stírali vzorky tedy v rámci jakoby mikrobiologie, jaký prostě ty bakterie a podobně jsou v těch domovech, kde se prostě lidi nezouvají. No, nebudu vám to nějak zásadně jako líčit do detailu, je to strašlivý. Jakože fakt strašlivý. A ještě jsem byl docela překvapený tím, jak třeba dlouho v koberci, pakliže se doma nezouváte, chodíte po koberci, jak dlouho vlastně dokážou ty jednotlivý bakterie vlastně přežít, jo. To jsou jakoby prakticky třeba až týden úplně v klidu, jako a takový bakterie, který by byly schopny vytvořit jako velký problémy v těle a tak dále, jo. Takže na BBC prostě přišli teď na obrovskou novinu. Posléze, protože evidentně asi v Británii se tenhle ten trend taky rozmáhá v rámci nezouvání se doma. Že tady zouvat jako doma je super. Tak to přišli opravdu na novinku. Ale jako jo, zajímavý průzkum. Na YouTube, když to dají, to uvidí spousta mladěchů a trend se zase otočí.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, od Alena Walkera, Faded.
0: Jo, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
0: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky vás a užijte si to.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
11: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
12: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
13: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
14: Mimoncem, mimontám, všude kam se podívám. Jupi, mimoní jízda. s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v Mateří Doušce.
13: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
14: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
13: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
14: Tak to je mega zábavná letní Mateří Douška.
13: Mateří Douška právě v prodeji.
15: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
16: Potřebuješ refresh? V kavárnách Čibo jedou mačamánii, ledový mača drinky. A nebo vyzkoušej Čibo Coffee s kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Čibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Čibo, že si posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení z Čibo. Celý týden na Evropě 2. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitárne z Evropou 2.

Tady Evropa 2. Zdravíme vás, hezky odpoledne přejem. Koukám na informaci, kterou sdílelo několik českých médií ohledně toho, že zemědělci údajně nemají nástupce. Na prodej budou tisíce farem. Se tedy píše v nadpisech článku. A nejde jenom ten nadpis, pochopitelně, že i samotná ta zpráva, její detaily jsou zajímavý. Kdybych to měl shrnout pro vás všechny, tak je to dosti jednoduchý.

0: kdybychom jako z dortu vykrojili prostě tu část, která by měla zájem o to být zemědělec, tak ta je úplně minimální. A proto právě údajně zemědělci nemají nástupce. I když na druhou stranu zase. Když vezmete, jaký jsou trendy, to znamená, že vždycky se to nějakým způsobem má tendenci vyrovnávat, stejně jako počasí, když je dlouho vedro, tak pak bude zase zima, že a podobně. Tak se to vždycky jako tak promění, ten trend, ten vítr se stále otáčí a vemte si, dneska v době, kdy prostě hromada mladých lidí má jako zásadní psychické problémy, díky sociálním sítím, díky srovnávání se s ostatními, díky tomu, že koukají na to, jak všichni se mají nádherně a úžasně a luxusně a oni ne, oni jsou doma a nejsou hezký a moc tlustý a moc malý a málo vlasů a hodně, známe to, můžeme pokračovat hodinu. Tak ten trend je takový, že naopak se teď to vrací zpět, kdy mladí jsou online, offline spíš, jo, že vlastně to začíná být cool, vlastně být offline, nemít třeba aktivní profil na sociálních sítích, nebo být jako takzvaně off-grid, že jo, bydlet někde jakoby mimo v přírodě. A tam si myslím, že přichází obrovská vlastně jakoby příležitost pro všechny lidi, kteří třeba nějakým způsobem nerezonují s životem ve velkém městě, jo, sezení hodinu nebo dvě, každý den někde v trafiku, prostě v tom smradu a tak dále. A třeba by jako toužili nějakým způsobem smysluplně i finančně teda být jako a fungovat v přírodě, se zvířaty a tak dále. Tohle je zcela jistě pomalu možná svítající naděje. Jasný. Pak je tu ještě otázka, jako za co si tu farmu koupíte. Jasně. Ale to jsou furt věci, které už se dají posléze jako vyřešit, když člověk jako hodně bude chtít, tak vždycky je samozřejmě cesta, že? Tak uvidíme. Třeba to není vlastně tak tragická zpráva. Ba naopak, třeba je to jako ukázka jako jakýsi naděje. Uvidíme.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
4: Mýmu sousedovi, který na mě vypěk s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
5: Sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
0: Song za trest.
6: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
5: To je retard.
0: Na Evropě 2.
7: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
8: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
7: Poprvé u nás.
8: 23 sportů.
7: 101 disciplín.
8: 3,5 tisíce sportovců.
7: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
8: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
7: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
8: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
7: Více na praha.eu.
8: Vaše hlavní město Praha.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spolu.

0: nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
1: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižnichechy.cz.
2: Zpěvačka Kateřina Marie Tichá míří na Prague Open Air do Rýgrových sadů. Její osobitý hlas, poetické texty a nezaměnitelná energie slibují večer, který vás pohltí od první chvíle. Kateřina Marie Tichá a Benjis. Čtvrtek 25. června, Rýgrovy sady. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
0: Držíme ti flek i v Havlíčkově Brodě. Evropa 2, 105,5 FM.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, koukal jsem, že už i třeba katolická církev má svýho DJ, takový ten Padre Guillermo, nevím, jestli jste o něm slyšeli. Ono to zní takhle na jednu stranu jako legračně, jo. Ale on skutečně hraje, myslím, že to je brazilský jakoby DJ a on takhle šíří prostě to křesťanství skrze muziku. Skrze samozřejmě techno, taneční muziku. A má tu výhodu, že může hrát na místech, kde by normální DJové jako hrát jen tak nemohli. Pamatuju, že snad v Praze byl a je ještě jeden třeba osvěcený kostel, kde jsou taky takhle jakoby ty taneční různý mejdany. No a na tohle jsem se vzpomněl v souvislosti s jednou informací, že vlastně na Tajvanu, konkrétně na Taipei, tak tam vlastně je docela hromada takových těch chrámů. Samozřejmě je to zase ten východní přístup k věci trošku, takže je trošku jiný typ chrámů, než jsme jakoby zvyklí, tady třeba z Evropy, starodávný, ale co tam je zajímavého, že právě oni v rámci jako toho, aby ty mladí nějak trošku tak jako natáhli do centra dění, tak vlastně tam pořádají normálně v těch jednotlivých chrámech, pořádají jako taky tak taneční akce a podobně. Takže zajímavý, no. Ono, na jednu stranu může to být zajímavá inspirace. Vemte si takový Beatles. Po tom, co navštívili vlastně třeba zase v Indii, tam jsou ty ašramy, že jo, tak když byli, pobývali v tom ašramu a podívejte se potom na tu jejich muziku, na ten jakoby zlom, jo, to nebyla úplně malá otočka, nebo ne otočka, ale spíš jakoby vývoj a evoluce. No, tak takovýhle je aktuálně vývoj v rámci pojetí tedy živý muziky, prostě rovnou v chrámu.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz. Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Dvě hodiny odbyly, posloucháte Evropu 2. Pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
1: Dobré odpoledne. Po prvních dvou kolech přijímacích zkoušek je na střední školu přijatých asi 98% deváťáků. Uvedlo to dnes ministerstvo školství. Loni to bylo 98,5%. Výsledky druhého kola najdou žáci od půlnoci v elektronickém systému DIPSY. Zveřejnili je také školy. V Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne teploty dosáhnou až na 37 stupňů Celsia. V nížinách může být i 39. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od středy na jihu Moravy požáry. Varování před nimi je platné do odvolání. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav. Další zprávu přidá Katka.
2: Karviná chce proměnit zimní stadion v multifunkční sportovní areál. Stadion byl postaven v 70. letech a technologicky už je zastaralý. Zastupitelé na svém jednání schválili 5-milionovou dotaci na zpracování studie budoucí modernizace. Modernizovat se má nejen ledová plocha, ale i tenisová hala, skvošové kurty a posilovna. Katka Říhová, Evropa 2.
1: V Pražském divadle na Vinohradech se dnes rozhodne o držiteli zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů. Do závěrečného třetího kola 58. ročníku hlasování postoupilo 9 hráčů působících v NHL, včetně osminásobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu hlásí zde jedničky, popojíždět budete od 204. kilometru u Šlapanic směrem na Vyškov, a to 10 minut. A s pomalým provozem počítejte na D5 na 99. kilometru až 94. kilometr ve směru na Plzeň. Opravují tady značení vozovky a pravý pruh je uzavřený.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Máme polojasno až jasno, během dne čekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se pak bude opět vyjasňovat. Denní maxima 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Po zprávách už opět pokračuje maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Koukám tady na jednu soutěž, která se bude týkat filmu Mimoni a Monstra. Jestli máte rádi animáky, držte vlnu, za chvíli bude soutěž na Evropě 2.

0: Kultovka. Kultovka Evropy 2.
1: Ano, je tu dnešní kultovka, na ní Annie Lennox. Rok 1995 a její track, který se stal opravdu ikonickým a kultovním, proto je ostatně v dnešní kultovce No More I Love You. Spojíme na to. Jsme Evropa 2.

0: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Evropa 2 pošle tvý léto o level vejš. Zahraj si každý den s e-shopem Avenberg.cz o 5000 na novej grill, praktický vychytávky nebo vystylovaný letní nábytek. A nebo si počkej na pátek. To hrajeme o luxusní ratanovou sestavu s nadýchaným polstrováním za 11 000 korun. Vybav se na léto s Avenbergem. Od pondělí do pátku ti tuníme léto na Evropě 2.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a pojďme si dát soutěž. Já už jsem vám ji avizoval. Tentokrát se to bude týkat novýho animáku, který se jmenuje Mimoni a Monstra. Bude to tedy merchandising k filmu a taky 4 vouchery do sítě Multikin Cinestar. Tohle vše je od Evropy 2. Už tedy za chvíli pojďme si dát výherní signál, třeba Lady Gaga, Bad Romance, ten poznáte všichni velmi jednoznačně. Jakmile zazní volejte 257-400-888, kdo se dovolá jako třetí, získává onu výše zmíněnou výhru. Tak vám držím palce. Lady Gaga už za chvíli tady na Evropě 2.
1: Evropa 2 uvádí 12 dní s Bloodfestem, 90 šťastlivců, 6 lupenů denně, o víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2, Lady Gaga dohrála tady náš výherní signál v rámci soutěže z Mimoni a Monstra. Tedy novým filmem, který patří vůbec k těm jako nejoblíbenějším a nejúspěšnějším, jo. Konkrétně ty Mimoni, jakože jsou fakt jako velmi zásadní filmové postavy. Tentokrát tedy v novém filmu zjistíte, že právě oni stáli u zradu zlaté éry Hollywoodu. V kinech budou se Evropou 2 řádit už od úterý 30. června. Více o filmu najdete na stránkách distributora Cinemart. No a my máme v soutěži, jak jsem říkal, merchandise k filmu Mimoni a Monstra a k tomu 4 vouchery do sítě Multikin Cinestar. A jako třetí na 257-400-888 se dovolal na Evropu 2 Honza. Ahoj Honzo, já tě zdravím.
1: Čau, čau.
0: Tak ahoj. Prosím tě, dovolal jsi se ve správnou chvíli, ještě se zeptám, jako máš třeba děti nebo nemáš?
1: Nemám zatím děti.
0: Nemáš, no prosím tě, ono totiž v rámci toho merchandiseu tam bude i nějaký jako věci pro děti, jo? Takže teď je otázka prostě, jestli aspoň znáš třeba někoho, máš nějaký kamarády, který děti mají, protože...
1: Ano, mám kolega má dítě.
0: No tak výborně, výborně, protože třeba takový dětský tričko by ti asi nebylo.
1: Právě.
0: Ale samozřejmě 4 vouchery do Cinestaru jsou tvoje, takže se můžeš rozhodnout, koho sebou na Mimoně vezmeš, jo? Tak ti gratuluju a vydržme ještě na dráti, aby jsme viděli, kam ti to máme poslat. Tak si to užij, jo?
1: Děkuju moc.
0: Jasný, tak čau, měj se hezky. No tak tohle byl Honza a jenom mám takovou podpultovou informaci pro vás. Ne, není to žádná podpultová informace, je to ofiko informace, že do pátku stále soutěžíme tedy v rámci Mimoňu, takže kdybyste měli zájem, tak držte vlnu Evropy 2. Evropa 2. My favorite.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
2: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
1: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
3: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
4: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
5: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
6: To je moje show.
0: Dej taky follow E2CZ.
7: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
6: Vždycky to byla moje show.
8: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
9: V klidu, už je to zařízený.
8: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáhl paty.
9: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
8: Hliník a online? A co ty dílky?
9: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
8: Takže e-shop říkáš?
9: Jasně, hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
8: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
11: No povídej.
10: To nejlepší rádio na světě.
11: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sáno s Y.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
13: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
14: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
15: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Držíme ti flek i v Pelhřimově. Evropa 2. 105,5

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Byl zde byl.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety cabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
1: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už za dva dny v kinech.

Posloucháte Evropu 2, třetí hodina se blíží a mě tedy vystřídá pro tento den Zorka, která už je připravená vás provést dalším tedy odpoledním časem od 3 do 6 v rámci odpolední show Evropy 2. Tak si užijte, hezky odpoledne, mějte se fajn a zase zítra. Ahoj. Evropa 2.

0: 15. hodina odbyla, zprávy jsou připraveny, s nimi Lucka Hněvkovská, my jsme Evropa 2.
1: Dobré odpoledne. Pražský městský soud vrátil k došetření případ trojce mužů, které obžaloba viní ze zorganizování dodávek několika stovek kilogramů kokainu v krabicích z banány. Kauzou tří mužů se bude muset znovu zabývat státní zástupkyně. V Národním parku České Švýcarsko platí kvůli zvýšenému nebezpečí požáru zákaz vstupu do lesa v noci. Nad parkem kvůli tomu nyní pravidelně létají drony s kamerou. Hasiči a správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. S ohledem na předpověď počasí je pravděpodobné, že v nejbližších dnech bude vyhlášen nejvyšší stupeň požárního rizika. Teď už má slovo Katka.
2: Vsetínští zastupitelé schválili vyhlášku, která zakáže lidem bez domova spát či polehávat na veřejných prostranstvích v centru města, a to i přes den. Město tím reaguje mimo jiné na stížnosti veřejnosti na obtěžující chování některých problémových lidí. Vyhláška o čistotě města, ochraně veřejné zeleně a o zákazu bivakování, táboření a žebrání na veřejných prostranstvích začne platit v létě. Katka Říhová, Evropa 2.
1: Česká republika by podle lékařů mohla přispět ke zdolání epidemie eboli v Kongu nejen tím, že pomůže s léčbou jednotlivců v Evropě, ale i podporou přímo v zasažených regionech Afriky. Nejúčinnější ochranou před případnou epidemií je zastavit ji tam, kde vzniká. Uvedli to lékaři Kliniky infekčních nemocí Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S uzavírkou dnes počítejte na D4 ve směru na Písek na 55. kilometru za sjezdem na Pečice se zpomaluje. A zdržíte se na jižní spojce v Praze směrem na Běchovice a dále k D11. Zpomaluje se u Štěrbohol, popojíždět budete dohromady 15 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Máme většinou polojasno až jasno, během odpoledne čekáme přechodně oblačno, a to zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se pak bude opět vyjasňovat a denní maxima dnes vystoupají na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 30. A po zprávách už startuje odpolední show, slovo má Zorka Hejdová.
0: Startujeme úterní odpolední show na Evropě 2 stále bez Tomíka, který je stále v Itálii, ale my to zvládneme. Buďte se mnou na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte úterní odpolední show na Evropě 2 a ještě nikdy nebyl špatný nápad mluvit o roztomilém zvířátku. A tenhle příběh se opravdu děje, přátelé. Je to příběh z Chorvatska, kde aktuálně se měsíční poník jménem Mile nastěhoval do bytu ve čtvrtém poschodí. Zní to neuvěřitelně, možná i vy bydlíte někde třeba v paneláku, já jsem bydlela v bytovce 14 let, takže vím, jako umím si to představit. A představte si, že prostě proti vám bydlí poník. Samozřejmě tam nebydlí sám, ale jeho majitelé se o něj musí teď nonstop starat, protože toho poníka odmítla jeho maminka při narození a on potřebuje nějakou nepřetržitou péči kvůli operaci, je to složitější příběh. A tak, aby se o něj skutečně 24/7 mohli starat, tak si ho vzali prostě k sobě do bytu do čtvrtého poschodí. Vozí ho někam na ranč, aby se normálně jako napásl, užil si ostatní zvířata. No a pak na zadním sedadle rodinného vozu ho zase normálně dovezou domů, kde v bytě spí prý na matraci nebo na pohovce, je mu tam dobře, normálně jezdí výtahem do toho čtvrtého patra a říkají, že na dobu nezbytně nutnou je to vlastně jako efektivní řešení. Tak já si jenom jako vžívám do role těch sousedů, jak říkám, v panelách jsem zažila a představa, že takhle jako vyjdete ven z bytu a proti vám takhle vychází ten poník ze dveří. Vlastně jako sympatický spolubydlící, jenom tu chodbu bych po něm vytírat nechtěla. Evropa 2.
1: Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
2: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
1: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2. Od 9 večer. Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Kniepass s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Motorkář. Nejzranitelnější bytost na silnici. V Česku jich jsou desítky tisíc a stovky řidičů už vědí, že přehlédnout motorku není zas tak těžké. Myslete na to na každé křižovatce, při každém předjíždění, v každé chvíli, kdy řídíte svůj vůz. Ačkoliv motorkář zaviní nehodu vysokou rychlostí, řidič auta nepozorností. A vy, motorkáři, jezděte opatrně a opatřete si vše, co vás může na silnici zviditelnit. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu Brany Škod. Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Heli Hansen a reprák.
13: Zahraj si o must haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
14: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
15: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.
16: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj puku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

0: úterní odpolední show na Evropě 2. My se budeme bavit o tanci, ale necháme opět promluvit vědu, protože vědecké výzkumy jsou velmi často zábavné a tenhle echt, jak se říká. Týká se totiž toho, že v Anglii dělali výzkumníci takový speciální test pomocí senzorů pro snímání pohybu, aby zjistili, při jakém druhu tance nebo pohybu připadají muži ženám nejatraktivnější. A pozor, přineslo to hned několik zajímavých výsledků, jo. Tak zaprvé se zjistilo, že my ženy hodnotíme vás muže přesně opačně než vy nás. To znamená, když tančí žena, nalijeme si čistého vína, muži většinou koukají na boky, na pánev, na to, jak jako vrtí zadkem, že jo. A to hodnotí jako nejpřitažlivější nebo sexy. My ženy se naopak zaměřujeme především na hlavu, krk a trup. To znamená, muž, který jakoby spodní částí těla moc nepohybuje, je takový jako uzemněný, ale hodně jakoby hýbe teda hlavou, krkem, tak ten nám jako prej připadá atraktivní. A úplně nejzajímavější část, která mě dostala. Muži, které ženy hodnotili úplně nejlépe, byli ti, kteří při tanci více ohýbali a otáčeli pravým kolenem. Nikoli levým, to levý pořád, hele, představujeme si to, jo. Levý pořád jakoby je uzemněný, to se nehejbe, ale prostě pravý kolínko tam jako jede, jo. Takže, pánové, ať si to zrekapitulujeme, až budete na nějakým pořádným letním mejdanu nebo festivalu, budete chtít okouzlit nějakou ženu ve vašem okolí, hýbete především hlavou, krkem, můžete lehce jakoby i trupem prostě se jako provlnit, ale hlavně je to pravý kolínko, jo. To mi tam sázejte a já vám říkám, ty kočky se prostě za váma poženou. A jestli ne, tak výzkumníci v Anglii, znáte to. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
1: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
0: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy 26. až 28. června v OC Letňany.
5: Poznáváte to?
6: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
5: Ale s tím bude konec.
6: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
5: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
6: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
5: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
6: Děkujeme za trpělivost.
5: Vaše hlavní město Praha.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
7: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
9: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu a tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na liprosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: Je to tady, přátelé, já nevím, co jsem komu provedla. Tomáš, ten se opaluje v Itálii na pláži a já tady mám prostě jeho mámu na krku. No tak nic, jste v tom se mnou, pojďme vytáčet.
1: No ahoj, Houka.
0: No hezké úterý, maminko.
1: Hele, Hejdovko, jedna.
0: No, poslouchám.
1: Já ti něco povím. Poslouchej ti mě. Já jsem dostala hádanku.
0: Jo? No, no.
1: Já nevím jak ty, ale ty jsi taky blondýna.
0: Ano.
1: No, a oni si z nás jako pořád prostě všichni utahujou. Ale já si myslím...
0: Jsem si nevšimla.
1: No, jako hodně vtipy jsou o nás a to.
0: Fakt, jo.
1: Já si myslím, že obě dvě dokážeme uvažovat logicky.
0: No tak o tom žádná, to stoprocentně.
1: No přesně, já jsem čekala, že my dvě se na tom shodneme. Ale ta hádanka je, blondýna se dostane na pustý ostrov a má jenom propisku, papír a lahev na vzkaz domů. Co udělá?
0: No tak napíše snad ten vzkaz a hodí tu lahev do toho moře, ne?
1: No tak jste normální.
0: No tak co bych měla udělat? Takhle, vy jste zapomněla zmínit, ta lahev asi plná, že? Takže, vypiju lahev. Jo, vypiju lahev, následně píšu vzkaz. Jo.
1: No nebudeš psát přece první, tak si blbá. No, počkáš snad, ne, až někdo napíše tobě, že si máme nějakou prostě důstojnost.
0: Nějakou hrdost, přesně.
1: No, přesně, tak.
0: Jo, pardon,
1: to jsem nedělal nikdy, když mi bylo 20.
0: To je skvělý. No, tak jste mě pobavila. Víme obě asi, jak bychom na tom ostrově dopadli, že jo? Nás dvě zrovna, nás dvě speciálně, by maminko nikdo nehledal.
1: Ale taky by se hovno stalo.
0: No, přesně. No, bože můj. Jo. No tak jo, já zavolám zase zítra, mějte se krásně, to bylo teda záludný.
1: No, zavolej, klidně, pokecáme si. Vidíte, je to krásný ten svět bez toho Tomáše.
0: Je to nádherný.
1: No jo, tak
0: naschle.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Potřebuješ refresh? V kavárnách Čibo jedou mačamánii, ledový mača drinky. A nebo vyzkoušej Čibo Coffee s kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Čibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Čibo, že si posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení z Čibo. Celý týden na Evropě 2. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026 vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
4: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S Petrem Machem, pedagogem a náměstkem ministryně financí, probereme deficit státního rozpočtu, výhledy české ekonomiky a důležitost vzdělání. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
6: Rege Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na pigimama.cz. Pigimama je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.pigimama.cz.
2: Letní shakespearovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
7: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
2: Držíme ti flek i v Berouně. Evropa 2, 105,5 FM.

0: 16. hodině máme na Evropě 2 další aktuální zprávy. Slovo už má Lucka Hněvkovská, pojďme na ně.
1: Dobré odpoledne. Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Sejde se ve středu. Premiér Andrej Babiš prezidentovo rozhodnutí respektuje. Nepřijdu mu ale dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. Živnostníkům v prvním pásmu paušální daně se od července sníží měsíční zálohy o 822 korun na 9162 korun. Je to důsledek snížení odvodu živnostníků na loňskou úroveň. Snížení se uplatňuje zpětně od začátku roku. Přeplatek za první pololetí si mohou živnostníci odečíst z nadcházejících zálohových plateb nebo o něj požádat po skončení roku. Uvedla to dnes Finanční správa. A teď už má slovo Katka.
2: Karviná chce proměnit zimní stadion v multifunkční sportovní areál. Stadion byl postaven v 70. letech a technologicky už je zastaralý. Zastupitelé na svém jednání schválili 5milionovou dotaci na zpracování studie budoucí modernizace. Modernizovat se má nejen ledová plocha, ale i tenisová hala, skvošové kurty a posilovna. Katka Říhová, Evropa 2.
1: České i zahraniční tenistky podpořily Markétu Vondroušovou, která dostala v pondělí od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu. Čtyřletý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Karolína Muchová označila na sociálních sítích trest za těžko pochopitelný. Za Vondroušovou se postavil i Český tenisový svaz.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: 20-minutová kolona je na příjezdu do Brna po D1 ve směru z Vyškova a se silným provozem počítejte na Pražském okruhu směrem na letiště. Popojíždět budete 20 minut od 9. po 12. kilometr.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 000 lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se.
0: Odpolední show se dozvíte třeba to, že lidi jsou zase o krok blíž k osídlení Marsu a sví, v tom sehrál i film Marťan s Mattem Damonem. Za chvilku víc.
3: Evropa 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole.

0: Posloucháte úterní odpolední show na Evropě 2. Kdo z vás viděl film Marťan s Mattem Damonem, brilantním Mattem Damonem v hlavní roli? Já si myslím, že kdekdo. Ale proč o tom chci mluvit? Protože, přátelé, v tomto filmu, pokud si vzpomenete, ve filmovém Marťanovi uvízlý astronaut právě v podání Matta Damona použil vlastní výkaly jako hnojivo a vypěstoval brambory na povrchu rudé planety. Tenkrát, když tenhle film putoval do kin, fanoušci vědy kroutili hlavou nad tím, že to je jakoby vědecky nereálný, že samozřejmě scénář je velmi jako přibarven, že něco takového by v životě nebylo možný. Ha! Opak je pravdou. Tak poslouchejte dobře. Po letech testování a vědy. Skutečně jeden vědec z Texaské univerzity přišel s nápadem, že by to chtěl podložit, a jeho nový experiment ukázal, že lidské výkaly v kombinaci s lunárním nebo marťanským regolitem, což se tak nazývá asi ta půda tam, co já vím, by mohly poskytnout potřebné živiny pro pěstování plodin na Marsu i na Měsíci. Představte si to, že to, co skutečně jsme viděli v tom filmu, lidi se tomu smáli, že to je blbost, tak to je pravda. Lidské výkaly budou použity pro pěstování na Marsu. Tak já si jenom říkám, takovejch let, desítky a desítky let a vědeckých studií, a nakonec se opravdu zjistilo, že jde jenom o to hovno. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: This is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Evropa 2.
7: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
8: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
9: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla.
10: Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak.
9: A co s tím můžu dělat?
10: Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité.
11: Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily.
12: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno, a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
16: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? a co mu místo toho dát respekt. Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod. Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2. Zpátky k muzice. Evropa 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Blackfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte úterní odpolední show na Evropě 2 a my se budeme bavit o populární brigádě, o animátorech. Ano, je to tak, blíží se prázdniny, čas letních dovolených a většina z vás možná zažila, že jste letěli někam k moři s nějakou cestovní kanceláří a o vaši zábavu, o váš program se vám na hotelu starali animátoři. Asi není žádný tajemství, že většinou jsou to mladí lidé, kteří to mají přesně jako svoji brigádu ke studiu. A já tady čtu zajímavý článek, takový pojednání o tom, jak vlastně náročný poměrně jsou školení animátorů a co všechno takový animátor musí umět a podstoupit, aby mohl pod záštitou nějaký třeba velký cestovky vycestovat na tuhle brigádu. A opravdu jakoby je toho spoustu, tady je vyčíslen, že musíte mít nějakou sportovní průpravu, musíte prostě zvládat plážový volejbal, musíte skvěle hrát ping-pong, naučit se házet šipky, abyste byli rovnocennými parťáky, abyste mohli organizovat ty turnaje na hotelích, musíte umět tančit, takže ovládat i nějaký jako choreografie. Samozřejmost u toho je, že vždycky vypadáte a působíte skvěle, jste dobře naladění, máte mít úsměv od jedničky do dvanáctky, samozřejmě dvanáctka je úsměv Hollywood, jo. No a prostě zkrátka jednoduše ty děti zejména, který vy bavíte, k vám vzhlížejí jako ke svýmu idolovi a vaším cílem je, aby na vás skutečně vzpomínali třeba i celý život. Takže ta úloha, chtěla jsem říct, vlastně není vůbec jednoduchá a v té druhé vteřině mi došlo, že to všechno, co jsem vyjmenovala, vlastně musí zvládat každý rodič. No tak mladí si to musí oddřít a jednou, až budou mít vlastní děti, se jim tohle všechno bude zatraceně hodit. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
5: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
4: No tak, nevzdávej to. Ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
5: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
6: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
7: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
6: Poprvé u nás.
7: 23 sportů.
6: 101 disciplín.
7: 3,5 tisíce sportovců.
6: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
7: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
6: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
7: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
6: Více na praha.eu.
7: Vaše hlavní město Praha.
8: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižníčechy.cz.
9: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S Petrem Machem, pedagogem a náměstkem ministryně financí, probereme deficit státního rozpočtu, výhledy české ekonomiky a důležitost vzdělání. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
10: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
11: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Byl zde byl.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety carbonara.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
5: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už za dva dny v kinech. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Posloucháte úterní odpolední show na Evropě 2. Pojďme se pobavit o velkolepém rekordu, který jsme zaznamenali v Česku a týká se populární stavebnice Lego. Takhle, já neznám nikoho, kdo by Lego neměl rád. Je to fenomén, jo. Taky teda neznám moc rodičů, kteří by nezažili ten trýznivý okamžik, když jdete uprostřed noci čůrat a stoupnete na tu kostičku. Bolí to jak čert. Ale jinak nádhera, jo. A v Česku, představte si, postavili rekordní závodní auto z Lega, který jezdí přes 110 km v hodině. Je to opravdu světový rekord, je to unikát. Stavba tohodle závodního auta trvala přes 9 000 hodin. Poslouchejte, ono těch zajímavých čísel je tam víc. 9 000 hodin. V kladenském závodě dánské společnosti Lego vznikl tento supermodel. Jehož pojízdnost byla oskoušena na okruhu ve Velké Británii, kde se potvrdilo, že je to nejrychlejší model postavený právě z této stavebnice. Kdyby vás zajímaly další údaje, bylo na ní potřeba na tu stavbu vozu více než 320 tisíc dílků. Samotný auto váží 1,8 tuny, z čehož 400 kg tvoří právě stavebnice, má to funkční brzdy, funkční podvozek, všechno a pojízdnost zajišťuje elektromotor pohánějící zadní kola. 110 hodině to jede. Autíčko z Lega. Teda autíčko, bude to auto, normálně v lidské velikosti. Já jsem z toho úplně jako fascinovaná, neuvěřitelný výkon. Gratulujeme tomuto týmu, který Česku přinesl takový unikát. No a já jenom doporučuji všem těm rodičům, když už jsem navázala na tuhle notu, hlavně to neukazujte svým dětem, jo. Jinak máte dopisy pro Ježíška letos jistý a to bude velký zklamáníčko. A hlavně 9 000 hodin, to nechcete stavět nikdo. Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
1: Song za trest.
5: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
4: To je retard.
1: Na Evropě 2.
6: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkujeme.
1: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
11: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareál.cz.

přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Jak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se nebudeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrá.

0: My jsme Evropa 2 a po 17. hodině má slovo Lucka Hněvkovská. Tady jsou další aktuální zprávy.
1: Dobré odpoledne. Po prvních dvou kolech přijímacích zkoušek je na střední školu přijatých asi 98% deváťáků. Loni to bylo 98,5%. Vyplývá to z dat. Podíl přijatých za všechny obory je srovnatelný s loňským rokem. Výsledky druhého kola najdou žáci od půlnoci v elektronickém systému DIPSY. Zveřejnili je také školy. V Česku se bude dále oteplovat a koncem týdne teploty dosáhnou až na 37 stupňů Celsia. V nížinách může být i 39. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od středy na jihu Moravy požáry. Varování před nimi je platné do odvolání. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav. Další zprávu přidá Katka.
2: Plzeňský pivovar otevře poprvé na celé prázdniny svoji bednárnu na výrobu a opravu dřevěných sudů a kádí. Speciální komentované prohlídky budou v červenci a srpnu každý čtvrtek a pátek. Návštěvníky zavedou mezi dubové ležácké sudy i do historických pivovarských sklepů. Katka Říhová, Evropa 2.
1: V Pražském divadle na Vinohradech se dnes rozhodne o držiteli zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů. Do závěrečného třetího kola 58. ročníku hlasování postoupilo 9 hráčů působících v NHL, včetně osminásobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu a hvězdy extraligových Pardubic Romana Červenky.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pomalým provozem počítejte na D5 mezi 99. a 94. kilometrem ve směru na Plzeň. Opravují tady značení vozovky a pravý pruh je uzavřený. A zdržíte se na výjezdu z Prahy po D1 před mostem Šmejkalka je kolona na 10 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra nás čeká jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přeháňky. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupají na 28 až 33 stupňů, na severovýchodě naměří 26 až 30. A také po 17. hodině pokračuje odpolední show, dnes se Zorkou Hejdovou.
0: A v odpolední show třeba ještě příběh maminky, která se rozhodla splnit svým dcerám jejich holčičí dětský sen. Za chvilku víc.
3: Evropa 2.

0: A toto téma je z kategorie, co je rodič ochoten udělat a podstoupit pro své dítě. Je to vlastně svým způsobem jako inspirativní přístup jedné skotské maminky, která proměnila jejich domov v růžový Barbie sen za 145 tisíc korun. Je na tom hned několik věcí, které mě zaujaly. Za prvé částka, protože ona jako takováhle kompletní proměna domu, která vás vyjde jen na 145 tisíc korun, to si myslím, že je úspěch. Jo. V dnešní době, kdy ceny jsou takové, jaké jsou, kdo cokoliv rekonstruoval nebo předělával, ten ví, tak vlastně to zvládla docela low cost. Nicméně, jak si to představit? Přátelé, skutečně její děti, její dcery milují Barbie svět, jako ostatně každá malá holčička, nebo skoro každá, a tak ona natřela ten dům normálně na růžovo. Zakoupila tam nejrůznější rekvizity. Dům zdobí fasádu konkrétně růžová skluzavka, jsou tam diskokoule, plameňáci, palmy, surfovací prkna, plážové hračky a samozřejmě podobizny panenek Barbie. Sousedi nejsou úplně nadšený, pojďme si to říct na rovinu, protože je to dům řadový, takže si představte, že je klasický takový ten jakoby řadovej barák dlouhatánský, taky ve prostřed prostě zářivě růžovej, nevyjadřují se k tomu úplně vesele, ale mě nejvíc zajímalo, co na to říká otec dívek a její manžel této aktivní, kreativní ženy, a ten říká, že je nakonec rád, že původně prý chtěla k tomu všemu pronajmout i Kena a to si naštěstí rozmyslela, tak ten je rád, že zůstal. Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Pozor, velká slevová akce vtedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
10: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.
11: Potřebuješ refresh? V kavárnách Chibo jedou mačamánii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Chibo Coffee, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Chibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Chibo, že si posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Superletní osvěžení z Chibo. Celý týden na Evropě 2. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

0: mámu.
1: Je to tady, přátelé, já nevím, co jsem komu provedla. Tomáš, ten se opaluje v Itálii na pláži a já tady mám prostě jeho mámu na krku. No tak nic, jste v tom se mnou, pojďme vytáčet.
2: No ahoj, Houka.
1: No hezké úterý, maminko.
2: Hele, Hejdovko jedná.
1: No, poslouchám.
2: Já ti něco povím. Poslouchej ti mě. Já jsem dostala hádanku. Jo?
1: No, no.
2: Já nevím jak ty, ale ty jsi taky blondýna.
1: Ano.
2: No, a oni si z nás jako pořád prostě všichni utahujou. Ale já si myslím...
1: Jsem si nevšimla.
2: No, jako hodně vtipy jsou o nás a to.
1: Fakt, jo.
2: Já si myslím, že obě dvě dokážeme uvažovat logicky.
1: No tak o tom žádná, to stoprocentně.
2: No přesně, já jsem čekala, že my dvě se na tom shodneme. Ale ta hádanka je, blondýna se dostane na pustý ostrov a má jenom propisku, papír a lahev na vzkaz domů. Co udělá?
1: No tak napíše snad ten vzkaz a hodí tu lahev do toho moře, ne?
2: No tak jste normální.
1: No tak co bych měla udělat? Takhle, vy jste zapomněla zmít, ta lahev asi plná, že? Takže, vypiju lahev.
2: Jo,
1: vypiju lahev, následně a... píšu vzkaz. Jo.
2: No nebudeš cát přece první, tak si blbá. No, počkáš snad, ne, až někdo napíše tobě, že si máme nějakou prostě důstojnost.
1: Nějakou hrdost, přesně.
2: No, přesně, tak.
1: Jo, pardon,
2: to se nedělá nikdy, když mi bylo 20.
1: To je skvělý. No, no tak jste mě pobavila. Víme obě asi, jak bychom na tom ostrově dopadli, že jo? Nás dvě zrovna, nás dvě speciálně, by maminko nikdo nehledal.
2: Ale taky by se hovno stalo.
1: No přesně. No, bože můj. Jo. No tak jo, já zavolám zase zítra, mějte se krásně, to bylo teda záludný.
2: No, klidně, pokecáme si. Vidíte, jak je to krásný ten svět bez toho Tomáše.
1: Je to nádherný.
2: No jo, tak
1: tak naschle.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
6: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
5: To zní složitě a draze.
6: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
5: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
6: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
7: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
8: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
9: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
8: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
7: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
11: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba...
11: Teďka nevím.
0: Nebo legendární song za trest.
12: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
13: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
14: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře.
15: Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
16: Zpěvačka Kateřina Marie Tichá míří na Prague Open Air do Riegrových sadů. Její osobitý hlas, poetické texty a nezaměnitelná energie slibují večer, který vás pohltí od první chvíle. Kateřina Marie Tichá a Benjis. Čtvrtek 25. června Riegrovy sady. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
0: Držíme ti flek i vežďáru nad Sázavou. Evropa 2. 101,5 FM.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: na Evropě 2 je v samotném závěru. Já jsem tady bez Tomáše celý tento týden, teda skoro. V pátek se uslyšíme v plném složení, tady já i Tomík, který si teď momentálně užívá své zasloužené dovolené v krásné slunné Itálii. Ne, že my bychom se tady neměli krásně, myslím si, že to léto, který dorazilo do Čech, je až jako paralyzující, na to jsme snad ani nebyli připravení, ale Tomáš si užívá v Itálii, pokud by vás samozřejmě zajímalo, jak se má, není nic jednoduššího, než se podívat na jeho Instagram, no a my se budeme těšit na páteční společné vysílání. Zítra jsem tady ale já, od 15. hodiny se na vás opět budu těšit, můžu už teď slíbit, že i zítra nabídnu soutěž. Jo, že samozřejmě tady jako výhrama nešetříme ani před prázdninama. Takže to je první velké lákadlo. No a těch lákadel bude samozřejmě jako mnohem víc. Teď mě zrovna třeba žádný nenapadají, ale já se na vás těším a doufám, že si to se mnou užijete. Takže zítra od 15. teď už večer na Maximum a Evropa 2. Tak užívejte.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make a

0: One Republic, All the Right Moves tady u nás na Evropě 2 v 18 hodin a 1 minutu a to je čas, kdy Lucka Hněvkovská nabízí dnešní poslední zprávy.
1: Pěkný večer. V Národním parku České Švýcarsko platí kvůli zvýšenému nebezpečí požáru zákaz vstupu do lesa v noci. Nad parkem kvůli tomu nyní pravidelně létají drony s kamerou. Hasiče a správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. S ohledem na předpověď počasí je pravděpodobné, že v nejbližších dnech bude vyhlášen nejvyšší stupeň požárního rizika. Pražský městský soud vrátil k došetření případ trojce mužů, které obžaloba viní ze zorganizování dodávek několika stovek kilogramů kokainu v krabicích z banány. Kauzou tří mužů se bude znovu zabývat státní zástupkyně. A teď už má slovo Katka.
2: Vsetínští zastupitelé schválili vyhlášku, která zakáže lidem bez domova spát či polehávat na veřejných prostranstvích v centru města, a to i přes den. Město tím reaguje mimo jiné na stížnosti veřejnosti na obtěžující chování některých problémových lidí. Vyhláška o čistotě města, ochraně veřejné zeleně a o zákazu bivakování, táboření a žebrání na veřejných prostranstvích začne platit v létě. Katka Říhová, Evropa 2.
1: Česká republika by podle lékařů mohla přispět ke zdolání epidemie eboli v Kongu nejen tím, že pomůže s léčbou jednotlivců v Evropě, ale i podporou přímo v zasažených regionech Afriky. Nejúčinnější ochranou před případnou epidemií je zastavit ji tam, kde vzniká. Uvedli to lékaři kliniky infekčních nemocí Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Se silným provozem počítejte na Pražském okruhu směrem na letiště, popojíždět budete 20 minut u Zbraslavy a 20-minutová kolona je také na příjezdu do Brna po D1 ve směru Zvyškova.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 28 až 33, na severovýchodě naměří 26 až 30 stupňů. Zprávy končí, startuje večer na maximum, dnes s Ondrou Urbanem.
0: Já přeju hezký večer a mám dobrou zprávu. I dneska večer budeme soutěžit, tak budu rád, když i nadále budete ladit Evropu 2.
3: Evropa 2.

6 hodin a 7 minut, přesný čas, kdy startujeme úterní večer na Maximum. Jsem rád, že posloucháte, asi jste poznali, že dneska to bude bez Petra, ale jak se to vezme? Jeden Petr chybí, sice Říbal, ale druhý Petr tady bude, a to sice Švancara. Myslím, že bychom se Švancím mohli probrat speciální noc, která dneska nastane. Podrobnosti zkusím nastínit za chvilku, jsem zvědavej, co na to řekne Švanci. No a budu rád, když pokecám i s vámi. Pojďte volat 257 400 888. Songy na přání, bude song za trest a bude taky soutěž. Dneska budu rozdávat lístky na fantastický festival Bloodfest. To je festival zpěváka Youngblooda. Jak ty lístky získat, tak to prozradím za pár minut tady u nás na Evropě 2.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Stále čem je tady večer na maximum a je úterý.
2: A Švanci ve studiu, to už jsme poznali.
1: A je tady Švanci a je tady Ondra.
2: Zdarec a dneska je tady taky svatojánská noc.
1: Svatojánská.
2: Ano, ano, to je vždycky večer před svátkem Jana Křtitele, to je zítra 24. A dneska je svatojánská noc, to je magický.
1: A je to jako něčím specifický, je to daný, je to úterý, takže tam není úplně středa. To znamená, že je to jako něčím určený, co by se mělo v noci dít, měli bychom třeba jíst, pít nebo
2: pálit ohně. Jsou svatojánské ohně.
1: Aha.
2: Ale hlavně v Česku v pranostikách ta svatojánská noc je považována za počátek léta. Jo, dneska takhle. Večer to už jako vypukne.
1: Takže táboráky můžou být, bacha, hasiči v plném proudu na chystaní, ale nicméně, myslím si, že to málo lidí ví, proto je dobrý, že to tady říkáme.
2: Je pravda, že jsou spíš známější ty čarodky.
1: Čarodky, ano.
2: Pálení čarodějnic, ale ta svatojánská noc je v tomhle taky kouzelná.
1: Já myslím, že hodně lidí v tuhle dobu už je v takzvaným jakoby prázdninovým režimu, děcka majou volno, že jo, už tak nějak jako ať chceš nebo nechceš, takže já si myslím, že táboráky jedou v plným proudu. Tam jde spíš jenom o to, co se u toho táboráku děje. Přátelé, neskákejte přes oheň. Neskákejte.
2: Spíš zpívejte. Je spousta
1: zpívejte a neskákejte přes oheň, je to nebezpečný a k tomu se vracíme, k tomu večeru na spodek.
2: Jo, aby nebyly vařený vajca.
1: To je
2: na hniličku.
1: To je v tom druhém smyslu. A pak je ještě jedno a ať se vám daří.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2, které se dneska bude hodit jak při soutěži, tak i teď při výběru songu na přání. Ano, dneska je tady první diktovačka, dneska poprvé můžete ovlivnit náš playlist. Tak kdo bude úplně první na drátě? Haló, tady Evropa 2. Tak tady to nevyšlo, zkusíme tady někoho. Haló, tady Evropa 2.
1: Ahoj, tady Jirka.
0: Nazdar Jiříku, tady Ondra. Jak se máš dneska?
1: Mám se dobře, až na to horko, no, já rozvážím jídlo, takže se tady potím fauntě, ale jinak je to dobrý.
0: Klimatizace nefunguje?
1: Klimatizace funguje, no, ale musím se rozhodnout mezi tím, jestli chci, abych byl v klátku a mít angínu, anebo abych to tady přežil v tom horku, no.
0: Rozumím. No tak můžeme i něco zahrát na schlazení, co to bude?
1: Já bych zahrál pro manželku, jestli můžu, která je doma se synem a užívá si tam svoje. Tak bych poprosil Papaute.
0: OK, Stromae. A ty jsi říkal, užívá si, jako ironicky to bylo myšlený, nebo si pak užívá?
1: Malej má teď krizi a nechce jíst nic jiného než křupky, takže to tam je trošku náročný, tak aby se jí to trošku odlehčilo.
0: Jirko, tomu se říká období a to období brzy přestane.
1: Je to tak, akorát jedno období střídá další jo, období.
0: To znám. No tak se držte doma, pozdravuje manželku i tebe a měj se, ahoj.
1: Tak, měj se, ahoj. Večer na maximum.

0: Tě, toto byl Stromae tady u nás na Evropě 2 v 18 hodin a 20 minut. Už jsem zmiňoval, že do toho dnešního letního horkého večera vám pošlu taky jednu soutěž, aby jsme vám to trošku zpříjemnili. A bude to tady konkrétně soutěž o 6 lístků na Bloodfest. Myslím si, že o tom už jste v éteru Evropy 2 slyšeli, protože ty lístky rozdáváme už od začátku minulého týdne. Celkově jich bylo 90, teď jich tady máme na dnešní večer 6. Je to tady festival anglického zpěváka Youngblood, který poprvé ten festival vyráží mimo Anglii. A Youngblood si vybral právě Českou republiku. Park 360, Hradec Králové, fantastický areál, který je velmi oblíbený. No a kromě Youngblooda tam najdete i další světové kapely, například Biffy Clyro, Palai Royal, a Českou republiku tam bude zastupovat mimo jiné Pam Rabbit. Bude to krásný, není to jen tak jako hodinový koncert. Bude to několika hodinový festival s Youngbloodem. Se potkáte osobně, myslím si, že to bude moc pěkný zážitek. No a kdybyste těch 6 lístků na Bloodfest chtěli, vychytejte v éteru Evropy 2 jakýkoliv song od Youngblooda, dovolejte se jako třetí na 257-400-888 a lístky budou vaše. Tak bedlivě poslouchejte, já vám držím palce na Evropě 2. Evropa 2.
1: Odpoledne jako odpoledne.
2: No, ale... Dneška jsme se dopákali a teďka jsme se vůbec začít.
3: Teď to nakopnem.
1: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
3: Posloucháte. Show. Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
3: Já to chtěl říct dřív.
1: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
1: A Zorkou.
3: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
1: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
1: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
1: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
6: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
5: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2, úterní večer na maximum a jste se mnou taky na telefonním čísle 257-400-888. Znovu máte možnost promluvit do éteru Evropy 2 a hlavně do playlistu. Vybrat něco, co jste třeba dlouho neslyšeli, tak já nevím, zvedneme třeba tohle telefonní číslo. Haló, tady Evropa 2.
1: Haló, tady Petr, můj kamarád a parťák, já tě poslouchám u babičky s dědou.
0: Já vím, že voláš, protože jsi tady uložený, Petr Říbal E2. No tak ty jsi u babičky a nepřišel jsi na vysílání, jak je to možný?
1: No, protože jsem právě u babičky, to víš, to jsou samý parády, přehlídky, samý obídek, svačinka, kafíčko.
0: Takže se máš dobře.
1: Mám se dobře.
0: To je dobře. No a chcete tam teda něco zahrát? Ty jsi na Moravě teda, jsem pochopil.
1: Počkej, na jižní Moravě, ale jakože na tý nejjižnější. Já fakt, když takhle jako udělám krok, tak už jsem skoro na Slovensku.
0: Teda. Tak něco slovenskýho, nebo co chceš zahrát?
1: Já nevím, co vlastně máme rádi. Já jsem si říkal, my jsme totiž dneska s dědou jeli pro takovou nějakou součástku do bazénu, jsme tady opravovali. A zrovna hrála Eva Farná, tak jsem si říkal, že bychom si ji zahráli, protože dědovi se líbila.
0: Děda má rád Evu Farnou. A má rád jako novou Evu Farnou nebo nějakou starší Evu Farnou?
1: No, myslím, že jakoukoliv. Teď zvedá ruku a říká, že novou.
0: Novou, takže vzpomeneš si s Mirajem třeba.
1: Jo, klidně.
0: No tak jo. Tak jo, a Petře, chcete ještě někoho pozdravit v éteru Evropy 2, když už jste se dovolal?
1: Kdybych mohl, tak já bych teda pozdravil babičku, pozdravil bych dědečka, respektive prababičku, pradědečka, ty to teď slyší. Pak bych pozdravil babičku a dědečka, kteří jsou na cestě sem, a manželka to neslyší, maminka, protože to tady běhá kolem malý, takže ne. Tak.
0: Tak výjimečně ne ve studiu Evropy 2, ale jako posluchač se zdovolal, to je hustý, to je dobrý.
1: Ale je to super, no, já jsem si chtěl dát úplný volno. A my jsme to tady prostě naladili a znělo to tak fajn, že říkám, já tam musím zavolat, to je tak šikovnej kluk, já mu musím zavolat.
0: Jsi prostě takovej workoholik, že bez toho nemůžeš být ani na dovolené, chápu to.
1: No,
0: tak všechny moc
1: pozdravuj. Takže můžu poslat fakturu i za tohleto vysílání.
0: Pošli fakturu, ale ne mě, šéfovi, jo? Tak pro vás,
1: tak
0: Eva,
1: mějte se krásně.
0: Měj se krásně, čau kámo, ahoj.
1: Čau.

0: Krásný letní, horký, vlastně až tropický večer vám přeje Evropa 2. I když ono by se s trochou nadsázkou dalo říct, že dneska je tam ještě relativně zima, protože ty teploty během celého týdne mají jít nahoru. Dneska v úterý je vlastně nejchladnější den celého tohoto týdne, protože teploty půjdou vzhůru, ve čtvrtek 32, v pátek 34, v sobotu 35 a v neděli až 36 stupňů Celsia, a to se bavíme o teplotě ve stínu. Nicméně, mám tady jeden tip, jak si s tím vedrem poradit. Je to samozřejmě vynález vědců, kteří zkoumali, a ti vědci zjistili, že lidé, kteří pijí v těchto vedrech 5 litrů vody denně, mají o 70% lepší náladu. Víte proč? Protože celý den tráví sami na záchodě, v chládku a nemají čas na ostatní lidi. Evropa 2.
1: Večer na maximum. Novinky Evropy 2. Damiano Davis.

0: Verbavie. Maximum nový muziky. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Evropa 2,

Stále čekáme na Youngblood, který někomu z vás udělá radost v éteru Evropy 2, někomu přinese 6 lístků na Bloodfest. Ale od radosti se teďka jdeme posunout spíš, řekněme, ke stěžování si, protože před námi je song za trest. Naštval vás někdo, provedl vám někdo něco nepěkného, jestli jo, můžete se pomstít. Třeba, dám příklad, moucha. Otravná moucha, která pořád lítá a nemůžete se jí zbavit a nemůžete jí zahnat a nemůžete jí zabít, protože pořád lítá. Tak přesně to se děje teď tady ve studiu Evropy 2. Máme tady strašně otravnou mouchu, která prostě nejde vyhnat. No, tak je to trošku otravné vysílání. Tak jestli máte něco podobného, berte telefon, vytáčejte 257 400 888 a nechte někomu zahrát song za trest Evropy 2.

0: Evropa 2 večer na maximum, je tady dnešní song Za trest. Kdo je na lince, kdo bude trestat? Haló?
1: Tady Hanča.
0: Ahoj Hani, tak povídej, koho chceš potrestat?
1: Já bych chtěla potrestat chrousťáka na zahradě.
0: To je soused, nebo kdo to je?
1: Ne, to je brouk.
0: Jo, jako reálně se, toho brouka.
1: Řekla se, že může i moucha, tak mě štve chroust.
0: No jistě, v pořádku, ale co ti dělá ten chroust?
1: Nalítává na mě každý večer.
0: Aha.
1: A je to velice otravné.
0: A myslíš, že to je furt jeden a ten samej chroust?
1: Já tomu věřím, že ano.
0: A nechce ti tím něco naznačit, že na tebe takhle doráží?
1: No já doufám, že ne.
0: Dobře, a máš pro něho nějaké definitivní řešení? Jako chceš se ho zbavit?
1: Jo, chtěla bych se ho zbavit, ať se to někam zahrabat.
0: No ne, ale tak jak se dá zbavit chrousta? Jako chceš ho chytit, zabít, nebo...
1: Ne, zase zabít ne. Spíš ho chytit.
0: A potom s ním co?
1: Nevím, budu ho chovat jako mazlíčka.
0: No vidíš, vy se nakonec kamarádíte, necháš ho žít, to je hezký. No tak jo, tak mu, Hani, můžeš přes éter Evropy 2 tomu chroustovi něco vzkázat.
1: Jo, prosím tě, už mě neotravuj, ať se někam zahrabat. Děkuju. Song
0: Za trest. Ale ten verdikt byl vlastně nakonec celkem pozitivní. Prostě nech brouka žít. Ne.

0: Tak tohle byl dnešní song za Trest na Evropě 2. Juraj Kukura, Nech brouka žít. Bylo to od Hanky, naší posluchačky, pro chrousta, který každý večer otravuje na zahradě, nalétává tam na ní a je z toho trošku nešťastná. No ale říkala, že nakonec, i kdyby ho chytila, tak by ho nechala žít. Tak, jak se zpívalo v dnešním songu za Trest. No a my se jdeme soustředit na to pozitivní dnešního večera a sice pořád tady mám 6 lístků na Bloodfest. Kdo je chce, poslouchá, jakmile bude hrát Youngblood, volá 257-400-888 a když budete třetí v pořadí, 6 lupenů na Bloodfest bude vašich. Tak držím palce na Evropě 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Ondry Urbana. Evropa 2. Evropa 2. 80.

Jdeme na vteřinu přesně, je 7 hodin a na Evropě 2 pokračuje úterní večer na Maximum s Ondrou Urbanem.

0: Wow, myslím, že tohle je muzika, která se dokonale hodí do toho krásného letního večera, který teď panuje tady u nás venku v České republice. Nicméně další muziku do playlistu Evropy 2 vybíráte znovu vy. 257 400 888. Jsem připravený na tomhle telefonním čísle, tak pojďte do mě, protože i mezi 19. a 20. hodinou můžete volat, diktovat songy na přání. 257 400 888. Ještě to není čas na soutěž, Youngblood ještě nezahrál, je to čas na song na přání. Kdo bude vybírat? Halo? Halo?
1: Tady Vladislav Dubský.
0: Ahoj Vladislave.
1: Já si stěžím rádio.
0: To je v pohodě, člověče, nezní to úplně špatně. Něco tam spadlo. Dobrý, Vláďo, nespadl jsi?
1: Ne, já mám berle, tak...
0: Ty máš berle? Halo? Vláďo?
1: Jo, asi.
0: Jo, už tě slyším, dobrý. Pojďme rychle na muziku, než nám to vypadne, povídej.
1: Máte tam od Mikolase Josefa Lie to
0: Me. Fear. Lie to Me, yes. Jo, jasně. Máme, pro koho to bude?
1: Pro moji rodinu, pro mamku, která tu teď stojí.
0: Dobře, hlídá tě, aby si nespadl.
1: Jo, jo.
0: Tak jo. A jak trávíte tady ty horké letní dny? Máte nějaký tip na osvěžení?
1: Typ na osvěžení. Jděte na větší horko a bude vám líp.
0: Jako fakt?
1: Ano.
0: Dobře. Díky za tip, já to vyzkouším. Měj se, ahoj.
1: Jo.
0: Čau.
1: Večer na maximum.

0: 7 hodin 8 minut, aktuální čas, posloucháte Evropu 2 a v tento čas nabídnu novinku, která přichází z Číny. A myslím, že se bude hodit zejména těm z nás, protože já se do té sekce řadím taky, kteří občas v noci prostě musíme jít na záchod. Člověk se před spaním hodně napije a potom v noci musí běhat na toaletu, je to nepříjemný, ve tmě, kopnete ještě do židle, třeba bolí to, tak pro nás, přátelé, v Číně vyvinuli robozáchod. Je to záchod, který za váma přijede v noci k posteli, vy to vykonáte tu potřebu a on zase odjede. Primárně je to samozřejmě vyrobeno pro třeba seniory nebo lidé, pro lidi, kteří mají obtížnou pohyblivost, ale myslím si, že to budou využívat i líní lidi. Abyste si to představili, je to v podstatě robotický vysavač. Jezdí to, má to úplně stejné senzory jako robotický vysavač, akorát to má na sobě křesílko, nechybí tam ani opěrky, zádová opora pro větší stabilitu uživatele. No a jestli se ptáte na cenu, tak v přepočtu zhruba přibližně 85 tisíc korun. Já se bojím, že lidstvo vymře na lenost. Evropa 2. Evropa 2.
1: Večer na maximum. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Napětí v éteru Evropy 2 stále trvá, protože pořád čekáme na Youngblooda. Tohle nebyl Youngblood, tohle byl Thomas Robin, český zpěvák. My čekáme na toho Anglána z Velké Británie, který někomu přinese 6 lístků. Ale teď je čas na další song na přání. 257 400 888. Haló, tady Evropa 2. Haló?
1: Ahoj.
0: Ahoj, jak se jmenuješ?
1: Barča.
0: Barča, tak Veru, já ti můžu něco zahrát.
1: Barča.
0: Jo, promiň, Baru, omlouvám se. Tak Baru, co ti můžu zahrát?
1: Šlo by něco od Adama Mešíka.
0: No, myslím, že dalo by se něco najít. Chvilku vydrž, já to prověřím. Adam Mišík, pro koho případně bude Adam Mišík?
1: No, já nevím, ale jako by já jdu zítra na jeho koncert do Vaňkovky.
0: A to je v Brně?
1: No.
0: Je tam Adam Mišík zítra v kolik hodin?
1: 21.15.
0: Hustý. No dobře, tak mám tady třeba Já nechci víc, Tvoje světy, nebo V tobě, nebo Cizinku se Sebastiánem.
1: Tak Tvoje světy,
0: OK, to je rok 2013, to už je celkem stará písnička, ale rádi ji připomenem. No tak jo, a chceš někoho pozdravit ještě teda? Jdeš tam zítra s někým na ten koncert?
1: S kamoškou.
0: No tak jí pozdrav.
1: Jo, tak pozdravu kamoškou Kiki.
0: Kiki, OK. Tak Baru, Kiki, užijte si zítra Adama, my vám ho teď hrajeme na Evropě 2. Ahoj.
1: Děkuju. Evropa 2.

0: No tak jsme se dočkali. Celý večer na Maximum Evropy 2 jsme čekali, kdy zazní Youngblood a už je to tady. Youngblood dohrál na Evropě 2. A jediná otázka teď je, kdo se dovolá jako třetí v pořadí na 257-400-888 a kdo půjde už tuto sobotu 27. června do Hradce Králové do parku 360 na Bloodfest. To je naprosto ikonický festival právě zpěváka Youngblooda. A jediná zastávka toho festivalu letos je v České republice. Youngbloodovi se to tady minulý rok tak moc líbilo, konkrétně teda v Hradci Králové, že se rozhodl, že Bloodfest udělá právě tady. Už tuto sobotu vedle něj vystoupí taky Fiklairo, Palaj Royal a nebo třeba Pam Rabbit a k tomu ještě několik dalších interpretů. Zkrátka bude to fantastický kulturně nabitý den v sobotu 27. června. Mám tady 6 lístků, velmi rád je někomu rozdám, ale otázka je komu? Kdo je třetí v pořadí na Evropě 2? Haló?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, jak se jmenuješ?
1: Já jsem Stáňo.
0: Stáňo, je to tvoje!
1: Jako vážně,
0: tuto sobotu jdeš na Bloodfest. Jestli teda nemáš nějaký lepší program, to nevím.
1: No tak to teda nemám, to jsem vůbec nečekala.
0: Je to tam. Jsi faninka Youngblooda, nebo jsi to chtěla vyhrát třeba pro někoho jiného?
1: Ne, já už jsem tak 5 let minimálně faninka.
0: Super.
1: A
0: jaká je tvoje nejoblíbenější písnička od Youngblooda?
1: Asi Mars.
0: OK, no tak možná, že tam v sobotu taky zazní. A jak tak slyším, tak ty tam pojedeš z Moravy asi, že?
1: Jo, ze Znojma.
0: Ze Znojma, no tak přes Brno to vezmeš nahoru a budeš v Hradci co by dub. Jo?
1: Ty brďo.
0: No tak gratulujeme. Vydrž mi na lince, dáme si informace o tom, jak lístky dostaneš, jo?
1: Určitě, děkuju.
0: Stání, moc gratuluju, měj se krásně zatím, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj, no ale ještě nekončí soutěžení s Bloodfestem, s Youngbloodem na Evropě 2. Celý tento týden až do pátku poslouchejte Evropu 2. Stále do pátku budeme ty lístky rozdávat. Tak držíme palce na Evropě 2.
2: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Ondry Urbana. Evropa 2. Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
3: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
2: Vím, Pája.
3: Zkuste doplnit.
2: Švejnar, Reynard, Cejnar, co já vím.
3: Ale C je správně.
2: A co nám Cejny nabídneš?
3: Mně nejde z pusy dát slovo.
2: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
3: No.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
7: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
8: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.
13: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Krásný úterní večer na Maximum vám přeje Evropa 2. A aby byl třeba ještě o něco hezčí, i když to počasí je nádherné, tak si ho můžete opepřit a zlepšit tím, že si zavoláte na 257 400888 a my vám třeba k té grilovačce, která může být dneska, i když je úterý, tak vám k tomu něco zahrajeme. Další song na přání je na vás, 257 400 888. Jsem zvědavej, co to bude. Haló, tady Evropa 2.
1: Ahoj, tady Lucka.
0: Čau, Luci.
1: To se Hensričko ve mně dobře slyšíte?
0: A není to úplně špatný, v pohodě.
1: Tak paráda, Hensričko nechám, díky moc.
0: Super, aspoň se nenabouráš a my ti k tomu co zahrajeme?
1: Já bych asi poprosila Adam Durica, Zatancuj si se mnou.
0: To je výborný výběr, super. A pro koho to bude?
1: Bylo by to pro všechny lidičky, kteří pracují s handicapovanýma dětma v centru Hájek. Mhm. A ve Šťahlavicích u Plzně, protože jsou to miláčkové, dělají úžasnou práci. Hmm. A pak by bylo i pro všechny zaměstnance skýlečovny Vesna v Krkonoších, který taky máme moc rádi a dělají v podstatě něco hodně, hodně podobného a jsou to prostě skvělí lidi. Tak pro ně.
0: Krásné přání. Kéž by si všichni mohli zatancovat takhle v pohodě.
1: Přesně tak.
0: A my si zatancujeme. Díky za výběr a měj se krásně. Ahoj.
1: Taky tak.
0: Ahoj. A tady je na Evropě 2 Adam Ďurica.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

Tady je Evropa 2, večer na maximum a jedna aktualita z mistrovství světa. Už se zase rozehrál další zápasový den. Portugalsko hraje proti Uzbekistánu a přátelé, pozor, máme zápis do historie. Zatímco Lionel Messi včera vstřelil 18. gól historicky na mistrovství světa, tím se stal nejlepším střelcem za celou historii, nikdo nedal víc gólu než on, tak Cristiano Ronaldo právě před asi 25 minutama taky přepsal historii, dal gól, Portugalsko vede 2-0 a ten jeho gól znamená, že Cristiano Ronaldo je první hráč historie fotbalu, který dal gól na 6 různých mistrovstvích světa. A chtěl bych jenom připomenout, že to mistrovství se hraje jednou za 4 roky a on už na 6 z nich dal gól. Neskutečná bilance Cristiana Ronalda, tam se v podstatě každý den přepisují dějiny a historie. No tak nezbývá, než si přát, aby ve čtvrtek ve 3 ráno jsme taky přepsali dějiny a porazili Mexiko. Držíme palce, Evropa 2.

0: 19.49, aktuální čas na Evropě 2. No, stíháme ještě jeden telefonát. Je tady last call, poslední hovor, poslední song na přání dnešního večera na maximum. Tak kdo to bude uzavírat? Halo, tady Evropa 2.
1: Ahoj, tady Verča.
0: Čau, Veru. Tak co to bude? Čím to uzavřem dneska?
1: Já bych ti poprosila o Linkiny, ale ještě s Čestrem.
0: Dobře. Tak mám ti dávat na výběr, nebo máš něco konkrétního?
1: Nechám to na tobě, co ti přijde první pod ruku.
0: In the end.
1: A super, to rekord.
0: OK, a pro koho budou Linkiny s Čestrem?
1: Asi pro všechny, kteří dneska vstávali už v 5 ráno a ještě pořád táhnou.
0: Pane bože, co děláš za práci, Veru?
1: Já dělám v IT, ale dneska jsem byla v kanceláři, mám to trochu dál, takže jsem musela stále dřív, abych tam byla rovně.
0: Aha, takže na cestách. A i teď slyším, že jedeš. No tak přejeme šťastnou cestu. Dobře, dojeď. A tady máš Linkin Park na Evropě 2. Ahoj.

0: Staří, dobří, Linkin Park dohráli tady u nás na Evropě.
1: Já myslím o nás.
0: A ve studiu staří, dobří kluci.
2: Tak ke mně už to trošku se to dá říct, starý, dobrý.
0: Čau.
1: Co jsou dva mládenci.
0: Už jsou tady kluci. Dneska jste přišli brzo, tak jsem vás využil, že jdete do éteru. Jaký máte úterý, hoši?
2: Já mám skvělý, kámo, já mám tak skvělý, že to nemůžu ani říct veřejně. Já jsem měl výborný oběd.
1: Teď má období. Teď krásný je všechno období. Skvělý u Arneho.
0: A je v tom ta ironie, nebo není?
1: Není. Právě že ne.
0: Aha. Tak to je dobrý.
3: Je to nádhera. Ale já mám třeba krásný období, ale prostě já jsem se podíval na předpověď počasí a jsem smutný celý den. Já to prostě nedám ty 40.
1: Ten přišel, normálně, kdyby jsi byl jsi někdy s dětma v zoo, ne? Byl jsi ve výběhu bizonů.
0: No.
1: Tak takhle podobný zvuky vydával Vojtáno. Myslím, že ty vedra prostě nedá, že neví, co s tím má dělat. Ty si to bude takhle jako do konce života.
2: Já to teda mám stejně, já ti rozumím, jako já vedro taky jako nesnáším, no, takže.
0: No, u Vojtána je totiž problém to, že on si musí mazat i tu hlavu.
3: Je to tak, to je první a vlastně jediný, co mažu.
0: No jo, tak namazaný to dneska bude po 20. hodině, bude tady brzda, no ale za chvilku ještě i Švanci, dáme si rubriku téma dnešní speciální noc na Evropě 2.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Jináčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: Švanci. Na Evropě 2.
1: Starečem je tady večer na maximum a je úterý.
2: A Švanci ve studiu, to už jsme poznali.
1: A je tady Švanci a je tady Ondra.
2: Zdarec a dneska je tady taky svatojánská noc.
1: Svatojánská.
2: Ano, ano, to je vždycky večer před svátkem Jana Křtitele, to je zítra 24. A dneska je svatojánská noc, to je magický.
1: A je to jako něčím specifický, je to daný, je to úterý, takže tam není úplně středa. To znamená, že je to jako něčím určený, co by se mělo v noci dít, měli bychom třeba jíst, pít nebo
2: pálit ohně, jsou svatojánské ohně.
1: Aha.
2: Ale hlavně v Česku v pranostikách ta svatojánská noc je považována za počátek léta.
1: Jo,
2: dneska
1: takhle.
2: Večer to už jako vypukne.
1: Takže táboráky můžou být, bacha, hasiči v plném proudu na chystaní, ale nicméně, myslím si, že to málo lidí ví, proto je dobrý, že to tady říkáme.
2: Je pravda, že jsou spíš známější ty čarodky.
1: Čarodky, ano.
2: Pálení čaroděnic, ale ta svatojánská noc je v tomhle taky kouzelná.
1: Já myslím, že hodně lidí v tuhle dobu už je v takzvaným jakoby prázdninovým režimu, děcka mají volno, že jo, už tak nějak jako ať chceš nebo nechceš, takže já si myslím, že táboráky jedou v plným proudu. Tam jde spíš jenom o to, co se u toho táboráku děje. Přátelé, neskákejte přes oheň. Neskákejte.
2: Spíš zpívejte. Je spousta
1: zpívejte a neskákejte přes oheň, je to nebezpečný a k tomu se vracíme, k tomu večeru na spodek.
2: Jo, aby nebyly vařený vajca.
1: To je
2: na hniličku.
1: To je v tom druhém smyslu. A pak je ještě jedno a ať se vám daří.
2: Rubrikou Žádný švanci končí úterní večer na maximum, ale program Evropy 2 v žádném případě. Za chvilku brzda Árny Vojtáno Nasty. No a já se těším zase zítra od 18 na Evropě 2. Ahoj.

0: je úterní brzda.
1: A my tři.
2: Dobrý včer.
0: Silný nástup, pak to trochu spadlo. Ronaldo druhý gól.
3: No tak, Portugalci vedou.
0: Já jsem nedávno moderoval akci, kde byl
2: Ronaldo
0: a Jarda Blažek. Říkal jsem vám to? Vyhrál 6 titulů se Spartou, historický gólman. A ta mladá generace už ho moc nezná, protože Jarda už je starší, nicméně. V okamžiku, kdy jsem řekl, že on dostal, že hrál proti Ronaldovi a dostal od něj míčem do břicha, že ho vlastně jako by vychytal, tak všichni a najednou se úplně změnila aura Jardy Blažka v betonovou zeď.
2: Já měl rád, on pak je docela šoumen, ne?
3: Jo, jako byl dobrý.
0: Ronaldo?
2: Ne, Blažek, Ronaldo, nevím, kdo je, ten dědek zoufalej.

0: Nedělní úterní brzda, úterní, prosím vás, na Sty Arny Vojtáno, jsme tady tak často, tak pravidelně, že to občas přeskočí. Mě zaujala teda aktuální zpráva, samozřejmě nemám z toho radost, přeju všem lásku, nicméně je tady titulek Konec velké lásky. Lucie Matušová potvrdila rozchod s manželem Bohušem Matušem. A mě prostě vrtá hlavou, proč nejsou spolu zas tak dlouho, viď? Nebo vlastně nevím.
1: On tam byl o 20 let dřív, ne?
0: No, Lucie, no o 30, ale 30, pardon. Lucie je 23. No, proč se to, třeba rozešli?
1: Je to starší.
2: No, nabízí se samozřejmě, musíme říct, že my jsme si tady z toho dělali častokrát srandu. A
0: prostě si řekl, že má přetočený tachec.
2: Je to tak. Ale ono, víš co, tady ty školní lásky, to je tak na chvíli, jo.
1: Ale to je jako u DiCapria, ten má ty 27 a tam to končí, ne?
0: No asi.
1: Možná mají stejnej...
0: No to Bohuš je dál, ten 23.
1: No.
0: Tak
1: teď...
0: Tak budeme všem přát lásku
1: a maturitu.
0: Jako no. To není nic jako špatného, aby to nevypadalo, že něco tady soudíme, že
2: jasně.
0: Takový věkový rozdíl, to je napak hezký, že jo? Čím starší, tím hezčí mi to přijde.
2: Ale... To říkáš zrovna ty.
0: Ale...
1: Počkej, to říkám, a to je dobrý, kolik máš vlastně dobrý? Mladší lásku?
0: Ty máš kolik?
1: 12. No.
2: A ty máš, Arny, o kolik mladší teda?
1: Pojď, Bouši.
0: Já jsem měl kdysi o 15 a rozhodl jsem se tenkrát, že už nikdy si jako nenajdu žádnou holku, která bude mladší třeba o 15 let.
2: Takže jako. O 20 teďka.
1: Jseš o 20 až.
0: Přesně, no.
2: Já furt doufám, kuci, že se zeptáte vy mě.
0: Ty jsi jediný charakter, to je jistý trojky.
2: Já jsem takový charakter, že mám o rok starší ženu, než jsem.
0: No ale to je, kámo, krásný.
2: Je to krásný.
0: A ty jsi jediný prostě, kdo funguje.
1: To by se nestane, jako že by se s ní rozešel v 27.
2: To ne.
0: A je to krásný.
2: V 77 třeba. No. Já už si myslím, že to dotáhnu.
0: No to kopne ona do tebe do zadku, co s tebou pak.
2: No jasně.
0: To je, bude 76, co s tebou.
2: S dětkem.

0: Úterní brzda Evropy 2 a dnes máme velký den.
1: Je to tak?
0: Protože Evropa 2 Comedy Tour opět bude vyrážet mezi vás, tentokrát i s takovým bonusem a extra přídavkem DJ's Dance Night. To všechno se bude odehrávat na lokti. A my dnes budeme rozdávat 4 vstupenky, takže přátelé, až zazní v éteru Evropy 2 písnička Potential od Sombra. Jo, jsem vybral tady náhodně a můžu říct, že to není za dlouho.
1: Dobře, dobře.
2: Pojďme si říct ještě, kdy to je. Je to Amfiteátr Loket.
1: Pardon.
0: No, a kdy to je? No, ty to nemůžeš také napínat, je to 24. července v Amfiteátru Loket. A vlastně bude se to lišit od klasického Comedy Tour, kterou jsme dříve jezdili, právě s tím přídavkem, že to bude i pařba. Že to je vlastně jako kompletní balíček.
1: Jasně.
0: My tam přineseme humor v čele s Petrem Říbalem, který to tam bude diktovat. My tři tam budeme na místě a k tomu ještě přidáme Andreu Pomé,
1: DJ Fluxe
0: a taky Michala Buriana. Což mimo jiné, Michal Burian, ten je na scéně.
1: To je legenda.
0: To jsou roky.
2: Takže to bude opravdu velká party, od nás tam uslyšíte nějaký stand-up, nějakou muziku, Vojtáno zahraje, interakce s divákama, to, co slyšíte v éteru, samozřejmě všechno s humorem, takže my se na to hrozně těšíme.
0: I to, co neslyšíte, protože to bude hlavně taky hodně o stand-upu, který mnohdy tady nemůžeme tak jako mezi vás jen tak hodit. Takže my, takhle, za nás, my se těšíme. A Arny, budeš tančit?
2: Určitě spíš ne. Nechci, ale třeba budu muset. I tohle se může stát na Evropa 2 Comedy Tour v Lokti.
0: A už jenom hlídat Sombra.
1: A jenom jsem chtěl říct, že soutěž přináší Vlny Music Agency, ještě důležitá informace, a jinak víte všechno potřebný, já si myslím, takže...
2: Takže jaký jsou ty podmínky, Nasty, zrekapituluj
1: to. Čeká se na písničku a ta je, dvě Sombra, slova, který jsem neznal.
0: Sombra a Potential.
1: Sombra a Potential.
0: Jestli máš potenciál...
2: Sombrero a Potato, tak pojďme.
3: Leoš Mareš, Patrik Nesvíc.

0: you listeners, it's Alec here.
1: Hey, I'm Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
2: Ahoy, Tim Crowley, with Fastboy,
3: and you can head over to Europa, yeah.
4: Nastav uši hviezda.
5: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
4: Evropa 2.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zpátky k muzice.

0: správně, toto je výherní signál a ten, kdo se dovolal jako třetí, tak za malý okamžik bude o 4 lístky bohatší.
1: 4 lístky na Evropa 2 Comedy Tour.
0: Počkej, tak já to tady schválně vezmu. Je tam někdo?
2: Haló, ano.
0: No nazdar, jak se jmenuješ?
2: Ahoj, tady Tereza.
0: No nazdar, Teresko, takže ty dostaneš 4 lístky na Evropa 2 Comedy Tour, která vyráží 24.7. do amfiteátru Loket, včetně i naší DJské sebranky Michala Burjana, DJ Fluxe, a kdo nás vome, no přeci Andrea Pomeje. No, tak to.
3: Kámo, ty jedeš bomby.
0: Tak, a koho tam vezmeš?
2: No, tak vidím to na nějakou partu kamarádek.
3: No, my taky to vidíme na partu kamarádek. Slyšíme to rádi. To by šlo.
1: Já vemu partu kamarádů tady.
0: No tak my se na tebe těšíme.
2: My se taky moc těšíme.
0: Potřeba dodat, že normální smrtelník by si lístky mohl koupit na ticketportal.cz skrze naši agenturu Vlny Music Agency, která to zaštiťuje.
3: Ale to Tereska nemusí.
0: Protože...
3: vyhrála.
0: Čtyři lístky.
2: Tak, je to paráda, děkuju vám.
0: Že my ti dáme ještě soutěžní.
1: Ne, já se chci zeptat teďka, odkud tam pojedeš do toho, protože Loket je na konci republiky, tak se ptám, kde jsi ty lístky vyhrála a jakou cestu budeš vážit.
2: No já jsem tady místní, takže já tu budu mít asi tak 20 km.
1: A ještě jsi se tak dovolal, no tak to je neuvěřitelný. Tak to
2: já
1: to
2: jsem úplně nadšená.
3: Ty jsi byla úplně předurčená to vyhrát vlastně, super.
2: Tak.
0: A soutěžní otázka zní, víš, co je to stand-up? Když špatně odpovíš, stand-up? To nevadí, dostaneš to i tak, ty lístky.
2: No stand-up je něco, co předvedete vy a bude to strašně vtipný a budeme se hrozně u toho smát a bude to úplně nejlepší.
1: To je přesně definice stand-upu.
3: Jo, to je
1: stand-upu.
3: Z Wikipedie úplně přesná definice stand-upu. Paráda.
0: A nechtěl bys nám taky říct něco vtipného, co se ti třeba stalo za poslední měsíc, aby jsme měli předkopnout to od tebe?
2: Co se mi stalo za poslední měsíc? Toho se stalo hodně. Ale teď
1: ne. To je nefér otázka, chtít po někom něco vtipného. Já to sám nemám rád, když po mně chce někdo najednou vtip.
2: Takhle
1: z patra.
2: No, nemůžete mi zavolat za 5 minut?
1: Můžeme, ahoj, čau.
0: Ne, hele, Trko, ještě jednou gratulujeme, díky za zavolání. No a vidíme se tedy. Jo? Až
2: jo,
0: uvidíme
2: se.
0: Na vstupu 4 dámy, tak víme, že seš to ty.
2: Přesně tak.
3: Super,
1: jo. Čau.
0: Zatím ahoj.
3: Ahoj. Ahoj. Brzda.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Úterní brzda Evropa 2 na Stiarny Vojtáno a jsou tady naše fake news, to znamená zprávy odevšud.
1: Arny!
0: V kinech bude uvedena nová česká pohádka pro dospělé Huli Baba a 40 loupežníků.
2: To si dá teda.
1: Tak já to proložím, jestli můžu, protože já nejsem dobrý a tebe vidím, jak tě chytá slina. Biologové a dendrologové skáčou radostí. Objevil se nový druh sedmikrásky. Je to taky dvouděležní rostlina z čeledi hvězdicovitých, ale...
0: Kamo.
1: Já jsem chtěl do toho vníst nějaký moudro. Ale opoznání není tak pěkná a tak barevná, jaký povedenější odnož. Přesto všechno má svůj název sedmi hnuska výjimečná. Tak a teď, Vojti.
3: Nesazuj to sedmi hnusku. Otřesy ve vedení ČT. Rada České televize totiž jejím novým ředitelem jmenovala kontroverzního Otu Klempíče.
0: Kde máme? Tam jsou krásky, Huli Babu a Klempíče.
4: Brzda, Evropa 2. A web Jakoby Show. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda na Stejarny Vojtáno. Mladí Jihokorejci mají novou z generace Z, teda, aby jsme byli konkrétní, mají novou takovou zábavu, že mají aplikace, které se tváří jako aplikace, které všichni známe, akorát nic nedělají a tím tráví čas, takže oni třeba mají fejkovou aplikaci, která vypadá a chová se, jako když si objednáváš jídlo, vybíráš si menu, ale nikdo nepřijede, ty si jim objednáš a oni tím tráví čas. Je to nová zábava.
1: To už je úlet.
0: To je úlet.
2: Tak oni si naplnějí to, na co jsou zvyklí a nic se to nestojí.
0: Jo. A asi je tam ta zábava z toho vybírání.
3: Ani se nenajedí teda moc.
0: Ne.
2: Jiný věci.
3: No, nevím, já nevím, jak to máte vy, ale pokaždý, když držím telefon, tak spíš vlastně čekám, až ho držet nebudu. Jestli mě rozumíte.
0: Já rozumím.
3: Když ho nepoužívám jako prostředek, ale jako cíl.
0: Jasně.
3: Což vždycky se říká,
0: no, tady je to vlastně
3: ten hlavní
0: úplně
3: rozdíl.
0: Tady je to úplně naopak, bez cíle vlastně.
3: Prostředek je, když voláš nebo píšeš, a cíl je, když prostě bude a děláš tady to, co Korea.
2: Něco si objednáváš. Třeba,
0: to je poptávka po zážitcích bez přímé účasti.
3: A pak je musí zaskočit teda jako ten okamžik, kdy vlastně to chtějí fakt jako využít pro nějaký.
2: Já si něčemu nerozumím tady v tom světě.
0: No, nejseš generace Z, jo, takže to tě omlouvá.
3: Počkej, jaká ty jsi generace, Arny?
2: Jak se to počítá, jakoby odzadu, jo, Z, Y?
0: Ne, jsi boomer, nebo ještě před boomerem něco?
2: Já jsem
0: praboomer.
2: Praboomer?
0: Otec praboomer.
2: Mýho pradědy, vole.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Byl zde byl.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety carbonara.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
5: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už za dva dny v kinech.

0: A díte Evropu 2, úterní brzda na Stejarny Vojtáno. Samofor je naše rubrika, kdy si zadáme téma, tentokrát zadal Arny, téma džus a zkusíme si na to udělat nějaký for. Já si, kluci, dovolíte, já začnu, protože mě na tom, to není, já to nemám moc vtipný, ale pobavilo mě na tom to dž.
1: Jo,
0: to
1: džus.
0: Džus. Takže chlap si objednává v baru a říká, jeden pomerančový džus, prosím. A barman říká, nechcete něco ostřejšího? A on říká, chlap, ne, já nemůžu, já jsem profi džudista. A barman říká, a můžu se zeptat, jak se jmenujete? Džek Johnson. No, tak taky dž, no.
1: Já tam to dž mám vlastně taky, aniž bych si to jako uvědomil, tak já budu pokračovat.
2: To má asi každý jinak, když je to na téma.
1: No, ale já to tam mám, jako jo, ale že ho mám taky vypíchnutý uka, vlastně. Jako. Sedí v baru Becherovka s vodkou a vejde Nektar. A vodka říká, hele, už je tady zase ten peach juice.
0: No peach juice, tak ukaž tvoje dž.
2: Ježiš, tak já jsem tak pro třetí třídu. Je džus psycholožky a říká, co vás trápí. A džus říká, no, chodím s vodkou a on říká, no, a co je z toho? No, ale mám z ní strašně zamotanou hlavu.
0: To je hezký, to bys řekl školákům, jo.
2: To je jako...
1: To já taky občas.
2: 19 let, to jíme.
3: Jakoby show. Evropa 2. 80... Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Úterní brzda na Sty Arny Vojtáno je minuta po 9. večer, takže polovina, jsme za polovinou a přejeme k svátkům dnes, zítra, pozítří zdraví slaví Zdeňka, Jan a Ivan. A já mám pro Zdeňku a Ivana a zdravím Domiro, protože je to taková dvojka. Tak napijem se piva, ne? Slaví Zdeňka s Ivanem, ale zase se ne moc naprat, ať chytnete aspoň kapra. To nevadí, že to nechápete, oni to pochopí.
1: Dobře. S Honzou dneska dám si fotku, taky dort, cvičky, levnou vodku.
2: No, a proč? Ivan už vlastně proběh, viď?
0: Ale no, ale to.
2: Oslavuje Ivan, sedne si na divan, na klín sedne diva, dá s ním čtyři piva.
0: No. Mm.

0: Evropa 2, máme zde takové okénko, bavíme se uvnitř ve studiu o tom, kdy jsme, nebo začalo to na našich dětech, kdy si rádi kreslí, nebo se vyznají různě v přírodě. A vlastně mě z toho tak vznikla otázka, jestli si pamatujete, kdy vy jste začali kreslit plus minus, ale hlavně co jste kreslili? Co bylo vlastně to, co vás nejvíc bavilo? Já sám za sebe můžu říct, že mě od jak těživa bavily těžký stroje, hlavně lesní stroje, takže jsem nakresl 1000 možných lakatošů, což je vlastně jakoby lesní kolový traktor LKT, co jezdí v lese, a miloval jsem to. A můj děda byl malíř. A já jsem tenkrát poprosil, aby mi nakresl traktor. A pro něj to bylo strašně jako
1: podřadný.
0: Tak mi nakresl traktor s křídlama a to mě vytočilo. Já jsem říkal, já tam ty křídla nechci.
1: Ty to máš fantazii. No.
0: Já dneska už to samozřejmě dokážu ocenit.
2: Já teda kreslil na intro obrázky, který jsem prodával tuškou. Jako třeba za 5, za 10 korun. Nakresl jsem jenom letadlo a prodal jsem to.
1: Fakt, komu?
2: No, byl no těm dementům okolo.
1: No, tak to jdu.
2: Takže ta...
0: Okay. Dobrá brigoška. A to jsi asi musel kreslit jako líp než ostatní, ne? Protože to letadlo...
2: Asi jo, když to kupovali.
0: Já jsem tě nikdy neviděl kreslit.
2: Já tebe taky ne. Přijde ti normální, že v 90 se zase můžeme, no to už pak jo, ale že jako, že bychom se tady kreslili.
1: Já bych za Bůra koupil.
2: Já
0: bych ho za Bůra nakreslil.
2: A zrovna už to nebylo letadlo.
1: Hlavně mi tam nedějí křídla, prosím.
0: A co ty si kreslil, Vojtí?
1: Hele, mě to nikdy moc nešlo. Já ještě bohužel, no, jak to tak bývá v té rodině, jak někdo má talent na něco, tak třeba moje ségra starší fakt krásně maluje a má na to vyloženě talent. A jak je starší, tak se očekávalo, co ten mladý, jako, a já jsem úplně dřevá, goši. Já nespojím dvě čáry jako k sobě prostě a mám to doteď.
2: Ale nespojit dvě čáry k sobě, to už je moc,
0: dělal,
2: ale...
0: Se dělal koci já, na to se nevypadl.
1: Oči, čekal jsem, jestli to tam pošlete. Brzda.

0: Pokračuje úterní brzda, posloucháte Evropu 2, takže Nastyarny a Vojtáno vám řeknou svoji jakoby hádanku.
1: Řeknu jí. Jak se říká člověku závislému na drogách, který pořádá oslavy? Mm-hmm. Je to konfeťák.
0: No. Jo, tak já jdu, jo, teda. Mm. Kluci, víte, co to je? Jo, víš, co to je, když někoho umlátíš prknem?
2: Bolest.
1: Co to je?
0: Skatemort.
1: Pozor na něj, skejťáka.
2: Víte, kdo by zpíval frontmana v kapele, když by se Nirvana spojila s kavárnou?
0: Počkej, Nirvana
2: s kavárnou. Kurt Cofein. Brzda.
3: Pece, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdi.
4: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
5: On se šera sám už má jedno a vrátí se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
4: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
6: Dnešní song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
4: Song za trest.
6: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu jít ani prasata, takhle už opravdu ne.
4: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2, úterní brzda, Vojtáno, Arny, Anasty, Arny, nasaď, ty máš nějakou otázku, nějakou říkám, protože nevíme, jaká to bude, nicméně víme, že už jsme to nazvali Arnyho otázka, taková ta stěžejní, nejenom pro mě s Vojtánem, ale pro všechny ostatní posluchače, můžete se pobavit v autě, v klidu se potom pohádat.
1: Tak, já se ptám vás jako chlapů, ale samozřejmě nás poslouchají i holky, ženy, dámy, takže si to jenom otočte v tom pohlaví. Líbí se vám kérky na holkách, případně na mužích?
2: Ale tak.
1: To bylo hodně rychlý.
2: Jo.
1: Přijde vám to sexy?
2: Jo.
0: Teď koukáš na mě.
1: Ano.
0: Asi nějaká decentní, jo.
1: Jako záleží.
0: Draky na zádech a zaměřovači na obličej, to úplně ne, ale takový ty, jo.
2: Teď jako v obličej taky teda, to už je hranice, ale jinak všechno všude, jako.
1: A já to vím, ale posluchači to nemusí vědět. Vy máte kérky, hoši, na sobě nějaký?
2: Mám.
0: Nemám.
1: Řekni, jakou máš.
2: Mám kérku. Na zádech takovou
1: velkou.
2: Vězeňskou velkou. Mám celý záda, no.
1: Celý. A Nasty, ty neuvažoval jsi?
0: Já jenom, Vojti, neber to osobně, jo? Jako, no. Jseš můj kámoš. Že máš draka na zádech, sice tě nebudu balit, jestli ti to nevadí, ale jinak jsi fajn kluk.
1: Okay.
2: Ale beru si to osobně.
1: Nasty, dal by si skérku?
0: Hele, měl jsem souseda, jmenoval se Breznaník, hrál za Spartu fotbal. Mm-hmm. Byl potetovaný úplně celý, strašný sympaťák. Jednou jsem přišel k němu do pokoje a měl tam nějakého svého kamaráda a ten mu tam ládoval další obrázek na kotník. A říká, pojď, uděláme ti teď tečku. A říkám, co? Tečku, prostě bzd, jenom a ne.
2: Ani zas nedal.
0: Ne. Já jsem prostě někde jsem slyšel nebo jsem zavnímal u fyzioterapeutů, u jednoho, u kterého jsem byl, tak se mě na to ptal a já jsem se zeptal, proč se mě vlastně ptáte na tetování. On říká, mnohdy se stává, že ten organismus to není schopný přijmout a potom se z toho to tělo jako
1: setkal
0: dostává,
1: jsem
0: dostává tím, že to tu nevoli dává na vědomí.
1: Takže kérku bys, promiň, bys si nechtěl jako takhle zdravotně, nebo i jako, že s tím
2: vizuálně.
0: Já nikdy nevím, co bych si tam dal. Mně se v květnu se mi líbí proužek a v únoru
1: kroužek.
0: Čárka.
1: No. Proužek a čárka, přemýšlím, jak je v tom rozdíl.
0: No. Ne, jako mně se líbí třeba tetování, jak má někdo kolem zápěstí udělaný kroužek.
1: Jo,
0: hele, to má Vojtí třeba.
2: To taky zrovna. To máme oba se ženou, to je místo prstínku, hoši, no. Jsme si nechali udělat na Havaj.
1: A má ještě, Peťa, jestli to není tajný, tvoje žena, nějaký kérky?
2: Má jenom tady ten kroužek, ale dlouho přemýšlela a mě trošku mrzí, že to nakonec se jako neudělala, protože myslím, že už to neudělá, že chtěla mít taky ten rukáv, jak máš celou tu ruku. Jo, a to se mi teda jako hodně líbí, no.
1: A Nasty, Terka má nějaký kérky?
0: Terka má, moje manželka má tetování.
2: Mašličku má, na stehně.
0: Ne, to ne, má růži na kotníku a pak měla, protože je tanečnice, tak měla jako dance is language of my soul, něco takového, my soul language. A to si nechala vymazat. Pak měla vlka, jako vytetovanýho.
2: To jde vymazat.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitárne s Evropou 2.

0: Evropa 2, úterní brzda, Vojtáno, Arne a Nasty. Teď jsem se jenom zamyslel, jak jsou vedra, že jsem si počítal 3 dny zpátky, kolik vypiju vody za ten den.
1: Kolik dáš?
0: Dal jsem 5 litrů. A to jsem docela žasnul, protože... 5 litrový.
2: Ano, zhruba.
0: To 10 litrový
1: kanister. Chodíš víc na záchod potom, nebo to vypotíš, jako máš pocit v tom vedru?
0: Já jsem teďkom vrtal větrák. Já jsem tam nechal podle mě jako litr a půl jsem tam nechal. To bylo neskutečný. Zvednout vrtačku nad hlavu a držet jí tam 15 vteřin 4x, protože tam byly 4 ty šroubky.
3: Mluvíš o vrtání.
0: Jakoby. No, o vrtání, jakoby, no. A to, že jsi vrtal a nechal jsi tam taky litr a půl, není jedno a to samý. Takže chci jenom se vás zeptat, jestli tady v tom režimu mezi 30 a 35 stupni jste...
1: No nevrtám, nechce se mi v takový teplotě.
3: Ale já docela piju, já třeba jako, ale 5 litrů asi ne, ale jako 2 dám si myslím.
1: Já třeba 3-4 jako myslím, no, že taky teď piju hodně vody jako poslední dobou.
0: Ale protože...
1: Jsem šel do sebe, kvůli těm rovnátkům, že jo, já prostě dřív jsem vlastně pil jenom kolu a čaje a teď nemůžu takový sladký věci, tak piju vodu a našel jsem v tom teda jako zálibu docela nakonec. Bál jsem
3: vody.
1: Si to.
3: Kámo,
1: to bude dobře z kopce. Mně se lidi ptají, jaký mám koníčky. A...
3: záliba v pití vody.
1: to budu dělat závodně.
0: Jaká je tvoje záliba, Arny?
3: Záliba?
0: Ano.
3: Ty jo. Já rád...
0: No na ryby nechodíš, na skateu nejezdíš?
3: Já rád pracuju, jako... fyzicky, když to není moc, jako moc práce.
1: Já taky docela, když je to hodně prachu a žádná práce, tak miluju práci.
3: Já třeba kolem baráku, já mám rád, když vidím nový věc, když něco třeba natřeš, no, posekáš, no, když vidíš ten progres jako rychlej.
1: Jo.
3: Tak jako jestli to je záliba, nevím, skoro možná jo, ale jinak jako zálib, jaký máte záliby, ty jsi mě dostat, jezdíš třeba na kole, vej, to je záliba.
0: Já jezdím na kole. Chodím si zacvičit.
3: Vojtáno, asi muzika,
0: vy. Opravuju sekačku.
1: No, to je hezká záliba. Mě se na to ptal teďka nedávno na koncertě kamarád, se kterým jsme se dlouho neviděli. A co vlastně, jako, co děláš, co máš jako za zálibu přesně? A já jsem zjistil, že já, kromě teda, mám hraní her, ale nemám na to čas, takže to v podstatě už nepočítám, že já fakt jako jedinou zálibu mám jako to, co dělám jako práci, že tu hudbu prostě. Mě, já i když nepracuju, tak já si pro radost skládám hudbu. No.
3: Já mám teď novou zálibu, to je život.
1: Prosím tě.
0: A hraješ taky hry? Třeba na schovávanou?
3: Já hraju karty.
0: Aha.
3: Už asi 25 let ráno u toho si čistím hlavu, třeba...
0: Se zuby.
3: Jako...
1: Počkej, jako sám. Jo, to vykládání, solitér.
3: No, takový
1: jako,
3: solitér, no, tak to dělám jako třeba ráno, snad každý
1: fakt
3: den. Jako, no,
1: ty si sedneš a vykládáš si karty.
3: No a hraju, ne, vykládám, jako hraju na kompu ty karty, jako solitér.
0: Ne, jako volejte věžce.
3: No, a já si třeba dělám, teď si zahraju karty třeba o něco, jakoby třeba... Jaký bude dneska den třeba, jak dneska půjde biznis třeba.
0: Že si dám si jako otázku.
3: No, a podle toho, jak to dopadne, tak si jako řeknu ulet prostě, ale vyčistím si u toho hlavu, přemýšlím o věcech a...
0: To je hezký. A ty jsi hrál jaký hry, Vojti?
1: Různý, tak hlavně sporty a střílečky. Baví mě onlineovky, soupeřit s živými lidmi a ne s počítačem, no. Ale to už je pryč, to už je
3: mě se líbí, kámo, to je takový bizár. Baví mě onlineovky, soupeřit s živými lidmi.
1: No.
3: Tak to úplně jako vyvrací to, co říkáš.
1: Ne, já online hraju proti živým lidem.
3: No já vím, no ale...
1: A jo, já vím, jak to myslíš, jste, no ale...
3: Ale pojďme už.
1: Ty už chceš domluvit. On chce hrát ten život zase už.
4: Jakoby show. Žhavý novinky Evropy 2.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: Lupa 2. Brzda. Já jsem si chtěl zkusit jingle, který tady máme. Máme tady závěr. Budeme spinkat. Zítra je středa. Co vás čeká ještě po zbytek týdne, hoši?
1: Vedro.
2: Co pak to, ale dneska fotbal, nebo jo, vlastně jo, zítra ve 3 v noci. Jasně. To jsem zvědavý, jestli kolik fanoušků to dá v takovýhle čas.
0: A jestli dá Ronaldo góla.
2: No Ronaldo už dál, ale to je jedno, v Kazachstánu nebo komu, to bych tam kopnul taky, Uzbek. ale naši, no, vy budete koukat, ve 3 ráno vstanete.
1: Já si dám ráno sestřih. No. Ale já si to dělám tak, jakože já nekoukám na články, no, abych nevěděl výsledek, no. A jenom si dám jako sestřih.
0: Hezky. Mě říkal kamarád, co se točí celý život kolem fotbalu a jako má v tom, dělá i co dělá kondičáka, tak mi říkám, co říkáš na tu českou reprezentaci? A on říká, hele, je to strašně křehký. Ve významu toho, že my, když je porazíme, tak je to jo, úspěch a postupili jsme ze skupiny. A když je neporazíme, tak jsme totální outsideri u lidí jako zvenčí.
2: Jo, takže, vždycky tak, no.
1: Tak bývá, no.

0: Já nevím.
1: Že tak... když vyhrajeme, tak jsme vlastně vyhráli, a když vyhrajeme, tak jsme vlastně...
0: No tady jde o tu skupinu, že můžeme říct, že jsme postoupili ze skupiny.
2: Ne, vás vyvinul emoce ve vás.
0: Teda?
2: Ne, mě fotbal zajímá, mě by zajímalo. Podle mě kvůli hokeji by si vstal a kvůli fotbalu spíš ne, asi.
0: Jsem spíše hokejovej, hokej ve 3 ráno, to by už musel být jako osmi semíčko možná.
1: Kvůli ničemu nevstanu teda. Ani MMA, který miluju, a UFC je většinou v noci, tak já koukám rád. Prostě nepodívám se na výsledky a ráno
0: tak
1: koukám.
0: Protože už jsou ty děti, že jo? Jestli to máš taky tak, protože si říkám,
1: jako,
0: že pak budu
1: hadr dřív, tak nejdu spát, že jo? Tak to, jaký vstanu ve 3, to bych prostě nešel
2: kdyby
1: spát.
2: Kdyby to bylo dřív, tak přijdu z baru a pustím si to.
1: No, tak.
2: Jo, tak fanoušci, co nejvíc, ať vás sleduje tenhle zápas a zafanděte, uvidíme ráno, jak to dopadlo.
0: Řekneme si. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Čau.
2: Čau. Evropa 2. Prstá. Jakoby show.
3: Evropa 2. 80. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. 88.2 a 105.5 FM. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Blackfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
1: Posílám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
0: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2. Od 9 večer.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety cabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
5: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už za dva dny v kinech.

0: Právě. Maximum nový muziky. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 5-2.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Evropa 2. 8.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

0: tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Jo, jo, ty vole, jo, to bude mít radost. Já vás milu, milu vás.
2: Ale víš co?
1: Díky vás, chlapi, takovou radost jste mi udělali. Děkuju, hrozně moc děkuju.
2: Ani nepoděkuje.
3: Ani nepoděkuje a už neotravuji.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: What?

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitárne s Evropou 2.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: Chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a dobej.
2: Byl zde byl.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety cabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
1: A myslíš za týden, nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už od zítřka v kinech.

50 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.